že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: Raz, dva, raz, dva, tři a.
1: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Jo, když jsou bodky malí, zapláče nejenom skvav,

0: Rádio Junior.
1: Když se bába zeptá,
2: zeptá.
1: Když se bába zeptá,
2: bába.
1: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Radio Junior.

mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp zupnut by byl jako malina. Ten chlap

elegance, jenom a jsou a v kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog, number one, yeah.

Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště.

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu prach.

0: jo, teď ne, teď, teď, teď snad, teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad, teď jo, teď ne, nejek ano protiklad, teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád, teď jo, teď ne, teď, teď, teď snad, teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad, teď jo, teď ne, nejek ano protiklad, teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Restart s Terezou Rašovou.
1: Krásné záhadné ráno všem, kteří právě teď posloucháte Radio Junior. Připravte se, že dnešní ráno bude tajemné a trochu si zavaříme mozkové závity a zamyslíme se nad různými záhadami. Řekneme si něco víc o obrazcích na planině Nazca, probereme kruhy v obilí, pyramidy, sochy na velikonočních ostrovech, ale i vesmír. V první záhadné hodince vás čeká taky pořad síťovka, zajímavá anketa, ranní pomsta nebo vtípek a z hudby pro vás mám třeba Báru Polákovou, Imagine Dragons nebo Jonyho. Je 6 hodin, dneska je 14. října a jsou tady první ranní zprávy.
0: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Dnes začíná výstava citrusů. Koná se ve sklenicích v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výstava probíhá až do 28. října, je vhodná i pro školní exkurze a kromě citrusů tu uvidíte například i banánovníky, kakaovníky, granátová jablka nebo papáju. České fotbalistky včera prohrály se Skotskem 2-3 a nepostoupily na mistrovství světa, které se koná příští rok v Brazílii. Kapitánka českého týmu Klára Cahinová uvedla, že prohru si tým způsobil vlastními chybami. Na velký turnaj si tedy budou muset Češky ještě počkat. Počasí dnes bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8 stupňů a na Šumavě až 12. Příjemné a záhadné ráno.

Memphis s písní Terezo. A vy posloucháte ranní restart Rádia Junior. Jsem za to ráda, je 6 hodin a 5 minut. Přeju vám dobré ráno, pokud jste právě teďka vstali. Ať je to příjemné, ať vstanete pravou nohou a nečekají vás žádné nepříjemné komplikace takhle po ránu. Taky vám přeju, abyste nemuseli řešit nějaké nepříjemné záhady, protože dneska máme záhadné ráno a zajímá mě, jaké záhadě byste vy rádi přišli na kloub. Lidem vrtá hlavou spousta věcí, například co bylo před velkým třeskem. Velký třesk se měl podle vědců odehrát před 13,8 miliardami let. Tehdy vznikl vesmír, co ale bylo předtím? Tak to je velká záhada, můžeme si to jenom vymýšlet, ale nikdo to vlastně přesně neví. Byl předtím nějaký jiný vesmír, nebo existoval, nebo existuje nějaký nadvesmír, ve kterém vesmíry vznikají, zanikají? Přemýšleli jste nad tím někdy? Mně většinou v těchto případech pomáhá si říct, vím, že nic nevím, a radši si pustit písničku No Time to Talk, Jonas Brothers. Příjemné ráno vám přeje Rašová Terka, moderatérka.

Krásné a záhadné ráno s datem 14. října. Dneska máme takové ráno, kdy trošku přemýšlíme nad věcmi, které nám vrtají hlavou. Lidé zkrátka řeší spoustu záhad, jestli existují mimozemšťané, co se děje po smrti, jak dokázali staří Egypťané postavit pyramidy, nebo i běžnější záhady, kam se ztrácejí v našich domácnostech ponožky, nebo kam jsme dali klíče. My se teď podíváme na jednu záhadu, kterou mají v Peru. Na náhorní plošině Nazca v jihoamerickém Peru se nachází více než 300 obrazců. A tyto obrazce jsou tak veliké, že je možné je vidět z výšky, třeba z letadla nebo z balónu. A záhadou je, proč tam ty obrazce vůbec jsou. Tahle ta náhorní plošina Nazca je dneska poušť, ale v období přibližně 200 před naším letopočtem až 800 našeho letopočtu tohle území využívali indiáni z kmene Nazca k různé zemědělské činnosti, to znamená, že tam pěstovali různé plodiny. A jednotlivé obrazce mají až desítky metrů a znázorňují nejčastěji zvířata. Třeba ryby, ptáky, ale i hmyz. Velmi známý je třeba jeden obrazec, který znázorňuje kolibříka, a jsou tady i lidské postavy. Různé i spirály, různé geometrické obrazce. A proč jsou tam tyhle čáry, třeba někdy i dlouhé čáry vyryté, jsou to takové čáry vyryté do tmavého podkladu. Jaký je vlastně jejich význam? To se právě přesně neví. Možná mají obrazce nějaký náboženský význam. Někteří vědci tvrdí, že tímto způsobem indiáni komunikovali s bohy. Jiní odborníci ale tvrdí, že jde o astronomický kalendář a jednotlivé linie směřují k bodům na obloze. No a další vědci zase vysvětlují, že by mohlo jít o označení míst, kde se nachází podzemní voda. Dokonce jsou i teorie, že by obrazce mohly namalovat mimozemšťané. Už se vám zavařil mozek, která možnost se vám zdá nejpravděpodobnější. Tak to by mě zajímalo, protože já nevím, co by to mohlo být. Myslím si spíš, že mimozemšťané to nebyly. A zaujal mě ještě názor badatele Jiřího Sonka, který tvrdí, že obrazce lidí a zvířat považuje za taková loga firem, které vyráběly provazy. Podle něj zkrátka jednotlivé ty pracovní plochy ve tvaru různých zvířat byla loga a byla to místa, ve kterých vyráběli ti indiáni dlouhé provazy a ty potom používali ke stavbám třeba různých provazových mostů a jinde ve stavebnictví. Tak to mi přijde také jako zajímavá myšlenka, zajímavý názor. A my si budeme o dalších záhadách povídat v ranním restartu ještě dál. Máme toho před sebou dost a dost a před námi je teď píseň Nafrněná a taky mám pro vás jeden vtípek.

0: Bára Poláková v ranním restartu Rádia Junior vás doufám dobře probudila do dnešního dne. Dneska je 14. října, je 6 hodin a 15 minutek. Před námi je tedy čas na...
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Mistrovo umění je neuvěřitelné. Rozplývá se v galerii host. Mohl byste mi ale prosím vás vysvětlit, co znamená ten obraz tamhle vpravo nahoře? To není obraz, pane, odvětí průvodce. To je ventilátor.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

Tom Artway vám doufám zpříjemnil dnešní ráno. Krásné vstávání, hezké záhadné ráno vám přeje Rašová Terka, moderatérka. Povídáme si o různých záhadách a mezi záhadné stavby se řadí taky pyramidy. Já jsem je na vlastní oči nikdy neviděla, ale ráda bych je viděla. Nevím, jak vy. A pojí se k něm opravdu mnoho otázek. Samozřejmě lidé řeší, jak vůbec dokázali starověcí Egypťané ty pyramidy postavit. Víme, že asi používali nějaké rampy, nějaké páky, nějaké kladkostroje pro zvedání bloků, které vážily třeba i desítky tun, ale jak to přesně udělali a jak je zvedli do tak obrovských výšek, to podle mě vědci úplně přesně ještě nevědí. Ale co už vědí, co už je takový nový výzkum, tak to je, že nejspíš u pyramid v Gíze to probíhalo tak, že tam přibližně v letech 4700 až 3700 před naším letopočtem tehdy protékal Nil. Šlo o nějaké zapomenuté rameno řeky. Tudíž starověcí Egypťané nejspíš používali právě tu řeku k dopravování těch velkých kusů materiálu přímo do toho místa. Takže to je taková věc, kterou nová studie potvrdila asi v roce 2024, takže to není až tak stará záležitost, ale pořád není jasné, co třeba v některých těch pyramidách je, protože nejsou ještě všechny stále prozkoumané, jsou tam ještě stále nějaké tajné chodby, které ještě jsme neobjevili. A také vědci nevědí, jak to vlastně dokázali vykutat ti starověcí Egypťané tehdy, jak dokázali udělat ty chodby pomocí nástrojů, které tehdy měli k dispozici. Takže tyhle stavby jsou opravdu velkou záhadou a taky velkým turistickým lákadlem. Možná, že vy jste už pyramidy viděli, ale já bych je tedy vidět chtěla moc. My si dáme písničku, která se jmenuje Seven. 7 hodin teda ještě není, je 6 hodin 25 minutek, no ale po 7 hodině si také budeme povídat o záhadách, takže se můžete těšit třeba i na to, že malinko probereme Bermudský trojúhelník a budeme také soutěžit.

a v raním restartu si teď představíme píseň z hitparády. Tanči, tak se jmenuje žhavá novinka od 14-letého Jonyho, který byl taky hostem klubu Rádia Junior. Jonáš Morávek alias Jony prozradil třeba i to, jak se s kapelou chystali na jejich největší dosavadní koncert a co všechno na něj museli připravit. Hudba je něco, čemu se chce Jony zkrátka do budoucna věnovat, co ho baví úplně nejvíc, a v rozhovoru také probrali zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem, což musel být pro něj opravdu neskutečný zážitek. Jony a píseň Tanči.

0: Tak tanči, to je dobrý tip pro dnešní ráno, protože když si pěkně zatančíte třeba po pokojíčku nebo po obýváku, tak si myslím, že se vám bude určitě skvěle vstávat a skvěle se nastartujete do dnešního dne. Dneska je středa, pokud byste to nevěděli, pokud byste se ztráceli trošku v těch dnech, tak už jsme u středy a je 14. října, teď aktuálně 6 hodin a 31, skoro 32 minut. Jsme rádi, že posloucháte ranní Restart Rádia Junior a dneska si povídáme o záhadách. Takže jsem tohle téma využila a natočila jsem s dětmi ze 4. třídy základní školy a mateřské školy Chlum takovou krátkou anketku a zeptala jsem se jich následovně. Ve vaší třídě se objevil záhadný balíček. Co v něm podle vás je a proč?
1: Je tam třeba šampon na umytí vlasů, protože aby jsme mohli umýt naše kapibary.
0: Takže šampon na kapibaři, nějaký vlasy nebo chlupy, jo?
1: Ano.
2: Já si myslím, že v tom balíčku je živá kapibara, protože my máme jako kapibary maskota. No a já si myslím, že tam je kapibara, která má na sobě kočičí baťůžek, protože ten náš maskot má na sobě už želví, tak další bude mít kočičí. Tak si to takhle představuju.
3: No, tak v tom balíčku by mohlo být třeba hřeben pro kapibaru.
4: Já si myslím, že v tom balíčku bude nějaká hračka do třídy, protože místo toho, než abychom si hráli, tak se tam většinou pereme.
5: No tak já si myslím, že by tam mohl být nějaký třeba oblek pro ty kapibary, aby nemuseli být nahý.
6: Tak já si myslím, že by tam mohl být třeba nějaká čepice pro tu kapibaru, aby jí nebyla v zimě zima.
7: Já si myslím, že by v tom balíčku mohlo být voňavka, protože v naší třídě, v naše celá třída furt smrdí. A většinou furt všichni říkají, že tam je smrad a musíme otevírat okno a pak je tam zima někomu.
8: Já si myslím, že by tam mohly být třeba papíry, protože nám už ve třídě docházejí.
9: Já si myslím, že v tom balíčku můžou být nějaký učebnice.
10: Tak já si myslím, že v tom balíku budou nějaký jakoby basy a když budeme o výtvarce chtít, tak si můžeme pustit nějakou písničku a potom to tam bude rušit celou školu.
11: Já si myslím, že by tam mohly být třeba nějaký kapibaří trička.
12: Já si myslím, že by tam mohly být školní pomůcky, protože skoro celá třída se něco vždycky zapomene.
13: Tak já si myslím, že v tom balíčku bude pro kapibary nějaký prostě kamarád, to třeba, nevím, třeba morče nebo křeček, plišák.

0: Slza a Pam Rabbit, píseň Padám. Ranní restart Rádia Junior je v plném proudu, dnes je záhadný, ale protože je středa, tak je na řadě můj pořad Síťovka, který se týká světa sociálních sítí. No a tam je těch záhad také opravdu velká spousta. Dneska to bude záhada věkových limitů na sociálních sítích, tak si to pojďte pustit.
1: Síťovka.
0: Ahoj a čau. Tentokrát z mojí tašky síťovky čouhají různá čísla. Třeba 13, 15 nebo 16. Víte proč? Dneska chci mluvit o tom, od kolika let jsou v jakých zemích dětem povolené sociální sítě. V září roku 2026 totiž Evropská komise předložila návrh tzv. EU Kids Act, ve kterém navrhuje tohle. Děti do 13 let by měly mít úplný zákaz vlastních účtů na sociálních sítích. Děti

0: Tu potřebují souhlas rodičů a do 13 let si ho nesmějí založit vůbec. Ve skutečnosti se tahle pravidla ale moc nedodržují. Stačí při zakládání účtu na sociální síti uvést, že jste starší a účet si založíte v klidu i sami. To by se mělo změnit a věk by se měl dokládat pomocí nějaké speciální aplikace. A jak to zatím vyřešili v jiných zemích? Austrálie zavedla jako vůbec první země na světě na konci roku 2025 kompletní zákaz přístupu na sociální sítě pro děti mladší 16 let, a to bez jakýchkoliv výjimek. Platformy jako TikTok, Instagram nebo YouTube nesmí dětem pod 16 let účty vůbec zřídit. V Malajsii mají od června 2026 děti do 16 let zakázáno mít účet na velkých platformách, které mají nad 8 milionů uživatelů. V Indonésii od března 2026 platí zákaz přístupu nezletilých do 16 let na vysoce rizikové platformy a sociální sítě. V Brazílii musí být od března 2026 účty uživatelů mladších 16 let povinně propojené s účtem zákonného zástupce. Ověřování věku tady probíhá pomocí ID, tedy nějakého průkazu totožnosti, nebo skenování obličeje. Ve Francii platí od 1. září 2026 zákaz vytváření nových účtů pro děti do 15 let a od ledna 2027 dojde k plošnému mazání nebo blokování stávajících neověřených účtů. V Turecku začne zákon zakazující sociální sítě dětem mladším 15 let platit od 1. listopadu 2026 a ve Velké Británii bude podobný zákon se zákazem do 16 let platit na jaře roku 2027. Zakázali by sociální sítě do určitého věku žáci 8. třídy Natálka, Josef nebo Karolína, které jsem potkala v Jičíně? Jako první odpovídala Natálka.
1: Já asi ano, já ještě nemám Instagram, já jsem čekala, až mi bude 15, že se ho stáhnu, takže určitě.
0: A tobě je teďka kolik?
1: Teďka mi je 14, takže ještě rok.
0: A co na to Josef?
2: Každýho věc, když mu tam vyskakou blbosti, tak to je jeho věc, když ví, že mu to škodí, tak to má nechat.
0: Takže ty sám používáš sociální sítě nějak rozumně?
2: No, od 14 jsem se stál Instagram a to je všechno.
0: A co tam třeba sleduješ?
2: Můj sport, BMX, to je všechno.
0: A co na to Karolína?
3: No, podle mě každá věc má svoje pro a proti, ale myslím si, že to je taky k něčemu dobrý, ale zároveň nás to taky docela dost ovlivňuje. Ale myslím si, že už by to bylo asi hodně těžký si představit život bez sociálních sítí.
0: Co třeba ty konkrétně sleduješ na sociálních sítích?
3: Tak jako všechno možný, různý jako ponaučení a různý rady do života. Třeba ohledně vztahů a tak.
0: A co bys poradila třeba posluchačům Rádia Junior, kteří jsou mladší než ty? Třeba když jim je 10, tak máš pro ně nějakou radu, jak třeba používat sociální sítě, když už tam třeba jsou?
3: Ať si hlavně dávají pozor na to, co tam dávají, protože i já sama, když jsem byla mladší a dávala jsem na sociální sítě fotky, tak toho teďka docela dozlituju.
0: A jakou věkovou hranici pro založení účtu na sociálních sítích byste zvolili vy? Zavedli byste nějakou? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka, a nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: nervous, Shawn Mendes. Nervous, to znamená nervózní. No tak samozřejmě, že člověk je vždycky nervózní, když ho čeká.
1: Raní pomsta.
0: Já se teda přiznávám, že tentokrát jsem dostala ranní pomstu e-mailem od Péti. Péťo, moc tě zdravím. A Péťa mi napsal: ahoj Teresko, mám pro tebe zvláštní úkol. Během vysílání najdi v našem archivu nějaký záhadný zvuk a až ho najdeš, tak ho pusť a zahraj si na vypravěče strašidelných historek. Téma historky by mohlo být: když jsem ráno vstal, teda vstala si tam dám, jo, zjistil jsem, že tady něco nesedí. Co a proč nesedí, to už nechám na tobě, ale ať je to hodně záhadné. Díky, pa Petr. Péťo, já jsem si to teda připravila trošku dopředu, teďka po cestě v autobuse. A strašidelný zvuk jsem si našla během písničky, takže já jdu rovnou na to, já se toho nebojím. Když jsem ráno vstala, zjistila jsem, že tady něco nesedí. Z předsíně vycházel studený bílý kouř a dveře do bytu byly pootevřené. Že bych je večer špatně zavřela? V obýváku byly dva šuplíky vytažené a věci z nich vyházené na zemi. Mezi nimi se plazila zvířata, jaká jsem ještě nikdy neviděla. Byly to napůl brouci a napůl hadi. Celá jsem se zachvěla strachy. Co se to tady děje? Co když tu někdo je? Chtělo se mi na záchod, ale bála jsem se tam jít. Tiše jsem stála a poslouchala. Najednou se na balkoně minul stín. Kdo je tam? Zakřičela jsem ze všech sil. A pak jsem se celá spocená probudila. Péťo, tak toto je má ranní pomsta. Doufám, že jsi spokojený. A doufám, že vy, posluchači, se teď moc nebojíte. Ale byl to jenom sen.

Tak tohle byl Péťa Komínek, náš moderátor, kterého můžete slyšet vždycky v pondělí s Kájou Klementem v ranním restartu Rádia Junior. To byl zase jiný Péťa než ten Péťa, co mi dal ranní pomstu. My tady máme totiž dva Petry, Petr Ševčík a Petr Komínek. Tak aby se vám to nepletlo, tak Péťa Komínek je ten, který teď zpíval tu písničku, a Péťa Ševčík je ten, co mi dal ranní pomstu, ale jinak je to taky zpěvák, takže oba dva jsou to výborní muzikanti a zpěváci. Teď je 6:51, je 14. října, pokud to nevíte, a svátek dneska mají všechny Agáty. Agáta je krásné jméno, které pochází z řečtiny, z řeckého slova agátos, a znamená dobrá, laskavá, ušlechtilá nebo zdatná. A svatá Agáta je patronkou zvonařů a hojně také vzývanou ochránkyní. Tak to je moc krásné jméno. Všechny Agátky tedy, které dnes slavíte, užijte si dneska krásný den. Ať jsou k vám lidé dneska obzvláště laskaví, dobří, a ať dneska zdatně vyřešíte nějakou zapeklitou záhadu. Posílám vám písničku.

0: Krásné a dnes také záhadné ráno vám přeje Rašová Terka, moderatérka. No a také je velkou záhadou, která píseň vyhraje tento týden hit parádu Rádia Junior. Takže je čas dát si rekapitulaci. Připomínám, že ještě stále můžete hlasovat do dnešních 20 hodin na našem webu radiojunior.cz pro písničku, která se vám nejvíc líbí.
1: Rekapitulace.
2: Jo, ta škola je občas velké trápení. Jo,
3: Bea Wolf přichází s novinkou Škola.
2: Pořád

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpetu.

Na čtvrté příčce je Jonny se singlem Tanči. Třetí jsou Lollipop s písní Všechny barvy máme.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou My 2. Ve 318. kole vítězí Lilian se singlem No Stress. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Restart s Terezou Rašovou.
1: Krásné, záhadné ráno, dneska je 14. října, 7 hodin a 1 minutka. A v ranním restartu už jsme mluvili o několika záhadách, třeba o obrazcích Nazca v Peru, o pyramidách nebo o tom, co vlastně mohlo být před velkým třeskem. V této hodince probereme třeba záhadu spojenou s Bermudským trojúhelníkem nebo s velikonočními ostrovy a dozvíme se taky velké zajímavosti o superbolidu, o zbytcích meteoritu, které se našly v Česku. Zasoutěžíme si taky o hru Kyberňáček a teď všech no, odstartujeme zprávami.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V Brně dnes začíná výstava citrusů. Koná se ve sklenicích v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výstava probíhá až do 28. října, je vhodná i pro školní exkurze a kromě citrusů tu uvidíte například i banánovníky, kakaovníky, granátová jablka nebo papáju. České fotbalistky včera prohrály se Skotskem 2-3 a nepostoupily na mistrovství světa, které se koná příští rok v Brazílii. Kapitánka českého týmu Klára Cahinová uvedla, že prohru si tým způsobil vlastními chybami. Na velký turnaj si tedy budou muset Češky ještě počkat. A počasí dnes bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů. V tisíci metrech na horách bude kolem 8 stupňů a na Šumavě až 12. Krásné záhadné ráno!

0: Tak pojďte do toho a řekněte mi, jaké záhadě byste rádi přišli na kloub. Já třeba bych ráda věděla, kde se nám doma ztrácejí liché ponožky. Taky bych ráda rozluštila záhadu, jak je možné, že se můj mobil dostal do ledničky, nebo jak je možné, že nám mizí blesku rychle ze sklenice jedna taková oblíbená čokoládová pomazánka. A jaké záhadě by rádi přišli na kloub děti ze školní redakce základní školy Citadela, tak to si pojďte poslechnout sami.
1: Já bych rád přišel na kloub tomu, kam se ztrácejí ponožky, když je máma bere.
2: Já bych rád zjistil, jak se svět vytvořil.
3: Co se první stvořilo, vajíčko nebo slepice?
4: Já bych ráda přišla na kloub tomu, jak se vytváří hlas a proč má každý jiný.
5: Jak se tu vzali dinosauři?
6: Já bych rád přišel na to, jak to, že se člověk může hýbat.
7: Mě by zajímalo, proč ta fixa vlastně píše, co v ní jako je.
8: Mě by zajímalo, jak se stvořily tvoři na světě, co vzniklo první, svět nebo tvorové.
9: Mě by zajímalo, kde končí vesmír.
10: Mě zajímá, kolik je v oceánu vody.

0: Krásné záhadné ráno vám přeje Rašová Terka, moderatérka. Dneska je 14. října, 7 hodin 12 minutek. Jsme moc rádi, že posloucháte ranní Restart Radia Junior. Povídáme si o záhadách a jednou z velkých světových nebo celosvětových záhad je taky Bermudský trojúhelník. To je taková oblast v Atlantickém oceánu, která se rozkládá mezi Miami, Bermudami a San Juanem v Portoriku. A je to takový trojúhelník, ve kterém se prý, podle pověstí, podle různých námořnických historek, ztrácejí lodě. Ale také se tam ztrácí ještě něco jiného. A to už je předmětem naší dnešní telefonické soutěže, protože je tady právě teď
1: tajemný zvuk.
0: Tajemný zvuk. Pokud nevíte, co to je, tak vám to hned vysvětlím. Za chviličku vám pustím tajemný zvuk. Vaším úkolem je uhodnout, co se také ztrácí v Bermudském trojúhelníku, kromě lodí. A pokud uhodnete tento zvuk, tak volejte na číslo 800 199 199 a pokud se mi dovoláte a řeknete správnou odpověď do vysílání, tak dnes vyhráváte, tady to šustí, hru Kyberňáček, což je taková desková hra pro děti od 6 let. Jsou tam otázky, které se týkají bezpečnosti na internetu a jsou tam otázky odděleně pro dospělé i pro děti a hraje se to pomocí figurek, pomocí kostky a pomocí herního plánu. A tuto hru nám věnovalo Dětské krizové centrum, za což moc děkujeme. Takže pokud byste ji chtěli vyhrát, tady mi to takhle hezky šustí, takže víte, že to tady je, tak teď nastražte uši, pouštím vám tajemný zvuk. Zajímá mě, co se ztrácí v Bermudském trojúhelníku. Číslo do studia je 800 199 199.

0: Hledá se žena, zpívá skupina Mandraže, tak žena se nám, prosím vás, v bermudském trojúhelníku, doufám, tentokrát nestratila. Ale já už mám na telefonu Emu. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Emi, takže ty si troufáš hádat náš tajemný zvuk, tak já ho pustím ještě jednou. Ptala jsem se, co se kromě lodí ztrácí v bermudském trojúhelníku. Tak co si myslíš, Emi, že to je?
1: Co je?
0: Co si myslíš, Emi, že to bylo?
1: Já si myslím, že to bylo letadlo.
0: Myslíš si letadlo?
1: No.
0: Ano, moc ti blahopřeju. Samozřejmě to bylo letadlo. Tenhle zvuk nebyl tak těžký, veď?
1: No.
0: No, tak slyšela jsi už někdy o bermudském trojúhelníku?
1: Jo, v jednom seriálu.
0: Aha, a věříš tomu teda, že to takhle je, že se tam ztrácejí lodě, letadla, že to je takové tajemné místo?
1: Jako, jo, ale ten seriál nebyl moc pravdivý, protože tam se někdo proměnil v démona, takže myslím si, že se tam ztrácejí třeba kvůli mlze.
0: Jo,
1: že a potom nemají jídlo a umřou.
0: Že to bude třeba kvůli nějakému špatnému počasí, ale že to není nějaké úplně nadpřirozené záhadno, si myslíš, jo? No dobře, a co třeba nějaká záhada, které ty by si ráda přišla na kloup? Je něco takového?
1: Myslím si, že ne. Nebo aspoň teď si nevzpomínám.
0: A já jsem se ptala taky dětí v jedné anketě, co si myslíš, že by bylo v nějakém záhadném balíčku, kdyby se jim objevil ve třídě, tak co si myslíš, že by bylo ve vašem záhadném balíčku, kdyby se vám třeba dneska objevil ve třídě?
1: Já si myslím, že by to byla nějaká hra, protože my se děláme většinou blbosti.
0: Takže by se vám hodila nějaká hra, abyste se zabavili?
1: Jo.
0: Ve třídě. A to by je teda 9 let, mi říkala, viď?
1: Ano.
0: Takže jsi ve třetí, nebo v jaké jsi třídě?
1: Ve čtvrtý.
0: Už jsi ve čtvrté třídě. A co tě dneska čeká ve škole?
1: Projektový dny.
0: Aha, jaké máte téma?
1: Zvířata.
0: Máte téma zvířata, takže budete třeba malovat zvířata, nebo si budete hrát na zvířata, nebo nevíš, co
1: ne,
0: budete?
1: Ne, ale oni dneska my budeme jakoby chodit po do tříd dvoustupňových dětí a oni se pro nás něco připravují a potom čtvrtek, pátek budeme vytvářet.
0: Takže čtvrtek, pátek budete vytvářet nějaká zvířata a dneska pro vás mají teda žáci druhého stupně nějaké úkoly, jo?
1: Ano.
0: Tak to se těšíš, ne? To bude dobrý.
1: Jo.
0: Jo? No tak ať si to hezky užiješ, ať máš dneska krásný den a moc ti blahopřeju, protože si vyhrála hru Kyberňáček, tak doufám, že si ji doma zahrajete.
1: Jo, zahrajem.
0: Tak jo, tak ahoj.
1: Pa.

0: Dneska je 14. října, 7 hodin a 23 skoro minutek. Posloucháte ranní restart Rádia Junior. Dnes máme záhadné ráno a my si teď pojďme ve vysílání Rádia Junior společně s Pavlem Suchanem z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky rozluštit záhadu superbolidu Benešov. Pavle, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Tak v květnu 1991 se nad Benešovem objevil mimořádně jasný záblesk. Tak co tehdy lidé mohli na obloze pozorovat a viděl jste to tehdy taky?
1: Tak já jsem měl smůlu, ale rád bych to viděl, ale viděl jsem zase jiné takzvané bolidy, to znamená velmi jasné meteory. Někdy tomu úkazu říkáme nesprávně padající hvězda. Ono to tak vypadá, že se vlastně na nebi utrhla hvězda a padá na zem, ale to z principu není možné. Takže lidé viděli velmi jasný bod až čáru, která se vlastně velmi rychle pohybovala oblohou. Trvalo to jenom 5 sekund, ale za tu dobu to těleso uletělo 75 kilometrů.
0: Takže možná, když to tehdy někdo viděl, tak si myslel právě, že padá hvězda a něco si přál. Takže se mu to nesplní tím pádem.
1: No, já myslím, že se mu to může splnit, ale i když to fyzikálně není úplně správně.
0: A astronomové tehdy ten průlet toho bolidu tedy nějak zaznamenali, ale zbytky tělesa se dlouho nedařilo najít. Ono je to asi dost obtížné, že jo, najít takhle nějaké kousky, co někde spadnou. Tak proč je to vlastně tak těžké?
1: Je to hodně obtížné, ta vlastně záhada, kterou dneska řešíme, tak ta trvala 20 let, protože tehdy se všechny ty naše přístroje zaznamenaly tu dráhu 75 kilometrů, že to začalo svítit 92 kilometrů nad zemským povrchem, nad Olbramovicem a pak to přiletělo k Benešovu. Měli jsme spoustu údajů, ale ta dopadová plocha toho meteoritu nebo těch meteoritů byla určená 1x1 kilometr. Tak si představte, hledat teda, to je fakt jehla v kupce sena. Na kilometru čtverečním něco, co tam dopadlo a co tam má být navíc. Takže to bylo velmi obtížné a ukázalo se, že to nestačí. Prostě záhada byla, že to bylo přesně spočítáno, ale žádné meteority se nenašly. Až po 20 letech, kdy už kolegové z oddělení meziplanetární hmoty na Astronomickém ústavu v Ondřejově, tak měli mnohem víc zkušeností, měli lepší postupy, už našli jiné meteority a tím pádem dokázali zpřesnit tu dopadovou plochu a tehdy až po 20 letech v roce 2011 se 3 malinké meteority našly.
0: To je pro mě úplně nepředstavitelné najít vlastně takové malé kamínky, že jo? Si to asi člověk může představit někdy.
1: No to já myslím, že musíme ještě říct, protože ano, vy jste správně řekla, malé kamínky. No ale to byly opravdu malinké kamínky. Ty meteority se našly 3 po 20 letech na tom poli a 2 z nich měly necelé 2 gramy, jeden měl necelých 8 gramů. Tak když si třeba představíme, že budeme kupovat salám do obchodu a řekneme, dejte mi salámu za 2 gramy salámu, tak to nebude ani jeden plátek tenkého salámu. Takže to byly opravdu malinkaté kousky, ale bylo štěstí, že jsme věděli už od toho roku 1991, že to těleso, ty meteority obsahují dost velké množství železa. A tudíž bylo možné, a to si asi leckdo vzpomene, že něco takového existuje, použít hledače detektory kovů. Ty, co hledají třeba staré mince, a také kolegové přivezli spoustu starých mincí z toho pole, ale taky 3 malinkaté meteority.
0: A vy jste tam taky chodil takhle s tím detektorem kovu a hledal jste?
1: Tam jsem nechodil, to jsem neměl přiděleno, nebo teda stačili kolegové s oddělení meziplanetární hmoty, ale sám jsem vedl expedici na hledání meteoritu Vimper, to bylo v roce 2000, a ten se do dneška nenašel, ale já to úplně chápu, protože tak mokrej jsem v životě nebyl, protože my jsme lezli pod mladýma smrčkama, za deště, v bažinách, rybníčky tam jsou, takže ten meteorit, který je vlastně strašně vzácným poslem z vesmíru, přiletí nám sem cizí těleso, tak ten tam někde žblňknul do nějaké bažiny nebo potoka nebo rybníku. Někde tam určitě je, ale nenašli jsme ho.
0: To musí být strašně těžké to najít. A mi připadá, že je vlastně skoro zázrak, že se našel po 20 letech takhle malý kamínek.
1: To právě bylo to světové prvenství, že vlastně ta záhada, že to bylo tak dobře pozorováno. Všechny data kolegové měli, ale prostě ty meteority se nenašly a ta záhada se vyřešila až po 20 letech a tím se stal vlastně prvním meteoritem na světě, který byl nalezen až s odstupem 20 let.
0: To je úžasné. A oslavili jste to nějak, takhle velký objev?
1: No, představa, že něco najdeme a jdeme slavit a uděláme si dort, tak to nebylo. Ta největší oslava nebo ten největší dárek pro toho astronoma je v tom, že to opravdu jako dokončil tu práci. A to byla ta největší odměna, ale je pravda, já jsem to před chvílí zmínil, že zároveň kromě těch třech malinkatých meteoritů přijelo několik pytlů věcí z toho pole na Ondřejovskou hvězdárnu, takže odměnou pro ty hledače byly právě některé ty staré mince a staré takové věci, které byly v té hlíně a detektor kovů je odhalil.
0: To byl v podstatě takový poklad za odměnu.
1: Ano, bylo to tak.
0: No a když lidé třeba zahlednou na obloze nějaké neznámé světlo, tak se někdy taky mluví o UFO nebo o mimozemšťanech. Tak jak vlastně vy jako astronomové zjišťujete, co skutečně vidíte a věříte na mimozemšťany?
1: Tak já začnu od toho začátku. Astronomové možná v tomhle působí, jakože nemají moc fantazii, protože oni drtivou většinu toho, co na obloze je vidět, tak nepovažují automaticky za UFO, natož mimozemšťany, protože rozdíl mezi UFO, to je ten neidentifikovaný letající předmět, co zatím nevíme, a mimozemšťanem je velký. Ještě to UFO může být taky letadlo, od kterého se odlesklo světlo slunce, ale nemusí to být ještě mimozemšťan. A my většinu těch hlášení, která přicházejí, viděli jsme jasné světlo nad západem, víme, že najednou začala svítit planeta Venuše a že je to úplně normální věc. Nebo často si lidé pletou právě tyhle ty jasné meteory s nějakým UFOM. Takže většinu toho dokážeme vysvětlit, ale pořád jsou ještě záhady na obloze, o kterých nedokážeme říct, co to bylo, ale neznamená to automaticky, a to je ta druhá otázka, jestli věří mimozemšťany, neznamená to automaticky, že to byli mimozemšťani. A já nevěřím, protože ve vědě se moc nedá věřit. Ve vědě čekáme, jestli budeme mít důkaz. A vypadá to, že astronomové doufají v to, že objevíme život, ale ne pravděpodobně v naší sluneční soustavě, ale někde na nějaké extrasolární planetě, to znamená na planetě u jiné hvězdy, a v příštím roce bude startovat sonda Plato, na které se podílí Česká republika, a ta bude mít za úkol najít ve vesmíru druhou zemi. Takže na to jsme hodně zvědaví, jestli tam někdo bude bydlet.
0: Tak já doufám, že nám to potom všechno řeknete ve vysílání Rádia Junior, jak to dopadlo. To byl Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Pavle, moc vám děkujeme za takhle zajímavé informace po ránu. Přispěl jste do našeho záhadného rána, ať máte krásný den a ať třeba dnes rozluštíte nějakou skvělou záhadu.
1: To je hezké přání a já přeju všem hezký den.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tahle písnička se jmenovala Sabotáž. Já tady mám taky trošku sabotáž, protože jsem posunula zvídavec Evy Sinkovičové. Ten měl být už v 7.30 a je už 7.33, takže Evy, promiň, jdeme na to.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady, tak jdeme rovnou na to. Už jste někdy slyšeli slovo hygge? Je to dánské slovo, které se dá přeložit jako na pohodu. Vyjadřuje pohodový přístup k životu, je spjato s uměním radovat se z maličkostí. Pod pojem hygge se toho vejde vlastně strašně moc, i když konkrétně to neznamená skoro nic. Existují žebříčky, v kterých se podle různých faktorů určuje, v kterých zemích žijí nejšťastnější lidé na světě. A právě Dánsko a Dánové pravidelně obsazují jedny z prvních příček. Roli hrají finanční faktory, ale taky sociální podpora, míra svobody, důvěra v instituce, nebo i to, jestli jsou k sobě lidé vzájemně štědří. I ostatní severské země jsou v žebříčku velmi vysoko a pro srovnání Česko je na 20. místě, což je taky celkem hezký výsledek. Jedny z nejšťastnějších národů na světě spojuje to, že lidé z těchto národů jsou co nejméně ve stresu a v depresi. Dánové žijí podle hygge a nejspíš i v jiných severských zemích se tím lidé řídí. Dokáží si vytvořit příjemnou atmosféru i v běžné dny, užívat si okamžiky s blízkými a zkrátka se radovat ze života, takže vlastně žít hygge. Umění hygge se už v dnešní době dokonce i vyučuje, například v Londýně na jedné střední odborné škole. Hygge jako životní styl, způsob života. Co je s ním vlastně spojené? Například váš prostor, kde trávíte hodně času. V severských zemích si lidé zařizují bydlení v přírodním stylu, obklopují se dřevem a dalšími přírodními materiály. Velký důraz taky kladou na osvětlení. Světlo svíček, teplé osvětlení, spousta malých lampiček místo velkých jasných zářivek. Pokud mají krb, tak světlo a teplo krbu. Mít doma mnoho koutů k relaxaci, polštáře, hebké a teplé deky a potahy. Fenomén hygge je totiž spojen i s tím, že se máte doma obklopit příjemnými věcmi a cítit se tam dobře. K pohodovému naladění pomůže i teplý nápoj, četba oblíbené knížky nebo něco dobrého na zub. I vaše oblečení musí být příjemné a pohodlné, abyste se cítili hygge. Taky je důležité se obklopovat jemnými a uklidňujícími barvami. Hygge znamená pro každého z nás něco jiného. Poznáte to podle pocitu. Má to ve vás zkrátka vyvolat pozitivní emoce a dobrou náladu. Zahrnovat by ale mělo přítomnost, tedy čas offline, pospolitost, tedy posilování vztahů a přírodu. Kam se má chodit za každého počasí? Stačí správné oblečení. Pobyt v přírodě je totiž uklidňující a udržuje naše mentální zdraví. Hygge znamená i smyslový prožitek, třeba příjemná vůně, co vás uklidňuje. Jsou to také drobné rituály, které si vytvoříte a dělají vám každý den krásnějším a naplňují vás pohodou. Zároveň hygge ale klade důraz na minimalismus a na to, že se nic nemá přehánět. Vytvořte si příjemné okolí a atmosféru, ale nezahlťte se kvůli tomu věcmi. Žijete v souladu s hygge? Dejte vědět. Milí zvídavci, pokud chcete o tom, co vše obnáší hygge, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, určitě mi napište a váš tip se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Naty Hrychová a její píseň Klišé v ranním restartu Radia Junior. Je 7 hodin 43 minutek, dneska je středa, 14. října. Přeju vám krásné záhadné ráno a teď si probereme kruhy v obilí. To je taky taková záhada, nad kterou lidé hodně přemýšlejí. Jak se to stane, že najednou v obilí z ničeho nic je nějaký obrazec? Nemusí to být jenom kruhy, mohou to být i jiné geometrické obrazce. Jak se to tam vzalo? A tyhle ty obrazce se objevují nejenom v obilí, ale třeba i v písku, nebo na sněhu, anebo v ledu. A těch vysvětlení je několik. Někteří lidé opravdu se k tomu i přiznali, že vlastně jako umělecká uskupení takové kruhy vyrobili, použili k tomu nějaká prkna, provazy, válce a sešlapávali k zemi nějaké ty obilniny nebo plodiny na tom poli a vytvořili zkrátka nějaké zajímavé obrazce. Tak to je první zajímavá varianta, takže vlastně umění nebo nějaké vtipné

vtipné dílo lidí. Druhé vysvětlení takovýchto jevů je i přírodní. To znamená, že to mohl vytvořit nějaký vítr, třeba i nějaké malé mikrotornádo. Dokonce to může vytvořit třeba i plíseň, která je v půdě. A protože ta plíseň vytváří takové kruhy, tak vlastně i kvůli tomu se můžou vytvořit ty kruhy třeba na poli. No a poslední vysvětlení je samozřejmě to, že to vytvořily mimozemské civilizace, a nebo že to je prostě nějaká záhada, která souvisí s geomagnetickými poli a s nějakou energií planety. Takže v mnoha případech se neví, jak tyto obrazce nebo tyto kruhy vznikly, ale myslím si, že asi bude pravděpodobné, že to buď vytvořili lidé nebo příroda. Pokud ale věříte na mimozemšťany, tak můžete věřit dál, protože, jak se říká, nic není nemožné. Dáme si písničku Answer Phone a pak bych ještě ráda chtěla probrat záhadu, která se týká velikonočních ostrovů. Tam jsou sochy, které jsou také velmi zajímavé a nikdo neví, proč tam vlastně jsou.

answer phone, nah, nah. Příjemné záhadné ráno vám přeje Rašová Terka. Moderatérka, je 7 hodin a 49 minut. Už se nám blíží konec ranního restartu. Ten končí v 8, takže chci ještě stihnout probrat záhadu Velikonočního ostrova. Což je ostrov, na kterém jsou takové zvláštní sochy. Možná už jste o tom slyšeli. Je jich tam opravdu hodně. Prý podle jednoho zdroje je jich tam přes 900. Jich tam bylo. A teďka jich tam můžete vidět asi 300, jak jsem pochopila. A ty sochy jsou vlastně velmi speciální tím, že vy vidíte jenom takové hlavy a dříve se myslelo, že jsou to jenom ty samotné hlavy, ale později se přišlo na to, že pod zemí se často ukrývají i trupy, ramena a ruce těchto soch a podle novějších vědeckých teorií tito obři nebyli určeni jenom k nějaké ochraně ostrova nebo uctívání předků, ale jejich rozmístění prý ukazuje na zdroje pitné vody, což je velmi zajímavé, protože vypadá to, že na tom ostrově jako takovém vlastně žádný zdroj pitné vody není. Ale vědci potom přišli na to, že někde u pobřeží vyvěrají jakési prameny sladké vody a že ty sochy vlastně upozorňovaly na to, kde takové prameny vyvěraly. To je velmi zajímavé. Další záhada, která je spojená s tímto Velikonočním ostrovem, je samozřejmě ta, jak takhle obrovské sochy dokázali ti lidé na ta místa přesunovat nebo dostat. No a český archeolog a inženýr Pavel právě dokázal, že pomocí lan a takzvaného ledničkového kroku, což je takový ten pohyb ze strany na stranu, dokážete rozpohybovat takovou velikánskou kopii sochy, jakou mají na tomto Velikonočním ostrově a že opravdu je možné v podstatě v malém množství lidí takovouto sochu úplně v pohodě rozpohybovat. Tak pokud byste se chtěli něco dalšího dozvědět o Velikonočním ostrově, tak určitě si myslím, že nějaký díl z Výdavce Evy Sinkovičové se týká právě Velikonočního ostrova a těchto soch. Tak si ho můžete vyhledat na našem webu radiojunior.cz. My si dáme písničku Soundtrack a pak už vám řeknu, jakou pohádku budeme vysílat už dnes po 8 hodině. Čeká vás určitě nějaká krásná pohádka.

0: Krásné záhadné ráno, pokud je vám záhadou, co vysíláme v 8 hodin na ráno, tak vám řeknu, že dneska je to třetí díl pohrátek aneb cesty Pavoučka Vinska. Je to třetí díl z 12 a vybrala jsem pro vás tyhle pohádky schválně, protože to je o Pavoučkovi a říkala jsem si, že na říjen, kdy bude Halloween, se vlastně Pavouček krásně hodí. Dnešní díl se jmenuje Kdo je nej a bude tam účinkovat například Arnošt Goldflam, Andrea Elsnerová nebo Bára Hrzánová. Takže si to v 8 hodin teď ráno poslechněte, pokud teda nemusíte být ve škole. A ráda bych vás také samozřejmě pozvala na dnešní odpolední klub Rádia Junior, který je naprosto speciální, protože Klárka Nováková je na dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hoffmana v Ostrově. A Péťa Ševčík bude tady ve studiu a Klárka si bude povídat na tom festivalu s různými herci, režiséry, porotci, dětskými novináři a dalšími filmovými hosty. Takže pokud vás tohle filmové dění zajímá, tak si nenechte ujít dnes od 17 hodin až vlastně do 19.50 klub Rádia Junior. Zítra se na vás těším opět já v raním restartu. Téma bude nevidět. Domí. Takže od 6 do 8 ráno se těší na vás Rašová Terka moderatérka a my si teď dáme rekapitulaci hitparády. Dnes ještě připomínám, stále můžete až do 20.00 hlasovat pro svoji oblíbenou píseň.
1: Rekapitulace.
2: Jo, ta škola je občas velké trápení.
0: Bea Wolf přichází s novinkou Škola.
2: Pořád spousta.

Bad Taste, tak se jmenuje novinka od Frey Sky. Desátá je Vesna a Ben Kristoval s písní Já si

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpétu.

čtvrté příčce je Jonny se singlem Tanči. Třetí jsou Lollipop s písní Všechny barvy máme.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou My 2. A ve 318. kole vítězí Lilian se singlem No Stress. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A kdo zvítězí tento týden, to je opravdu ve vašich rukách. Hlasování probíhá ještě dnes do 20 hodin na webu radiojunior.cz, takže tam určitě klikněte pro svoji oblíbenou píseň, pro svého favorita. No a já už se s vámi loučím, mějte se krásně, ať dnes rozluštíte nějakou hezkou záhadu. A ráda bych vás taky pozvala na nového Hajaju. Toho vysíláme v 19.50, dneska už je to třetí díl úplně nové premiéry, takzvané Sladké a slané cestování. A dneska ten díl se jmenuje Zmrzlina, takže se dozvíte o tom, jak taková zmrzlina vlastně vznikla v tomto příběhu a v jaké zemi to bylo. A hlavní postavou toho Hajaji je holčička Emilka. Tento příběh napsala Antonie Rašilovová a vyprávět vám ho bude Eva Hacurová, takže to je také takové lákadlo. Pokud máte rádi takové ty záhadné příběhy, tak už teď na webu radiojunior.cz najdete záhadnou zemi Lidi voni, což je pohádka, která se jmenuje Cesta do země Lidi voni. A tam právě zjistíte, proč se nesmějí obyvatelé ostrova procházet kolem moře ani se po něm plavit a kdo nařídil, aby se do rybníků přiléval olej. A čím jsou to všichni zdejší občané tak nepříjemně cítit? Tak pokud máte čas si poslechnout tuto pohádku, tak si ji určitě nenechte ujít, třeba dnes odpoledne. Tak já se s vámi opravdu už loučím, mějte se krásně a ahoj.
3: Rádio Junior, pohádka.
4: Ťuky ťuk, ťuky ťuk. Moudrý Sagarmáto, mohu prosím vystoupat na tvůj vrchol a účastnit se velkého sněmu? Rád bych se tam potkal se všemi bytostmi, které na naší planetě žijí.
5: Ale jistě, Vincku, pojď, už si očekávám. Připoj se do našeho kruhu.
6: Jednoho dne se na nejvyšší hoře světa sešel velký sněm. Tato hora je nazývána Mount Everest, neboli nepálsky Sagarmáta. Stojí na největším zemském kontinentu zvaném Asie v pohoří Himálaj. Sám velký Sagarmáta tento sněm povolal, protože se už nemohl dívat na to, jak je naše společná maminka planeta Země unavená, vyčerpaná a smutná. Ze své výšky viděl Sagarmáta úplně všechno a moc ho mrzelo, jak se k zemi chovají lidé. A co to vlastně dělají? Čím planetě ubližují? Staví si silnice a domy všude, kde se jim zamane. Kvůli tomu klidně vykácejí zdavý les, vyženou jeho zvířecí obyvatele a zničí všechny rostliny. Všude jezdí auty, která ze svých výfuků vydechují jedovaté plyny, které kazí ovzduší. Je jim úplně jedno, že vyhazují odpadky všude, kam je napadne. Jen se někdy podívejte kolem sebe, když jste na procházce, kolik odpadků se povaluje jen tak na zemi, místo toho, aby byli v popelnici. Lidé také plýtvají vodou. Třeba si myjí ruce či čistí zuby a z kohoutku prýští voda jako z vodopádu. Nebo svítí a topí na místech, kde to vůbec není třeba. Prostě a jednoduše, Sagarmátovi již došla trpělivost. Ve velkém kruhu se sešli zástupci všech živočišných a rostlinných druhů, různé další viditelné i neviditelné bytosti a lidé ze všech zemských kontinentů. Mezi všemi probíhala zuřivá debata. Na lidi se snášela spousta stížností. Na všechny výtky lidé říkali, že jsou přece těmi nejmocnějšími, nejrychlejšími, nejsilnějšími, nejchytřejšími a nejvtipnějšími na celé zemi. A že se jim tedy ostatní musí přizpůsobit a klanět jako pánům všeho tvorstva. Zvířata, rostliny i ostatní bytosti ti všichni viděli, že se s lidmi moc diskutovat nedá. Vedou si pořád do kolečka svou a řeči ostatních nerozumí či rozumět nechtějí. Starý moudrý lev, Budimání, dlouho vše jen tiše poslouchal. Pak řekl mohutným hlasem:
5: drazí lidé, myslíte si, že jste ve všem nejlepší? Možná máte pravdu, možná ne. Uvidíme. Navrhuji uspořádat závody, kde se porovnají síly lidské se silami nás ostatních.
7: Ano, ano, tak je to spravedlivé, souhlasili všichni, včetně lidí. A Sagarmáta dodal: ten, kdo závody vyhraje, však do budoucna bude vždy své schopnosti používat jen k radosti a prospěchu naší společné planety.
6: I s touto podmínkou nakonec všichni souhlasili.
7: A v čem budeme měřit své síly? Ptali se lidé.
5: Určíme vždy jednoho zástupce z říše lidí a jednoho zástupce z říše zvířat, rostlin a ostatních bytostí. Tito dva vybraní poměří své síly v následujících disciplínách. Kdo je nejrychlejší na souši? Kdo ve vodě? Kdo ve vzduchu? Kdo je nejsilnější? Kdo nejchytřejší? A kdo nejvtipnější?
6: Odvětil moudrý Budimání. Obě skupiny vybrali své zástupce do jednotlivých disciplín. Nejrychlejší člověk na souši se postavil na start sprintu na 100 metrů proti gepardovi Čítovi. A hádejte, kdo vyhrál? Nejrychlejší člověk ve vodě se postavil na start plaveckého závodu na 100 metrů proti kosatce Orce. A kdo byste řekli, že byl rychlejší? Nejrychlejší člověk ve vzduchu se postavil na start vzdušného závodu na 100 metrů proti sokolovi Falconovi. A vy tipujte, kdo byl dříve v cíli? Nejsilnější člověk na světě šel změřit své síly ve vzpěračském zápase se slonem elefantem. A kdo myslíte, že zvedl nejtěžší náklad? Nejchytřejší z lidí poměřil své schopnosti s delfínem Dauphinem. A kdo si asi uměl lépe poradit se všemi úkoly? Nejvtipnější člověk na světě pak šel porovnat svůj s opicí Manky. A kdo tedy rozesmál ostatní tak, až se za bříška popadali? Jasná věc. Zvířecí zástupci na plné čáře všechny disciplíny vyhráli. Nebylo o tom pochyb. A lidé? Ti se nad sebou zamysleli a museli uznat, že neměli pravdu. Rozhodli se, že se polepší a že budou respektovat všechny ostatní obyvatele planety Země. A Země? Ta se zaradovala a od té chvíle již měla stále šťastný úsměv na rtech. Hurá!
3: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web radiojunior.cz.

večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani Oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek ten nade vše miloval Big Big.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ta se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence vídně je. Na prstě lesknou se, krvavé krůpě je.

0: kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostala hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.
2: Bojíte se, bojíte, tak co ven?

doktor dodává. Potit se, s potivostí nejdál jdeš. Potit se, to je rada má. Do dědečka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

probacila nepříjemná.

hýbat si vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ahoj holky a kluci, vítejte v dnešní Ušounově pohádkové školce, ve které se na chvilku vrátíme do školek, kde byla na návštěvě zvířátka. A to proto, že nám hodně píšete, že právě zvířátkové díly máte úplně nejradši. No a my pro vás uděláme, co vám na očích vidíme. Nejdřív přišel do školky mazel. Krokodýl! Ale vždyť si to poslechněte sami.
1: Ale nebojte se, i když je krokodýl nebezpečné zvíře, tak tenhle je náš kamarád.
0: Jmenuje se Franz von Kroko, ale kamarádi mu říkají mazel, takže je vám asi jasné, jaký je.
1: A už je tady. Ahoj, mazle.
2: Ahoj, Ušoune. Ahoj, Jani. Ahoj, holky a kluci, co nás posloucháte. Už jste slyšeli ten fór o žábě?
0: Ne, holky a kluci, mazel hrozně rád vypráví vtipy.
2: Takže my zvířátka se sejdem a medvěd nás informuje o tom, že zítra jedem na výlet. A žába říká, ha, výlet, medvěd na to, tak nezapomeňte svačinu. Žába na to, jasně, svačinu. Medvěd a taky pití. A žába zase, taky pití. Medvědovi už dochází trpělivost a říká, ale ty zelený s velkou pusou nejedou. A žába na to, a nebude z toho krokodýl smutný.
1: Ten je dobrý, i když mu moc nerozumím.
0: Hele, ale mazle, prosím tě, prozraď kamarádům něco o sobě, jsou určitě moc zvědaví.
1: No, jako třeba, že vy, krokodýly, žijete většinou v pomalu tekoucích řekách nebo jezerech.
2: Ale třeba ten úplně největší krokodýl mořský žije u moře a v moři.
0: Aha, vidíš, Ušoune.
2: Žijeme na různých místech na světě, ale v České republice v přírodě ne. Tady nás najdete například v zoologické zahradě.
1: Jo, a co třeba rádi jíte?
2: No tak já mám moc rád ryby, ale nepohrdnu ani ptáčkem. Ale je to stejné jako s vámi lidmi. Každý krokodýl má trochu jinou chuť.
0: A mazle, neměl bys teď chuť na naši první písničku?
2: Jasně.
1: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte dnešní speciální Ušounovu pohádkovou školku o zvířátkách. Kromě krokodýla Mazla byl u nás na návštěvě i slon. Kdo to je?
1: To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
0: Fakt jo, zrovna tu jeden bonbon mám, tak to vyzkouším. To máš, pane slone.
1: Vidíš, ono to i funguje. Já jsem ti chtěl jen říct svou oblíbenou říkanku o slonovi.
0: A víš co ještě?
1: No co pa?
0: Dáme si teď jednu pěknou sloní písničku, když už tu máme tu sloní návštěvu.
1: Jo, to je nápad. Ušounova písnička.
2: Tuhle jsem šel kolem potu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí slonové.

ulice, soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chovat.

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, pot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to

0: víc jako plus, je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde byl právě na návštěvě slon. A kromě toho jsme taky hádali. Slon je zvíře obrovské a my hádali naopak ta úplně nejmenší zvířátka.
2: Ušounova hádanka. Tak, holky a kluci, my to víme, že ano. Tak pozor, 3, 2, 1, myška.
1: Výborně, a teď ještě, jak si poradíte s druhým, ještě menším zvířátkem?
2: No to je úplně jasné. 3, 2, 1, komár.
1: Páni, holky a kluci, vy jste prostě jedničky a ty už jsou nesamozřejmě taky.

0: A protože jste tak šikovní, dáme si za odměnu pohádku. Jmenuje se Jezevcův sen.
1: Ušounova

0: Jezewców sen. Starého jezevce probudil podivný šustot. Chvíli trvalo, než zjistil, co to je. Nebo spíš, kdo to je. Ukázalo se, že jeho noru navštívila liška a řekla, jako by se nechumililo.
1: Nazdar, jezevče.
0: Nazdar, co tu chceš, liško?
1: Já tu, jezevče, budu s tebou bydlet. Byla to liška všemi mastmi mazaná, která si usmyslela, že je zbytečné hloubit vlastní noru, když se může nastěhovat k někomu, kdo už noru má.
0: Jezevec se zděsil. Byl to totiž nejen starý jezevec, ale i starý mládenec. Nechtěl žádnou jezevčici, natož lišku. Chtěl jen, aby mu všichni dali pokoj. Představa, že bude muset svou noru s někým sdílet, se mu ani trošku nezamlouvala. To se mi snad jenom zdá.
1: Ale kde pak? To se ti vůbec nezdá. To tak je. Potřebuješ nějakou společnost. Vždyť ty tu žiješ jako jezevec.
0: Já jsem jezevec.
1: Už to tak vypadá. Uvidíš, že nám tu spolu bude dobře?
0: Mně se to nezdá.
1: Samozřejmě, že ne, to už jsme si přece vyjasnili, že se ti to nezdá. No, ale dost řečí. Ze všeho nejdřív se hezky vyspíme. Liška se s těmi slovy klidně rozvalila na zem, jako by byla doma, a zavřela oči.
0: Jezevec si smutně povzdechl a udělal totéž. Ostatně po ničem jiném než po spánku netoužil. Brzy znovu usnul. Dokonce měl sen. Zdálo se mu, že se mu to všechno opravdu jenom zdá.
2: Kamarádi, stále posloucháte dnešní speciální Ušounovu pohádkovou školku o zvířátkách. Jo, pamatujete si ještě, kdo mě ve školce tak vyděsil? Ano, máte pravdu, byl to Ušounův kámoš lev.
3: Tak pojď, už můžeš, kámo.
2: To jsem se lekla.
3: Jo, my jsme se totiž takhle s Leonem domluvili, že tě malinko pozlobíme.
2: Uf, no to se vám tedy povedlo. A co vy, holky a kluci, víte, kdo mě to tady právě poděsil?
3: Ušounova hádanka. Jasně, že jo. Ano, holky a kluci, ale kdyby náhodou ne, tak Leona ještě jednou poprosím o to též.
2: Tak, holky a kluci, kdo pak to k nám přišel na návštěvu?
3: 3, 2, 1, lev!
2: Ušounův kámoš ze zoo.
3: Jo.
2: Hele, Leone, pozor, pozor na ty čudlíky, nemůžeš takhle velkou tlapou.
4: Tady na to nesahej, vždyť nebudeme vysílat, to můžeš rozbít.
2: Leone, neblázni, to nemůžeš takhle, prosím tě, nesahej na to.
4: Vždyť nebudeme vysílat, to můžeš rozbít.
2: Přesně, jak jsem říkala.
4: Leone, já se nezlobím, ale nedělej to, už to nedělej, tady na to nesahej a na tohle už vůbec ne.
2: Prosím tě, Leone, neblázni, když to říkám takhle úplně normálně to. Tak, už je to zase v pořádku.
3: Jani, Leon se ti omlouvá, ale je to vlastně moje vina. No Jani, já jsem mu totiž slíbil, že si to tady může zkusit. Chtěl taky kamarádům pustit nějakou písničku, jako ty, víš? No, tak to se nám teda nepovedlo. Tak promiň, promiň, ještě že jsi to nakonec zachránila. No tak Leo, tenhle čudlík si můžeš zmáčknout, jo? Tenhle ano, ale opatrně, tak? Dáme si písničku. Tak ji pěkně opatrně pusť, ano?
2: Ale pozor! zmačkáš dva čudlíky zároveň.
5: Ukrutně zuřil na salem, zuřil na salem, zuřil durchu.
2: Ušoune, Leon má na mačkání čudlíků prostě moc velkou tlapu. Holky a kluci, nebojte se, písnička bude. Pustí vám ji Ušoun a Leon. Leone, jo? Leon se bude dívat.
3: No tak jo, tak pěkně poslouchejte, protože tahle písnička je taky o jednom lvovi.

0: A Leon hrozně chtěl být zvukařem, ale moc mu to nešlo. Nakonec jsme všechno napravili a všichni jsme si školku krásně užili. Lvem Leonem naše zvířecí návštěvy v pohádkové školce zdaleka nekončí. Chcete vědět, kdo další přišel na návštěvu? Tak pozor, Ušoun vám napoví.
1: Pozor, pozor, kdybyste byli jako on, tak byste skvěle skákali. Maminka by vás jako miminko nosila v kapse a mluvili byste takhle.
0: Tak, holky, kluci, kdo to k nám přišel na návštěvu?
1: Je to sice těžké, ale pozor, 3, 2, 1, Klokan.
0: Výborně.
1: A teď je na nás zvědavý, jak si s ním zaskáčeme.
0: Holky a kluci, pustíme si písničku a u ní si pěkně poklokaním zaskáčeme okolo školky nebo okolo obýváku na jednu i na druhou stranu.
1: Je to bude paráda, jo, tak do toho, hop. Ušounova písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si povídáme o zvířátkách, která nás už ve školce navštívila. A co myslíte, které bude to poslední? Hádejte.
1: Ušounova hádanka.
0: Tak holky a kluci, nastražte ušiska. Kdo pak to je?
1: Kamarádi. No tak pozor, 3, 2, 1, medvěd.
0: Přesně tak.
1: Jsou různí medvědi, ale my myslíme medvěda hnědého, který dřív žil i v naší zemi, v České republice. I teď se tu může objevit, ale už se to moc nestává.
0: Musím ti říct, Ušonku, že tohle mě pěkně zlobí, že kvůli autům a domům tady už nežije spousta zvířátek, co dřív.
1: No to mě teda taky štve, no.
0: Ale aspoň, že když už ho venku jen tak nepotkáme.
1: Tedy myslíš toho medvěda,
0: no? No jasně, medvěda. Tak ho můžeme potkat v Ušounově pohádkové školce.
1: Jo! No to je teda paráda, to jo.
0: A navíc jsem do školky přišel spřátelený medvěd.
1: Jinak by to ani nešlo, Jani. Medvědi jsou totiž šelmy a jsou hodně nebezpeční.
0: Je, ahoj Oskaré.
1: Taky tě zdravím, Oskare. Kamarádi, Oskar vás zdraví a říká, že medvěd na člověka nechce útočit, protože člověk není jeho obvyklá sváča. Když může, tak se člověku vyhne.
0: Oskare, jsem moc ráda, že mě a Ušounovi ses nevyhnul a za to tady mám pro tebe písničku.

0: je to. Naše vzpomínací zvířecí školka je za námi. Už zbývá jen vás poprosit o obrázky. Holky a kluci, dneska je váš úkol jasný. Namalujte nám své oblíbené zvířátko. No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme samozřejmě písničku Máme rádi.

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

se mě škrábe a jazyk má bílý, nemůžu polovat.

mám na běhlou žílu, staženou cévu a nervový tik.

šíp. Co? Co jste to říkali?

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Mili děcka, určitě to taky znáte. Když za váma přijdou rodiče, tváří se, že vám koupili minimálně ponorku a s takovým tím natěšeným hlasem vám řeknou, že pro vás něco mají. No, pak se z toho vyklube něco děsně trapného, jako třeba nový kružítko do školy nebo další sourozenec. Jako tudl...

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na Rádiu Junior.
2: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Radio Junior. Radio Junior. Minutové zprávy.
1: V Brně dnes začíná výstava citrusů. Koná se ve sklenicích v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výstava probíhá až do 28. října, je vhodná i pro školní exkurze a kromě citrusů tu uvidíte například i banánovníky, kakaovníky, granátová jablka nebo papáju. České fotbalistky včera prohrály se Skotskem 2-3 a nepostoupily na mistrovství světa, které se koná příští rok v Brazílii. Kapitánka českého týmu Klára Cahinová uvedla, že prohru si tým způsobil vlastními chybami. Na velký turnaj si tedy budou muset Češky ještě počkat. A počasí dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě až 12.

s klidem rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluku nezbedná, máš to zase za jedna.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sotva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já jsem Woody,
1: on je Woody.
0: A dnešním dnem,
1: a dnešním dnem
0: víno jsem ustanovil, jsem tady pastevcem. Woody byl cowboy zdvořilý.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Vážené publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané lhotě.

0: také Karla byla smělá, do Čendy se tu zahleděla.
1: Roh, roh, roh, roh, roh, roh.
0: Mik, mik, mik.
1: Kví, kví, kví, kví, kví.
0: Mé a mé.
1: To je přece věda, je. Yeah.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni, bylo jich tam dost celé.

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, asi uleví, je to dobře.

0: jako plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v Střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.
2: Okay, can I just say something crazy?
3: I love crazy.
2: All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you.
3: I was thinking the same thing.

0: Radio Junior.
1: Radio Junior.
0: Minutové zprávy.
2: V Brně dnes začíná výstava citrusů. Koná se ve sklenicích v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výstava probíhá až do 28. října, je vhodná i pro školní exkurze a kromě citrusů tu uvidíte například i banánovníky, kakaovníky, granátová jablka nebo papáju. České fotbalistky včera prohrály se Skotskem 2-3 a nepostoupily na mistrovství světa, které se koná příští rok v Brazílii. Kapitánka českého týmu Klára Cahinová uvedla, že prohru si tým způsobil vlastními chybami. Na velký turnaj si tedy budou muset Češky ještě počkat. A počasí dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě až 12.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Znáte pohádku Malý muk? Je o tom, že mocní, bohatí a krásní by nikdy neměli pohrdat těmi malými a ošklivými. Strastiplné příhody osamělého a nepříliš hezkého chlapce na dvoře vznešeného sultána a jeho dcery napsala Jitka Škápíková na motivy pohádky Wilhelma Haufa. Režie se v roce 1996 ujala Maria Křepelková. Účinkují Ivan Trojan, Viola Zinková, Martina Hudečková a další.

0: všichni sem, kaši z mléka ponesem, na úrousky prostírám, dobré chuti přeji vám, přátelé, všichni sem, kaši ponesem.
1: Pojď honem, sestro, pospíš si, naše paní nás volá.
2: Mňau, už běžím, bratře, spěchejme, aby na nás zbylo dost sladké kaše.

0: moji drahouškové, moje rozmilé kočičky, moji kocourkové, jen pojďte dál se mými hosty. Přeji vám dobrou chuť. Přátelé, všichni sem kaši ponesem.
1: Mohl bych dostat taky trochu jídla, paní.
0: Ty jsi tu zase? Vás psi nevidím ráda. Jsou s vámi jenom potíže.
1: Dovol mi vejít, paní Ahavzi. Budu tě ve všem poslouchat.
0: Dobrá, pojď tedy dál. Ale musíš slíbit, že necháš moje kočky na pokoji, ne jako posledně.
2: Vždyť je mám jako vlastní děti.
3: Přátelé, všichni sem, kaši ponesem.
4: Salám alejkum, vzácná paní. Zbylo by trochu kaše i pro mne.
0: Kde ty ses tu vzal? Nikdy jsem neviděla podivnějšího mužíčka v tak směšných šatech. A co chceš?
4: Zvala jste všechny na kaši, tak jsem přišel. Mám ukrutný hlad.
0: Musíš být hodně zdaleka, mrňousku, když nevíš, že paní Ahavzi vaří kaši jenom pro své milované kočky. Kdo jsi?
4: Jmenuji se Mukrach, ale říkají mi Malý Muk. Můj otec byl kupcem v sousedním městě, ale minulý měsíc zemřel a zanechal po sobě jenom dluhy. Mohl bych, prosím, taky dostat trochu kaše?
0: Nemohu tě vzít mezi svoje hosty, ještě bys je vylekal. Hlavu máš jako zralou dýni. A co ten mohutný turban, dlouhý kaftan, široké kalhoty? A co ta dýka? Je připásána ona k tobě, nebo ty k ní?
4: To, co mám na sobě, je jediné dědictví po otci. Nic víc mi příbuzní nenechali a vyhnali mne z domu. Nezbylo mi nic jiného, než jít do světa hledat štěstí.
0: Ach, ubohý chlapče, jak dojemně mluvíš. Ale nevím, čím bys mi mohl být užitečný.
4: Moc toho neumím. Otec mě nenechal ničím vyučit. Zavíral mě doma, protože se styděl za mou neforemnou postavu. Prosím, jen o trochu jídla a já hned zase půjdu.
0: Nemyslí si, že ti dám kaši zadarmo. Když ke mně vstoupíš do služby a budeš pečovat o mé kočky, můžeš za to po nich dojídat zbytky kaše. Platí?
4: Budu ti sloužit věrně a poctivě, paní. O Aláhu, jak brzy jsem své štěstí našel.

0: Nechte, nechte mě. Počkejte, přece už nemůžu. Dost, už dost.
1: Jen do nich, vnuku. Pořádně je prožeň, nedej se.
2: A teď se zahrajeme ještě na slepou bábu, mňau.
0: No stačí, mějte přece rozum.
1: Do nich, vnuku, jen jim to ukáž. Spáleš na proradním kočkám.
0: Vidíte ten nepořádek? Co řekne naše paní, až se vrátí?
1: Je to vaše vina, vy kočky. Nemůžu vás ani vystát.
3: Kočičky moje, mý chlupatí přátelé, vaše paní už je tady.
0: U vousu prorokova paní se vrací.
2: Honem všichni do pelíšku, mňau.
4: Ať nic nepozná.
3: Jak pak se celý den měli, mý miláčkové? Allahu mocný, co si to dopustil? Muku, ty jeden budiš k ničemu. Takhle ty si představuješ svoji službu? Co jste to tu vyváděli?
0: Má paní, nehněvej se na mě, já za nic nemohu. To všechno tvoje kočky.
3: Ach, vy moji zlatí mazlíčkové, že vám ten malý Muk ubližoval. Jenom to své paní všechno požalujte.
2: Mňau, ach, naše milá paní Ahavzi, bylo to strašné. My jsme se vás vůbec nemohli dočkat.
4: A jak nám bylo bez vás smutno, mňau.
2: Za všechno může malý Muk.
1: To není pravda!
3: Ty mlč! S tebou si to vyřídím později. Vám psům stejně není co věřit. Muku, okamžitě uklid tu spoušť. Večer si spolu ještě promluvíme.
5: Vy moje malé kočičí chudinky, vy moje ubožátko, pojďte k večeři.
3: Všechno sníme a Mukovi nenecháme ani trošku.
1: Vybral jsi těžkou službu, Muku. Paní Ahavzi má ráda jenom svoje kočky, to měj na paměti.
0: A proč k ní tady chodíš ty, pejsku?
1: Jmenuji se Banu. Věř, nevěř, co si mi nešeptávalo, že u ní potkám někoho, kdo bude potřebovat mou pomoc.
0: Děkuji ti, Banu, ale jak bys mi mohl pomoci? Jdu do světa, abych našel štěstí. Co bys ty, takový malý pes, o něm mohl vědět?
3: Poslouchej mě, Muku. Ten dnešní nepořádek ti promíjím, ale ať se to víckrát neopakuje. Musím na pár dní odjet. Budeš se zatím starat o mé kočky. Každé ráno jim vyčešeš srst stříbrným kartáčem, natřeš jí vzácnými vonnými mastmi, k obědu jim uvaříš kaši s medem, prostřeš vyšívané dečky a na noc kočky uložíš na hedvábné polštářky a přikryješ je sametovými pokrývkami. Je ti to jasné?
0: Ano, paní.
3: A teď pojď se mnou. Vidíš ty dveře na konci chodby? Za nimi je moje komnata. Tam smím vstoupit jenom já. Pamatuj si to. Kdyby tě napadlo jen dveře pootevřít, i hned to poznám a těš se pak na mou rakosku.
0: Takže vyčesat srst stříbrným kartáčem, natřít vonnými mastmi, teď uvařit kaši s medem, prostřít malované misky na vyšívané dečky. Uf, to je služba od božího rána, jsem v jednom kole.
1: Ukaž, Muku, pomůžu ti.
0: Pojďte jíst, už je prostřeno.
6: Mňau! Sladká kaše s medem.
0: Banu, vezmi si víc. To vydám dvojnásobnou porci. Ty jsi můj jediný přítel.
1: A ty můj, Muku.
6: Dobrá kaše, dobrá.
2: Sladká.
7: Ale naše paní.
2: Naše dobrá paní.
7: Dej jí Allah pevné zdraví.
6: Vaří kaši lepší.
1: Muku, pojď se mnou. Něco ti ukážu. Pojď už přece.
0: Kam mě vedeš, Banu?
1: Paní je daleko. Ničeho se neboj a otevři tyto dveře.
0: Dveře do pokoje paní Ahavzi, ale to nesmím.
1: Pospěš, než si nás všimnou kočky. Co pak tebe nezajímá,
0: co je uvnitř? Když to paní pozná, stihne mě krutý výprask.
1: Nic jí nevěř. Jak dlouho tě uslibuje odměnu za tvou práci? Nedá ti nic, je zlá a lakomá.
0: Opravdu se tam mám podívat?
1: Ukrývá před tebou nesmírné poklady. Proč by tě jinak nechtěla vpustit dovnitř?
0: Ale já...
1: Na co čekáš? Seber odvahu! Zde je tvá odměna!
0: Tak překrásná síň. Všude samé bohatě zdobené šaty a drahocenné látky. Zlato a šperky. Perel, že je nespočítáš.
1: Jdi dál, dál, Buku. A podívej se ještě sem.
0: Mísy plné zlatých dinárů. Malované nádoby podivných tvarů. Tahle vysokánská váza z křišťálu je ze všech nejkrásnější. Tolik bohatství.

0: Co tu chcete vy? Vy jedny proradné falešné kočky! Počkejte! Já vás proženu!
1: Sedm ran egyptských, to je můj konec.
2: Tak, a váza je na tisíc kusů, mňau.
0: A to se řekne mňau? Co jste to provedli? Ať už jste venku! Mňau! Mňau! Mňau! Mňau!
1: Už tady nemůžu zůstat.
0: Je to moje vina, Muku. To já tě navedl.
1: Musím rychle pryč, než se paní vrátí. Aláh s tebou, Banu.
0: Vezmi mě sebou, Muku. Nemůžu kočky paní Ahavzi ani cítit. Stejně by mi nedali pokoj.
1: Dobrá, Banu. Aspoň budu mít společníka.
0: Budu ti věrně sloužit.
1: Pospěš si. Máme málo času.
0: A co tvá odměna?
1: Za to, co jsem provedl, si žádnou odměnu nezasloužím.
0: Něco ti poradím. Vezmi si ty staré střevíce a tam tu vyřezávanou hůlku. Poslechni mě. Nebudeš litovat.
1: Máš pravdu. Mé vlastní pantofle se už rozpadají a hůl se mi bude na cestu hodit.
0: A teď mě schovej do svého kaftanu. Je nejvyšší čas zmizet.
1: Dost, dost, nebo vypustím duši. Prrr, už nevydržím běžet. Co jsem si to jenom obul za střevíce, že v nich musím pořád utíkat a nemůžu se zastavit. Hou, hou, stů.
0: Poradil jsem ti dobře, aby si obul střevíce paní Ahavzi, co? Dokud je budeš mít na nohou, nikdo tě nepředhoní.
1: Snad nejsou kouzelné.
0: No to už si přece poznal a umí toho ještě mnohem víc. Otočíš-li se v nich na podpatku, zanesou tě, kam si zrovna budeš přát.
1: O Aláhu, nesmírný a mocný. A co umí ta hůlka?
0: To se dozvíš později. Napřed vyzkoušej střevíce.
1: Dobrá.
0: Kam bychom se tak mohli podívat? Co třeba do hlavního města?
1: To je nápad. Ať jsme tedy oba i hned v hlavním městě mocné sultánovy říše.
3: Slyšte! Slyšte poselství samotného sultána! Jeho veličenstvo sultán, nejmocnější panovník této říše, která se rozprostírá od východu k západu, hvězda spravedlnosti, zrcadlo pravdy a propast moudrosti přijme do svých služeb posla rychloběžce. Proto se na zítřejší den vyhlašuje velký závod v běhu. Vítěze tohoto pání učiní mocný sultán poslem svých nejtajnějších a nejnaléhavějších zpráv.
0: Sultánův rychloběžec. Jak by se ti líbila taková služba?
1: Mně? Proč se mi posmíváš, Banu? Se svou směšnou postavou se nikdy nemůžu stát panovníkovým poselem. Leda tak šaškem.
0: Můžeš, nemůžeš. Nač pak máš kouzelné střevíce? Závod vyhraješ. A navíc uvidíš princeznu Amarzu.
1: Ty myslíš, že se na závod přijde podívat i princezna?
0: O tom nepochybuj. Už jsi někdy spatřil opravdovou princeznu?
1: To ne. A moc bych si to přál.
0: Proč tedy váháš?
4: Ať žije mocný sultán Džafar
3: Hasan. Ať žije, ať žije.
5: Já, Džafar Hasan I, nejjasnější vladař a pán této říše, vyhlašuji velký závod v běhu. Nechť se připraví závodníci.
0: Tak jdi už přece. Závod co nevidět začne. Musíš si pospíšit.
1: Ne, ne, Banu. Pojďme raději pryč.
0: V kouzelných střevicích poletíš jako vítr.
1: Byl bych všem prosmích.
0: Muku! Podívej se nahoru na tribunu.
1: O, Aláhu. Kdo je to? Nikdy jsem nespatřil takovou krásu. Tajemná růže svůní jasmínu. Ta tvář září jako slunce.
0: Její jas vábí oči a zatemňuje mi rozum.
6: To je sultánova dcera, spanilá princezna Amarza.
0: Banu, zvláštní tíha mi sevřela srdce.
6: Poslední běžecká dráha je volná, neotálej ani okamžik.
0: Nemůžu se vynadívat na tu vznešenou a jemnou bytost.
6: Připrav se na start!
0: Dobrá, poběžím.
7: Podívejte na toho skřeta.
4: Co tady dělá?
8: Vy jste taky závodní, vidíte mít krátké nožky.
7: Ten by mohl hodit leda želvy.
9: Tatičko sultáne, vidíš toho mrňouska v poslední dráze? Toho bys mohl vzít do služby, jako Šaška.
5: V mé říši může zkusit své štěstí každý. Tiše, dcero. Já, mocný sultán a panovník, prohlašuji dnešní závod za zahájený.
7: Koukejte, Brňo, dostává se do čela. Hedej se,
4: hedej se,
7: Před
4: je první.
7: Brňo už vyhrá.
9: To je neuvěřitelné. Ten malý mužíček opravdu vyhrá. Tatínku, toho budeš muset jmenovat svým poslem.
5: U Vousu prorokova, to jsem nečekal. Závod skončil. A zde je vítěz. Přistup blíže, chlapče. A neboj se, jak se jmenuješ?
0: Jmenuji se Mukrach, ale říkají mi Malý Muk.
5: Zvítězil jsi v čestném zápase. A proto ti právem náleží odměna. Přijímám tě do služby jako vrchního tajného rychloběžce.
9: Tatičku, to snad nemyslíš doopravdy.
5: Dal jsem své slovo, Amarzo. A pak ten človíček se mi docela zamlouvá. Má odvahu. A to se mi líbí. Ode dneška budeš, Malý Muku, žít v mém paláci a dostaneš mzdu 100 dinárů ročně a budeš stále po mém boku, ctěn a vážen jako můj přední služebník.
0: Děkuji ti, o nejmocnější. Budiš veleben Aláh i jeho prorok, že se mi konečně dostalo toho pravého štěstí.
10: Slovutný velkovezíre, co říkáš té změně, která se znenadání udála s naším dobrým sultánem a pánem?
11: Máš na mysli Hadžibe, jeho nepochopitelný slepý obdiv k tomu trpaslíkovi, který neumí nic jiného než běhat?
10: Tak, tak, o moudrý velkovezíre, ten přivandrovalý pidimuž nás, věrné služebníky, zcela zatlačuje do pozadí sultánovi přízně.
11: Já bych si dokonce dovolil říci, že jednání našeho panovníka je nemoudré a nedůstojné.
10: Pravdu dí, můj velkovezír. Já sám jsem se již o nejmocnější je mi svědkem, jak si pokoušel našeho sultána upozornit. Ale vše marno. On se v tom skrčkovi doslova vidí a ve všem popřává sluchu jenom jemu. Přiznám se, že jsem a nejen já již pomýšlel i na vzpouru.
11: Buď trpělivý, Hadžibe. Musíme vyčkat, až nám Aláh sešle vhodnou příležitost, která našemu novému rychloběžci zlomí krk. A mám dobré tušení, že ta chvíle na sebe nedá dlouho čekat.
6: Jak jsi spokojen s novou službou, Muku? Líbí se ti život v paláci?
0: Líbí, Banu, líbí. Až moc se mi líbí.
6: Já to vím. Učarovala ti sultánova dcera, co? Všiml jsem si, jak po ní vzdycháš.
0: Jak bych nevzdychal. Je spanilá jako sluneční paprsek a něžná jako květ lotosu.
6: Jestli ovšem nevidíš jenom to, co vidět chceš?
0: Zítra má princezna Amarza narozeniny. Chtěl bych jí dát dárek, ale stále nevím, čím bych ji potěšil. Co kdybych jí daroval svou hůlku?
12: Proč jsi mi nikdy neprozradil její tajemství?
6: Jsem si čím dál míň jist, že bys ji uměl správně použít.
12: Možná by mi přinesla stejné štěstí jako kouzelné střelíce.
6: Aby tě spíš o štěstí nepřipravila.
12: Tak už mě nenapínej.
6: Tato kouzelná hůlka umí vyhledávat poklady. Jdeš-li kolem místa, kde je v zemi ukryt poklad, hůlka ti sama vyskočí z ruky a třikrát na to místo zaklepe.
12: O, tisícere díky, dobrý banu, to se mi právě hodí. Najdu poklad a složím ho k nohám princezně jako výraz bezmezného obdivu a lásky.
6: Ach, ubohý, hloupý muku, teď vím, že jsem ti neměl nic říkat.

0: odbyla půlnoc. V paláci jistě všichni spí. Musím ten poklad najít, Banu.
1: Prochodili jsme celou zahradu křížem krážem a nikde nic, nejspíš tu žádný není.
0: Ale vypráví se, že když před lety sultánovu říši přepadla nepřátelská vojska, nechal otec našeho panovníka zakopat v zemi obrovskou truhlici plnou zlata a drahokamů. Pak ale padl v boji a nestihl už nikomu říct, kde ji ukryl.
1: Co ti schází? K čemu potřebuješ truhlici zlata?
0: Přinese mi štěstí.
1: Máš dobrou službu. Král si tě oblíbil.
0: Princezna Amarza má tak ráda poklady. Když nejsem krásný, chci být alespoň bohatý.
1: Malý muku, proč raději nechceš být moudrý?
0: Co to bylo?
2: Hůlka ti sama vyskočila z ruky.
0: Že mě to hned nenapadlo. Nejzazší kout zahrady, vysoké stromy, husté křoviny. To je místo pro poklad jako stvořené. O, mocný a spravedlivý Aláhu, přece mě potkalo štěstí. Má dýka je dobře nabroušená. Pomoz mi hrabat, Banu.
1: Nešťastný bláhový muku. Přízeň princezny Amarzy si nekoupíš ani za všechny poklady světa. Amarza má tvář, která probouzí v srdcích lásku, ale její srdce lásku nezná.
0: Ty, který si mi vždycky tak věrně sloužil, mi teď chceš bránit ve štěstí? Hrabej pořádně. Hlína je tvrdá. Víko. Staré

0: Vládkyně má a paní jasná princezno Amarzo, přichází vrchní tajný rychloběžec Mukrach, aby ti v den tvých slavných narozenin složil k nohám vzácný dar.
1: Oh, ten trpaslík, ošklivý se mi, nemůžu se na něj ani podívat.
0: Jak poroučíš, má paní, pošlu ho tedy pryč.
1: Počkej, ať jde dál.
0: Rychloběžec Mukrach prosí o slyšení.
2: Nejjasnější princezno, spanilá růže v sultánově zahradě, paprsku luny na temném nebi, přijmi ode mne tento dar jako výraz mé nejhlubší oddanosti a lásky.
1: Ukaž, stará truhla, co s tím? Dobře, Muku, já od tebe dar milostivě přijímám, ale pod jednou podmínkou.
2: Slyším a poslouchám, má paní. Není oběti, kterou bych pro tebe nepodstoupil.
1: Pod podmínkou, že okamžitě zmizíš a nepřijdeš mi na oči, dokud tě sama nezavolám. Rozuměl jsi? Tak běž! Oh, truhlice plná zlata a drahokamů, smaragdy a hyacinty, acháty, samý topaz a samá perla. Jejich třpit zastěňuje sluneční paprsky o polednách, jakoby na tisíce svící rozlilo svůj jas. Tatičku, sultáne!
3: A pak Amarzo?
1: Podívej, čím mě obdaroval malý Muk.
3: U bousu prorokova malý Muk a takové bohatství?
1: Kde k němu přišel? To přece není samo sebou. Buď je to sprostý zloděj, nebo slouží zlým duchům.
3: Mí věrní rádcové, přispějte svému sultánovi dobrou radou, neboť moje srdce zachvátilo strašlivé podezření.
4: Vidíš, o slobodný sultáne, hvězdo spravedlnosti,
5: zrcadlo pravdy
4: a propasti moudrosti.
5: My jsme tě varovali,
4: ale ty zdržel nad Mukem ochranou ruku a nechtěl si nám popřát sluchu.
5: Slunce tvé milosti přestalo svítit na nás, tvé oddané služebníky a rádce, a zasypával si svou nákloností jen toho zlosina.
4: Hřál si s naprsou jedovatého hada.
3: Zamiloval jsem si toho oka jako vlastního syna.
4: A on ti zatím potají vykrádal tvou pokladnici. Kde jinde by nalezl takový poklad?
5: A možná vybíral měšce nás všech.
3: Od počátku měl mou naprostou důvěru.
4: Jsi příliš důvěřivý, dobrý vladaři. Malý Muk dlouhý čas loupěl a kradl, trpělivě střádal svou kořist, aby tě nakonec připravil o trůn.
5: Celý palác si o tom povídá, jen ty o ničem nevíš.
4: V skutku si náš obezřetný sultán dosud nepovšiml, jak jeho vrchní tajný rychloběžec zamilovaně vzdychá po spanilé princezně Amarze.
5: Chce si ji naklonit, vzít za manželku a tebe svrhnout z trůnu.
3: Zadržte, moudří rádcové, příval svých slov. Chci se i hned přesvědčit. Proto povolejte strážce mé pokladnice Archaze.
5: Jsem zvědav, co budeme dělat, moudrý velkovezíre, má-li Archaz účty v pořádku.
4: Žádný strach, Hadžibe, obávám se ve svém úřadě leda z čeho, ale tímto plánem jsem si jist. Archaz si zlatem ze sultánovy pokladnice už léta plní svůj vlastní měšec.
5: A náš dobrý sultán nic netuší.
4: Je to, Aláh mi odpusť, důvěřivý hlupák.
6: Ráčil si mě povolat před svůj trůn, sultáne. Slyším a poslouchám.
3: Strážče mé pokladnice Archazy, vždy se stěšil mé důvěře. Nuže nyní zde pokladnu přede všemi otevři. Chci se na místě přesvědčit, je-li vše tak, jak má být.
6: O, nejjasnější milosti, vládce náš, sultáne, teď? Já jaksi nejsem připraven, kdyby veličenstvo ráčilo posečkat ti alespoň do oběda.
3: Nač čekat, otevři pokladnici hned a pospěš!
6: O králi králů, při životě tvé hlavy, nejmocnější je mi svědkem, že jsem nevinen.
3: Což mě stihla slepota? Pokladnice je téměř prázdná.
6: Dovol mi, o nejlaskavější sultáne, přednést tvému sluhu vysvětlení.
4: Zde je podán důkaz. Je to sprostý zloděj. Pomalu den pod ní tě okrádal a díval se přitom zpříma do tvých očí.
5: Musí být potrestán tím nejpřísnějším trestem všem podobným lotrům pro výstrahu.
4: Dej mu setnout hlavu.
6: Slitování, všechno náradím, vrátím, ale nechť dojdu zatracení. Tihle dva taky brali.
5: Vleč už hlupáku, nebo všechno pokazíš.
4: Ano, nejjasnější vladaři. Tento muž, věrný Archas, je tak dobrý, že by byl ochoten obětovat svoje hrdlo za toho podlého zloděje. Jeho povinností je střežit tvůj poklad a proto chtěl nést i celou vinu. Ale já zde říkám, pravým viníkem je malý Muk.
6: Cože? Kdo? Muk? O, to tedy promiňte. Rozum se mi mate, já myslel... Já ničemu nerozumím.
5: Nezoufej, příteli, sečkej a já ti všechno vysvětlím, ale hlavně buď už ticha.
4: Jak bezostyšné a proradné je krást a svalovat vinu na poctivého, pravím vám, Archas je nevinen.
3: Chci vyslechnout malého Muka.
7: Kdo najde malého Muka a předvede jej před sultánův trůn, bude odměněn. Slyšte, panovníkův rozkaz. Zajměte bez prodlení malého Muka.
8: Uteč, Muku, dokud je čas. Nic dobrého tě už v paláci nečeká.
9: Přece jsem nic neukradl. Našel jsem ztracený poklad sultánova otce.
8: A kdo ti uvěří? Otoč se na podpatku a přej si být co nejdál od hlavního města.
9: Když mě by banu netěšil život, kdybych nebyl princezně nablízku.
8: Zakrátko tě povedou stráže v okovech jako lupiče před sultána a princezna se na tebe bude pobaveně dívat z okna.
9: Panovník je dobrý a spravedlivý.
8: Dá ti useknout hlavu.
9: Chci se před ním hájit.
3: Přistup blíže, Muku, a poslyš žalobu. Vykrádal si pokladnici mocného sultána, aby se s pomocí zlata a drahokamů vetřel do přízně nejjasnější princezny Amarzy. Za to budeš potrestán na hrdle.
9: O věčné slovo stvořitele, jsem nevinen. Ten poklad jsem našel náhodou.
3: Tropíš si blázny?
9: Vykopal jsem ho ze země v nejzazším koutu zahrady. Snad je to ztracený poklad tvého otce, pane.
3: To je nemožné, sám jsem po něm dlouho pátral. Nechal jsem zahradu prohledat kousek po kousku.
1: Buď je to sprostý lhář, nebo čaroděj.
3: Měl bys říct raději pravdu, Muku.
1: Jestli si nevymýšlíš, řekni, podle čeho jsi věděl, kde máš kopat.
3: Měl jsem tě rád. Možná budu mít slitování.
1: Tak mluv. Kat už pozvedá meč.
9: Pohleď, krásná princezno, i ty, můj vladaři. Toto je čarovná hůlka. Ukáže mi, kde je ukryt poklad. Na tom místě mi sama vyskočí z ruky a třikrát zaťuká. To je celé mé tajemství.
1: Ať podá důkaz.
3: Ano, Muku, musíš svá slova dokázat. Poklad kvůli němu si souzen je uložen v této místnosti. Ať tedy hůlka to místo označí. Ne-li, připrav se na smrt.
9: Jak poručíš, můj pane?
1: Je to podvodník. Má nás za blázny.
9: Pohleď, o sultáne. Hůlka mi sama vyskočila z ruky a míří k tvé pokladně.
3: O hrobu Mohamedova. Zázrak. Hůl si našla cestu k pokladnici docela sama. Ano, právě do ní jsem poklad uložil.
9: Zde vidíš, že jsem nelhal.
3: Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že jsi nevinen, Muku. Daruji ti tedy život.
1: Neplýtvej tak snadno svou milostí, otče. Není-li Muk zloděj, pak je zcela jistě černokněžník ve spojení se zlými džiny. Jak jinak by mohl běhat rychleji než kdokoliv jiný?
3: Odpověz, Muku, prozrať také tajemství svého rychlého běhu.
9: Ach, panu, proč jsem jen nedbal tvé moudré rady?
1: Nechť Kat zaváže odsouzenci oči a napřáhne ruku s obnaženým mečem.
9: Povím vám všechno. Tvoje krása, princezno, oslepila mé oči a zatemnila mi rozum. Myslel jsem, že jsi stejně dobrá jako spanilá, ale poznal jsem svůj omyl. Teď už mi na ničem nezáleží. Lépe je obětovat boty na nohou, než hlavu na krku. Vězte tedy, že tajemství mého rychlého běhu se skrývá v těchto střevících.
1: Takové obyčejné obnošné střevíce? Hned mi je dej. Chci je sama vyzkoušet.
9: Jak poručíš, jasná princezno?
1: A teď vyžeňte Muka ze země.
3: Vyslechněte nyní sultánův rozsudek. Já, mocný sultán Džafar Hasan I, daruji milostivě malému Mukovi život. Kouzelné předměty si však ponechám, jsou tak vzácné, že se nepřísluší, aby je vlastnil obyčejný člověk. Zůstanou uloženy v mé pokladnici. Do západu slunce nechť Muk opustí hranice mé říše.
0: Vyžeňte Muka ze země. Je to rozkaz nejmocnějšího panovníka. Vyžeňte malého Muka.
1: Ty střelíce mi opravdu skvěle padnou.
9: Tady zůstanu. Už neujdu ani krok.
8: Příliš jsi zvykl na kouzelné střevíce.
9: Vysoké fíkovníky vrhají příjemný stín. Voda v jezeře je chladná a průzračná a temně zelený trávník je měkčí než brokátové podušky v sultánově paláci.
8: Nebojíš se dravých šelem?
9: Sotva by mi mohli ublížit víc než lidé.
8: Měl jsi dát na mé rady.
9: Jsem prostě hlupák, Banu. Budeme žít tady, uprostřed lesů, jako poustevníci. Do nejdelší smrti už nechci nikoho vidět.
8: Snad se tu nechystáš umřít hladem.
9: Ty si něco ulovíš a pro mne je všude kolem zralého ovoce dost a dost. Podívej na ty lákavé fíky. Hned je ochutnám. Skutečně předčí všechny vybrané lahůdky. Jsou šťavnaté a sladké. Tak, a jsem po obědě. Ještě se napiju z jezera. Banu, možná jsem přišel o rozum. Z vody na mě hledí nějaký ušatec, vidíš ho taky?
8: Vidím, ušatce. Sedí na břehu a jmenuje se Mukrach.
9: Uala, ty uši rostou na mé hlavě. To mi ještě chybělo.
8: Snědl si plody kouzelného fíkovníku.
9: Já osel, nic jiného než obrovské oslí uši si nezasloužím. Sám jsem si své štěstí jako osel pošlapal. Nezbývá mi, než do jezera rovnou skočit a utopit se.
8: Na to je vždycky času dost. Nejprve se dosyta najes.
9: Mám jíst další fíky, aby mi uši rostly další a další.
8: Je tu dost jiného ovoce. Pohleď na ty krásné, zralé datle.
9: Máš pravdu, Banu. Ať mi po nich naroste třeba sloní chobot, teď už na tom stejně nezáleží. Pověz, Banu, přibyly mi podatlí volské rohy, zaječí zuby nebo snad velbloudí hrb?
8: Skloň se nad jezero a přesvědč se.
9: Uši jsou pryč. Tak, takhle je to. Po fíkách narostou, po datlích zase zmizí. Díky tobě, spravedlivý Aláhu, dal si mi znovu naději. Já to svoje štěstí přece najdu.

0: Co se to děje? Ulice hlavního města jsou vyzdobeny slavobránami z květin a ratolestí. Domy jsou potaženy pestrými koberci a lid jásá a velebí stvořitel.
1: Nebojíš se, Muku, jen tak se procházet po tržišti blízko vladařova paláce. Když tě někdo pozná, stihne tě sultánův hněv.
0: Lehká pomoc.
2: Kupujte zeleninu, čerstvou zeleninu do kuchyně. Artičoky, melouny, dýně, sladké
0: vidíš
2: ovoce,
0: toho kupce?
2: Sušené
0: tak
2: ryby,
0: dávej pozor.
2: Chléb bělejší než sníh.
0: Salám alejkum, dobrý muži. Vyslechni moji poníženou prosbu.
3: Co chceš, maličký? Snad si nemyslíš, že ti dám něco zadarmo.
0: Chci ti nabídnout svůj kaftán, turban a dýku výměnou za tvoje staré šaty.
3: Přeskočilo ti?
0: Je to dědictví po mém otci a má slušnou cenu.
3: Nezdržuj, odháníš mi zákazníky.
0: Neodmítej, nabízím ti dobrý obchod.
3: Děláš si blázny? Chceš mi dát drahý plášť, turban a dýku za tyhle staré hady?
0: Potřebuji právě takové šaty, jako máš ty. Vyměníš?
3: Byl bych blázen, kdybych nevyměnil. Jako bys mi dával hřebce za bažanta. Na, vezmi si je, ať ti přinesou štěstí.
0: Aláh tě provázej. A řekni mi ještě, proč je město tak slavnostně vyzdobeno?
3: Ty to nevíš. Všechen lid jásá, protože princezna Amarza si má dnes vyvolit ženicha.
0: Princezna se bude vdávat?
3: Co jsi tak zesmutněl? Snad ses o ní nechtěl ucházet sám.
0: Princezna Amarza se vdává, Banu.
1: To se nám právě hodí.
3: Takového osla jsem jak živ nespatřil.
1: Usaď se sem hned vedle brány do paláce, ať tě sultánu kuchař nepřehlédne. A pospěš si, už přichází.
4: Čerstvé fíky, zralé fíky nakupujte. Nejsladší ovoce v celé zemi, výborné fíky.
5: Pohleďme, jak lákavé fíky. Touhle roční dobou jsou v našich krajích velkou vzácností. Odkud je máš, cizinče?
4: Jsou z daleké země za devatero horami. Taková lahůdka kuchaři, ta by se hodila na svatební tabuli samotné princezny.
5: Koupím je všechny, až je předložím ke svatební hostině. Sultán mě náležitě odmění.
6: Předstup, kuchaři, a pověz, jaké speciality si připravil pro naše vzácné hosty, kteří se sjeli, aby se mohli ucházet o ruku mé dcery.
5: Pro tuto slavnostní hostinu jsem připravil na 165 chodů vybraných jídel. Jako největší delikatesu si však dovoluji nabídnout čerstvé fíky, lahutku nad jiné vzácnou. Mohu je doporučit jako osvěžující.

0: Ja nic, ale ty, dcero moje, spanilá princezno, Aláh mě netrestej, ty máš oslí uši.
1: To já ne, tatíčko sultáne, ale ty máš oslí uši.
0: Já mám oslí uši, ale tady mají všichni oslí uši.
1: Já také. To je hrůza.
0: Jako ráno to na nás nejmocnější poslal. Spoutejte kuchaře, do vězení s ním.
1: Podejte mi zrcadlo. Tatínku, tak přece něco udělej.
2: Slyšte poselství našeho vladaře a pána, mocného sultána Džafara Hasana I. Na panovníka i celý dvůr seslal Aláh těžkou chorobu. Jděte a všude rozhlašujte, že se hledá zázračný lékař, který bude schopen toto neštěstí odvrátit. Do té doby nechtě město potaženo černým suknem. Zásnuby jasné princezny Amarzy se odkládají na neurčito.
0: Nyní mi raďte, sluhové moji věrní.
3: Nevěš hlavu, o nejmocnější. Jsme na tom všichni stejně. Ale já, mohu-li mluvit za sebe, já už jim již přivykl. Ty ne, Hadžibe?
4: Moudrý velkovezír mi bere slova od úst. Dovolíš-li, o nejmilostivější, já bych celou věc neviděl tak černě. Je nesporné, že se žádný jiný panovník nemůže honosit tak majestátníma oslíma ušima.
3: Dodávají ti výlučnosti, o nejspravedlivější.
4: A zdá se, že i turban ti teď mnohem pevněji drží na hlavě, o nejmoudřejší.
0: Snažíte se mě utěšit, rácové, ale sotva se vám to podaří. Taková ostuda. Všichni urození nápadníci, co se jich sjelo ucházet se o ruku mé nešťastné dcery, odjeli s oslíma ušima. A nikdo si s tím neví rady.
3: Je třeba najít toho pravého doktora.
4: S tím tvojí moudrost, vezíre, ale v celé zemi se nenajde jediný lékař, kterého bychom nevyzkoušeli.
0: Pilulky, zásypy, vonné masti, léčivé oleje, čaje a esence. Vidíte, co je toho všude kolem?
4: A nic nepomáhá.
0: Ubohá princezna Amarza, jasná hvězda na potemnělém nebi chřadne a usychá. Neštěstí jí proměnilo k nepoznání. Už není zlostná a umíněná, nevsteká se, nechřičí. Jen sedí u zrcadla a tiše pláče. A já? Já bych nejraději také zaplakal.
5: Panu, nemyslíš, že jsme je vytrestali dost?
6: Jen jestli už uši stihli splnit svůj úkol.
5: Musíme jim pomoci.
6: Za to, co ti provedli, by sultán i princezna zasloužili nosit oslí uši na dosmrti.
5: Mstít se jim nebudu. Poznali, jak chutná ponížení a posměch, a to stačí. Ušatému sultánovi i skrčkovi s velkou hlavou a krátkýma nožkama se lidé smějí stejně.
6: Rozmysli si to ještě.
5: Nepřemlouvej mě, Banu.
0: Řekl jsem, že nechci nikoho vidět. Pošlete ho pryč.
7: Je to takový malý stařeček v obnošených šatech. Tvrdí, že zná lék na vaše neštěstí.
0: To slibovali všichni. A každý si chtěl jenom sáhnout do mé pokladnice. Jakže se jmenuje?
7: Říká si Chakamanka Budibaba.
0: Jak? Chakamanka Budibaba? Vyžaňte ho.
1: Doktor s takovým jménem, měl bys to přece jen zkusit, tatínku. Možná, že zrovna on je ten pravý.
0: Dobrá, ale jen na tvou přímluvu. Ať tedy vejde.
7: Tudy, starče. Stojíš před sultánem a jeho dcerou princeznou.
8: Děkuji ti, panáčku. Jsem už starý, chromý, špatně vidím, málo slyším.
0: Takový vetchý chudák. Jaký ten nám může dát lék? Buď vítán, Chakamanka Budibabo.
8: Salám.

0: Assalamualaikum, mocni sultane. Jak spanilou ti Allah seslal dceru, je jako vzácná perla, jejíž trpit velebí velikost stvořitele. Ale copak, uši má, jak vidím, po tobě.
1: Znáš-li lék na naše neštěstí, pomoz, ne-li zavolám stráž.
0: Nenabídneš starci, aby se posadil? Ano, sem usednu na tvůj trůn. Jak je pohodlný.
1: Jen si tam seď, k čemu je lidu usatý sultán? Jenom pro smích.
0: Vyléčím tě, ale nebude to jen tak.
1: V mé pokladnici teď bydlí ledamiš.
0: Peníze nechci. Přesto však můj lék nebude účinkovat, dokud nevyrovnáš všechny své dluhy.
1: Rozumím ti.
0: Držíš-li ve svém majetku věc, která ti nepatří, kterou si někomu neprávem odňal a špatně se mu odvděčil za jeho věrnost, zůstanete všichni navždy ušatí.
2: Ta hůl a střevíce, tatínku, patřili malému Mukovi. Kdo ví, kde je mu konec? Vezmi si je, chakamanka budibabo.
0: Pěkné střevíce padnou mi jako ulité. A hůlka taky. Dobře se drží v ruce.
1: Kdybys ve světě potkal mužička, který se jmenuje Mukrach, vrať mu je. Vzali jsme mu je neprávem.
0: Mám ještě jednu podmínku. Uzdravím vás, ale žádám za to ruku princezny Amarzy.
2: Allahu, stůj při mě. To si raději vezmu malého Muka.
1: Tomu chlapci jsme zle ublížili, Amarzo. Kdybych ho našel, prosil bych ho za odpuštění.
0: Vidíš, mocný sultáne, hvězdo spravedlnosti, zrcadlo pravdy a propasti moudrosti, jak dlouho trvalo, než si prohlédnul. Vezmi si tento košík datlí. Mají kouzelnou moc. Sněz jednu a poděl s nimi všechny ostatní. Uzdravíte se.
1: Díky tobě, stařečku. Mluvíš-li pravdu, hned zítra dám vystrojit slavnou svatbu.
0: Nech si svou dceru, vladaři. Kdysi jsem myslel, že u ní najdu štěstí, ale poznal jsem svůj omyl. Už mě nikdy nespatříš. Já jsem malý Muk. A teď si přeji být co nejdál od tvého paláce, uprostřed nejhlubšího lesa. To je to místo. Vysoké fíkovníky vrhají příjemný stín. Voda v jezeře je chladná a průzračná a temně zelený trávník je měkčí než sultánův trůn. Tady zůstanu. Moje štěstí přebývá tady. Už to vím. Zdá se, že si opravdu zmoudřil, Muku. Budeme žít daleko od lidí a nebude nám chybět vůbec nic. Ban,
3: ty už nepotřebuješ moje rady. A proto já musím jít svou cestou. Možná po světě chodí nějaký jiný chlapec, kterému bych mohl být užitečný.
0: Neopouštěj mě, Banu.
3: Kdybys mě někdy potřeboval, vrátím se. Zatím si chraň svoje štěstí. Nosíš si je v sobě. Na to pamatuj.
0: S Bohem, Banu.
3: Pokoj s tebou, malý Muku.

0: Ahoj holky a kluci, vítejte v dnešní Ušounově pohádkové školce, ve které se na chvilku vrátíme do školek, kde byla na návštěvě zvířátka. A to proto, že nám hodně píšete, že právě zvířátkové díly máte úplně nejradši. No a my pro vás uděláme, co vám na očích vidíme. Nejdřív přišel do školky mazel. Krokodýl, ale vždyť si to poslechněte sami.
1: Ale nebojte se, i když je krokodýl nebezpečné zvíře, tak tenhle je náš kamarád.
0: Jmenuje se Franz von Kroko, ale kamarádi mu říkají mazel, takže je vám asi jasné, jaký je.
1: Už je tady. Ahoj, mazle.
2: Ahoj, Ušoune. Ahoj, Jani. Ahoj, holky a kluci, co nás posloucháte. Už jste slyšeli ten fór o žábě?
0: Ne, holky a kluci, mazel hrozně rád vypráví vtipy.
2: Takže my zvířátka se sejdem a medvěd nás informuje o tom, že zítra jedem na výlet. A žába říká, ha, výlet, medvěd na to, tak nezapomeňte svačinu. Žába na to, jasně, svačinu. Medvěd a taky pití. A žába zase, taky pití. Medvědovi už dochází trpělivost a říká, ale ty zelený s velkou pusou nejedou. A žába na to, a nebude z toho krokodýl smutnej.
1: Ten je dobrý, i když mu moc nerozumím.
0: Hele, ale mazle, prosím tě, prozraď kamarádům něco o sobě, jsou určitě moc zvědaví.
1: No, jako třeba, že vy, krokodýly, žijete většinou v pomalu tekoucích řekách nebo jezerech.
2: Ale třeba ten úplně nejvíc, největší krokodýl mořský žije u moře a v moři.
0: Aha, vidíš, Ušoune.
2: Žijeme na různých místech na světě, ale v České republice v přírodě ne. Tady nás najdete například v zoologické zahradě.
1: Jo, a co třeba rádi jíte?
2: No tak já mám moc rád ryby, ale nepohrdnu ani ptáčkem. Ale je to stejné jako s vámi lidmi. Každý krokodýl má trochu jinou chuť.
0: A mazle, neměl bys teď chuť na naši první písničku?
2: Jasně.
1: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte dnešní speciální Ušounovu pohádkovou školku o zvířátkách. Kromě krokodýla Mazla byl u nás na návštěvě i slon. Kdo to je?
1: To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
0: Fakt jo, zrovna tu jeden bonbon mám, tak to vyzkouším. To máš, pane slone.
1: Vidíš, ono to i funguje. Já jsem ti chtěl jen říct svou oblíbenou říkanku o slonovi.
0: A víš co ještě?
1: No copa?
0: Dáme si teď jednu pěknou sloní písničku, když už tu máme tu sloní návštěvu.
1: Jo, to je nápad. Ušounova písnička.
2: Tuhle jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí slonové.

soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chováni.

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: víc jako plus, je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde byl právě na návštěvě slon. A kromě toho jsme taky hádali. Slon je zvíře obrovské a my hádali naopak ta úplně nejmenší zvířátka.
2: Ušounova hádanka. Holky a kluci, my to víme, že ano. Tak pozor, 3, 2, 1, myška.
1: Výborně, a teď ještě, jak si poradíte s druhým, ještě menším zvířátkem?
2: No to je úplně jasné. 3, 2, 1, komár.
1: Páni, holky a kluci, vy jste prostě jedničky a ty Ušoune samozřejmě taky. A protože jste tak šikovní, dáme si za odměnu pohádku. Jmenuje se Jezevcův sen.
2: Ušounova pohádka.

0: jezevců sen. Starého jezevce probudil podivný šustot. Chvíli trvalo, než zjistil, co to je, nebo spíš, kdo to je. Ukázalo se, že jeho noru navštívila liška a řekla, jako by se nechumelilo.
1: Nazdar, jezevče.
0: Nazdar, co tu chceš, liško?
1: Já tu, jezevče, budu s tebou bydlet. Byla to liška všemi mastně mazaná, která si usmyslela, že je zbytečné hloubit vlastní noru, když se může nastěhovat k někomu, kdo už noru má.
0: Jezevec se zděsil. Byl to totiž nejen starý jezevec, ale i starý mládenec. Nechtěl žádnou jezevčici, natož lišku. Chtěl jen, aby mu všichni dali pokoj. Představa, že bude muset svou noru s někým sdílet, se mu ani trošku nezamlouvala. To se mi snad jenom zdá.
1: Ale kde pak? To se ti vůbec nezdá. To tak je. Potřebuješ nějakou společnost. Vždyť ty tu žiješ jako jezevec.
0: Já jsem jezevec.
1: Už to tak vypadá. Uvidíš, že nám tu spolu bude dobře?
0: Mně se to nezdá.
1: Samozřejmě, že ne. To už jsme si přece vyjasnili, že se ti to nezdá. No, ale dost řečí. Ze všeho nejdřív se hezky vyspíme. Liška se s těmi slovy klidně rozvalila na zem, jako by byla doma, a zavřela oči.
0: Jezevec si smutně povzdechl a udělal to též. Ostatně po ničem jiném než po spánku netoužil. Brzy znovu usnul. Dokonce měl sen. Zdálo se mu, že se mu to všechno opravdu jenom zdá.
2: Kamarádi, stále posloucháte dnešní speciální Ušounovu pohádkovou školku o zvířátkách.
3: Jo, pamatujete si ještě, kdo mě ve školce tak vyděsil?
2: Ano, máte pravdu, byl to Ušounův kámoš lev.
4: Tak pojď, už můžeš, kámo.
3: To jsem se lekla.
4: Jasně, jo, my jsme se totiž takhle s Leonem domluvili, že tě malinko pozlobíme.
3: Uf, no to se vám tedy povedlo. A co vy, holky a kluci, víte, kdo mě to tady právě poděsil?
4: Ušounova hádanka. Jasně, že jo. Ano, holky a kluci, ale kdyby náhodou ne, tak Leona ještě jednou poprosím o to též.
2: Tak, holky a kluci, kdo pak to k nám přišel na návštěvu?
4: 3, 2, 1, lev!
2: Ušounův kámoš Zezo.
4: Jo?
2: Hele, Leone, pozor na ty čudlíky, nemůžeš takhle velkou tlapou.
5: Nebudeme vysílat, to můžeš rozbít.
2: Přesně, jak jsem říkala.
5: Leone, já jsem nezlobím, ale nedělej to. Už to nedělej, tady na to nesahej a na tohle už vůbec ne.
6: Prosím tě, Leone, neblázni, když to říkám takhle úplně normálně to už...
2: Tak, už je to zase v pořádku.
4: Jani, Leon se ti omlouvá, ale je to vlastně moje vina. No Jani, já jsem mu totiž slíbil, že si to tady může zkusit. Chtěl taky kamarádům pustit nějakou písničku, jako ty, víš? No, tak to se nám teda nepovedlo. Tak promiň, ještě že jsi to nakonec zachránila. No tak Leo, tenhle čudlík si můžeš zmáčknout, jo? Tenhle ano, ale opatrně, tak? Dáme si písničku. Tak ji pěkně opatrně pusť, ano?
2: Ale pozor! mačkáš dva čudlíky zároveň.
7: Ukrutně zuřil na salem, zuřil na salem, zuřil na salem.
2: Ušoune, Leon má na mačkání čudlíků prostě moc velkou tlapu. Holky a kluci, nebojte se, písnička bude. Pustí vám ji Ušoun a Leon. Leone, jo? Leon se bude dívat.
4: No tak jo, tak pěkně poslouchejte, protože tahle písnička je taky o jednom lvovi.

0: A Leon hrozně chtěl být zvukařem, ale moc mu to nešlo. Nakonec jsme všechno napravili a všichni jsme si školku krásně užili. Lvem Leonem naše zvířecí návštěvy v pohádkové školce zdaleka nekončí. Chcete vědět, kdo další přišel na návštěvu? Tak pozor, už on vám napoví.
1: Pozor, pozor, kdybyste byli jako on, tak byste skvěle skákali. Maminka by vás jako miminko nosila v kapse a mluvili byste takhle.
0: Tak, holky, kluci, kdo to k nám přišel na návštěvu?
1: Je to sice těžké, ale pozor, 3, 2, 1, klokan.
0: Výborně.
1: A teď je na nás zvědavý, jak si s ním zaskáčeme.
0: Holky a kluci, pustíme si písničku a u ní si pěkně poklokaním zaskáčeme. Okolo školky nebo okolo obýváku, na jednu i na druhou stranu.
1: Je, to bude paráda, jo, tak do toho, hop. Už je nová písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si povídáme o zvířátkách, která nás už ve školce navštívila. A co myslíte, které bude to poslední? Hádejte.
1: Ušounova hádanka.
0: Tak holky a kluci, nastražte ušiska. Kdo pak to je?
1: Kamarádi. No tak pozor, 3, 2, 1, medvěd.
0: Přesně tak.
1: Jsou různí medvědi, ale my myslíme medvěda hnědého, který dřív žil i v naší zemi, v České republice. I teď se tu může objevit, ale už se to moc nestává.
0: Musím ti říct, Ušounku, že tohle mě pěkně zlobí, že kvůli autům a domům tady už nežije spousta zvířátek, co dřív.
1: No to mě teda taky štve, no.
0: Ale aspoň, že když už ho venku jen tak nepotkáme.
1: Tedy myslíš toho medvěda,
0: no? No jasně, medvěda. Tak ho můžeme potkat v Ušounově pohádkové školce.
1: Jo, no to je teda paráda, to jo.
0: A navíc jsem do školky přišel spřátelený medvěd.
1: Jinak by to ani nešlo, Jani. Medvědi jsou totiž šelmy a jsou hodně nebezpeční.
0: Je, ahoj, Oskaré.
1: Taky tě zdravím, Oskare. Kamarádi, Oskar vás zdraví a říká, že medvěd na člověka nechce útočit, protože člověk není jeho obvyklá sváča. Když může, tak se člověku vyhne.
0: Oskare, jsem moc ráda, že mě a Ušounovi ses nevyhnul a za to tady mám pro tebe písničku.

0: A je to. Naše vzpomínací zvířecí školka je za námi. Už zbývá jen vás poprosit o obrázky. Holky a kluci, dneska je váš úkol jasný. Namalujte nám své oblíbené zvířátko. No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme samozřejmě písničku Máme rádi.

0: místo.
1: Holky a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
2: Začněte den ranním restartem.
1: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
2: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
1: tipy i výzvy pro naše moderátory.
2: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
1: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
2: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
1: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
2: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
1: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
2: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
1: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
2: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 318.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
0: V minulém týdnu jsem se vás v postřehovce ptala, v které zemi vznikl K-pop. A správně nám odpověděla Aneška Pavelková, že vznikl v Jižní Koreji. Gratulujeme a posíláme merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověz na otázku, která zpěvačka z našeho žebříčku připravuje narozeninový koncert na oslavu svých 13. narozenin. Opakuji ještě jednou, která zpěvačka z našeho žebříčku připravuje narozeninový koncert na oslavu svých 13. narozenin. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A máme tu novinku, která se hodí úplně přesně k tomu, co teď mnozí z vás každý den zažívají a řeší. Škola. Tak se totiž jmenuje nová písnička 11leté zpěvačky Bea Wolf. Bea v ní s trochou humoru zpívá o školním prostředí a návratu do lavic. Písničku napsal její táta Johnny Wolf a vyšla 19. srpna letošního roku. Bea už má na hudebních platformách i další vlastní písničky, například Tatínek, Můzy nebo Maminko má. A do konce roku chystá své první album. Hudbu si užívá nejen ve studiu, vystupuje také v hudebním divadle Karlín. No a já jsem zvědavá, jak se vám tato vycházející dětská hvězda bude líbit. Tady je 11letá Bea Wolf a její novinka Škola.
1: Novinka.

Tak to byla první novinka hitparády Rádia Junior od 11-leté Bay Wolf, která se jmenuje Škola. Líbí se ti? Tak pro ní hlasuj. Mrkni na web radiojunior.cz a se scrolluj dolů. Až po pravé straně uvidíš hlasovací tabulku se jmény zpívajících a jejich songů. No a nebo jdi rovnou na radiojunior.cz/hitparáda a v nejnovějším článku najdeš hlasování. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát získáváme od Viktorky Tiché. Ta chce do našeho žebříčku dostat písničku od teprve 16-leté Freji Sky z Anglie. Jmenuje se Bad Taste, tedy špatný vkus. A Freja v ní s nadsázkou zpívá o tom, že ji občas přitahují kluci, o kterých sama ví, že možná nejsou úplně ten nejlepší nápad. Prostě, že má na kluky tak trošku špatný vkus. Freja pochází z Buckinghamshire, nedaleko Londýna, a do většího povědomí se dostala už v roce 2022, kdy reprezentovala Velkou Británii na Junior Eurovision. Zajímavé je, že fanoušci písničku Bad Taste znali ještě před jejím oficiálním vydáním. Freja ji totiž zpívala na koncertech a posluchači si ji hodně oblíbili a žádali si ji jako nahrávku. Freja je vyslyšela. Písnička vyšla letos v září. Freja je kromě zpěvačky také herečka a tanečnice a letos vydala své debutové EP Stardust. Takže jestli máte někdy pocit, že máte na někoho tak trochu bad taste, rozhodně nejste sami. Novinka.

Bad Taste, tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior od 16-leté Frey Sky z Anglie. Líbí se ti? Tak pro ně anebo pro dalších 11 písní hlasuj na webu radiojunior.cz. Každopádně my za ty děkujeme Vicky a pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů?

Vypadává nám česká zpěvačka žijící v Londýně, která si říká Myla a její píseň Crying to God. Tak držíme palce, ať se příště do našeho žebříčku probojuje, protože skládat hudbu fakt umí.

0: koho pak už taky neuslyšíme ve 318. kole, ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Bude to 18-letá zpěvačka Adéla Křivánková, která se v našem žebříčku pravidelně objevuje už od svých 12 let. Její single Konečně volná se v hitparádě Rádia Junior udržel po maximální počet 10 kol a teď už ho musíme odeslat do síně slávy. A to s krásným výsledkem. 2 bronzy, 1 stříbro a 5 zlatých medailí. Gratulujeme! A teď už si užijí aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám jen o fous z našeho žebříčku nevypadl? Je to minule 8. písnička Já si tě brát nebudu, za kterou stojí Vesna a Ben Kristoval. Kapelu Vesna založila v roce 2016 zpěvačka a skladatelka Patricie Kaňok-Fuchsová. Nápad na založení čistě ženské skupiny byl inspirovaný oslavou ženskosti a slovanství. A protože už jsme si minule říkali, že název Vesna odkazuje na slovanskou bohyni jara, pojďme si o Slovanech říct další zajímavost. Víš o tom, že Slované jsou jednou z největších evropských jazykových a kulturních skupin a patří mezi ně například Češi, Slováci, Ukrajinci, Slovinci, Chorvati, Srbové nebo Bulhaři? No a teď malý kvíz pro tebe. Která z těchto zemí naopak mezi slovanské země nepatří? Za A Polsko nebo za B Maďarsko nebo za C Rusko? No a správná odpověď je za B Maďarsko. Maďarština totiž nepatří mezi slovanské jazyky, ale do uralské jazykové rodiny, konkrétně mezi ugrofinské jazyky. A teď už si pojďme poslechnout Vesnu a Bena Kristová s písní Já si tě brát nebudu.
1: 10. místo.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byly osmí a teď spadly na 10. příčku. A k mému rozhovoru s frontmankou skupiny Patricí Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky Hit Parády Rádia Junior. A kdo pak si polepšil z poslední desítky na předposlední devítku? Je to mega sympaťák Pavel Čadek se svojí písničkou Strach. A jen tak mimochodem, Pavel Čadek je ten písničkář, co hraje na violončelo a dokazuje tím, že violončelo není jenom pro starou muziku, ale dají se na něm hrát i hodně moderní a trendy songy. V klubu Rádia Junior nám to ostatně i ukázal, takže jestli můžete, mrkněte se na náš rozhovor. Dostanete se k němu třeba z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior a nebo i z našeho YouTube kanálu. Pavel Čadek je i zakladatelem speciálního hudebního stylu, kterému říká cello folk. A my si můžeme teď poslechnout jednu z jeho letních novinek, která se jmenuje Strach a vznikla v rámci kampaně Buď připraven naslouchat, kterou připravili organizace Nevypust duši a Junák český scout. Pomáhají totiž táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročnějších tématech. A přestože do léta je ještě celkem daleko, tak už teď můžeme přemýšlet nad tím, na jaký tábor bychom se příští rok rádi vydali. Jestli třeba na skautský, kuňský, kouzelnický, parkurový, anebo nějaký úplně jiný. No a když tam dostaneme strach, tak si můžeme poslechnout Pavlovu písničku Strach a hned nám bude líp. Pavel Čadek.
1: 9. místo. Ahoj.

0: strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která si polepšila z 10. místa na 9.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A o jednu příčku si povyskočila i Taylor Swift s písní Opalite, která byla minule 9. a teď je 8. No a u Taylor Swift mám pro vás tentokrát jednu opravdu čerstvou novinku. Na konci září totiž vydala rozšířenou verzi svého alba The Life of a Showgirl s názvem The Life of a Showgirl Dionke. A jestli ti vrtá hlavou, co znamená to podivně francouzsky znějící slovo, tak je to opravdu francouzské slovíčko, které se používá i v angličtině a znamená přídavek. Třeba když na koncertě diváci chtějí ještě jednu písničku a zpěvák se vrátí na pódium. No a teď si zkus tipnout, kolik přídavků ke svému albu Taylor přidala. Za A 1 nebo za B 3 nebo za C 4 písničky. No a správná odpověď je za C. Taylor Swift přidala hned 4 nové songy. Babylon, Cleveland, Pink Clouding a Patient Zero. Přičemž písnička Patient Zero neboli Pacient Nula hned po vydání okamžitě vystřelila na první místo amerického žebříčku Billboard Hot 100. Moc gratulujeme, Taylor. A teď už si pojďme znovu poslechnout její hitparádový Opalite.
1: Osmé místo.

0: Minule 9. a teď 8. je Applied od Taylor Swift. A kdo pak nám vyparádě Rádia Junior tak trochu zaspal, respektive komu tak trochu zaspal fan klub? Byly zlaté, stříbrné i bronzové a teď nám klesly na 7. místo. Tak si u vás vedou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka s písní Tohle není love song. A jen tak mimochodem, koukla jsem se Rebelkám na Instagram a zjistila jsem, že tuto neděli 11. října 2026 budou mít od 4 odpoledne koncert v Kadani v tamním kulturním domě. A když už jsme u Kadaně, věděli jste, že je to tak trochu domov Maxi Psa Fika? Ten se sice podle příběhů narodil v nedalekém Ahníkově, kde jeho stvořitel, spisovatel Rudolf Čechura vyučoval ve škole. Ahníkov ale zanikl kvůli těžbě uhlí. A tak si Maxi Psa Fíka přivlastnila Kadaň a Fík je dnes dokonce kadaňským patronem. Má tam vlastní nábřeží a každý rok se tam slaví jeho narozeniny velkou dětskou oslavou plnou soutěží, hudby, divadla a dalších atrakcí. No a nechybí ani pořádně bláznivá soutěž, mistrovství světa ve skoku pro něco. Takže pokud v neděli vyrazíte do Kadaně na koncert Rebelek, určitě se vydejte i na nábřeží Maxi Psa Fíka. No a teď už si pojďme poslechnout single Tohle není love song, který v neděli v Kadani určitě zazní. Zpívají Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka.
1: 7. místo.
2: Tohle není love

0: Tak tohle byla čtyřčlená dívčí skupina Rebelky a taky Adam Seidl, Jony, Maty Vop, Honzino a Arianka. Minule byli třetí, teď slítli na sedmou příčku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: 6-7 a pak 7-6. Právě tak si u vás vede Pokáč a jeho Ignor. No fakt, nejprve byl šestý, pak sedmý, pak opět sedmý a teď je zase šestý. A když už jsme minule zjistili, že Pokáč jako malý chtěl být popelářem, tak dneska mám pro vás jednu zajímavost z jeho hudebního života. Pokáč totiž není jen písničkář, který píše vtipné songy o všem možném. Je také velkým fanouškem technologií a programování a vystudoval České vysoké učení technické v Praze, kde se věnoval informatice. Takže kdyby náhodou nevyšla kariéra písničkáře, mohl mít klidně před sebou život programátora. Naštěstí ale zůstal u kytary, ukulele a svých praštěných nápadů. A kdo by ho chtěl vidět naživo, má teď na podzim spoustu příležitostí. Jeho Ignor Tour začíná už 10. října v Mladé Boleslavi a potom zamíří třeba do Svitav, Olomouce, Krnova nebo Třebíče. V listopadu ho pak čeká Brno, Praha, Tábor nebo Kroměříž a v prosinci třeba Pardubice, Zábřeh nebo Gdyně. Tentokrát navíc Pokáče poprvé na celém turné doprovodí živá kapela. Takže pokud chcete slyšet Ignor naživo, rozhodně ho neignorujte. No a teď už si pojďme poslechnout právě Ignor od Pokáče.
1: Šesté místo.

0: Minule sedmý a teď šestý je Pokáč a jeho Ignor. A který song nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Bude to Perpetuum mobile od Evy Farné, o které v minulém týdnu mluvil celý internet. Eva totiž společně s manželem Martinem Chobotem oznámila, že se po 13 letech společného života rozcházejí. Ve společném vyjádření uvedli, že k tomuto rozhodnutí dospěli už před několika měsíci a že se snažili najít cestu, jak jejich vztah zachránit. Zároveň ale zdůraznili, že zůstávají milujícími rodiči a rodinou, která je bude navždy spojovat. Spolu totiž mají dvě děti, syna Artura a dceru Elu. Eva a Martin se poznali díky hudbě. Martin Chobot se v roce 2009 přidal k Evine kapele jako kytarista a nejdřív byli jen kamarádi a kolegové. Jejich vztah se později změnil v partnerský, no a v roce 2017 se vzali. Teď už ale plánují jít každý svou vlastní cestou, tak jim budeme moc držet palce, ať jsou šťastní. Eva Farna a její Perpetuum mobile.
1: Páté místo.

0: Z novinky vyskočila na 6. příčku a teď je 5. Tak si u vás vede Eva Farna a její megahit Perpetuum mobile.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak opět končí těsně pod stupně vítězů a získává bramborovou medaili? Je to 14-letý Jony z písní Tanči. O Jonym víme, že ještě nedávno se tanci opravdu věnoval, ale kvůli hudbě ho teď už nemůže dělat závodně. No ale kdo ví, třeba se k němu někdy zase vrátí. A tak si pojďme říct pár zajímavostí o standardních a latinskoamerických tancích. Věděli jste, že mezi standardní tance patří třeba waltz, tango, valčík, slow fox nebo quickstep? Tanečníci při nich většinou tančí v páru a drží se v pevném tanečním postoji. Tak to jsou standardní tance. No a u latinskoamerických tanců je to trošku jinak. Patří mezi ně třeba cha-cha, samba, rumba, pasodoble nebo jive a každý z těchto tanců má svůj vlastní rytmus a charakter. No a teď malý kvíz. Který z těchto tanců je latinskoamerický? Za A waltz, za B jive nebo za C quickstep? No a správná odpověď je za B. Latinskoamerický je jive. A teď už je tady Jony a jeho hitovka Tanči, na kterou můžeš tančit, co chceš.
1: Čtvrté místo.

Franči, tak se jmenuje písnička od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro dalších z 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. Jsme na vítězné bedně. Kdo se poprvé probojoval na bronzovou trojku? Je to nová sestava Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka s písničkou Všechny barvy máme. A jestli jste neviděli náš rozhovor, tak se na něj určitě mrkněte, protože je i jako video a dostaneš se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior nebo z YouTube kanálu Rádia Junior. S holkama jsme probrali, co dělají ve volném čase, které předměty ve škole zbožňují a které nesnáší. A stejně tak i jak to mají s jídlem a jídly ve školní jídelně. A taky mi holky prozradili, ve kterého dinosaura by se chtěli proměnit, anebo v které zvíře. Tak si náš rozhovor

0: Všechny barvy máme, tak se jmenuje hitovka od nové generace Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. Před týdnem byly páté a teď už získávají bronz.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo nám tentokrát opět obsadí druhé místo a získává další stříbrnou medaili? Kluci ze skupiny Botox s písními Dva. A protože jejich písnička je o zvířecích mazlíčcích, pojďme si dnes dát malou zvířecí rubriku. Věděli jste třeba, že králíci vůbec neumí zvracet, nebo že zlaté rybky nemají jen pár sekundovou paměť? Úplně v pohodě se dokážou naučit jednoduché úkoly a pamatovat si je. A ještě třeba kočky. Víš, že mají více než 20 různých způsobů mňoukání a některé používají hlavně při komunikaci s lidmi? Takže když na tebe tvoje kočka mňouká, možná ti právě něco velmi důležitého sděluje. Třeba, že má hlad. Nebo, že má opravdu velký hlad. A nebo, že má úplně největší hlad na světě. No a teď už si pojďme poslechnout Botox a jejich písničku My dva.
1: Druhé místo.

0: My dva, tak se jmenuje hitovka od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům a opět získává stříbrnou medaili. A kdo vítězí ve 318. kole hitparády Rádia Junior a zároveň se stává skokankou týdne, protože se jí podařilo katapultovat se z novinky hned na první místo našeho žebříčku. Tramtadadá! Je to 12-letá Lillian s písničkou No Stress. A jestli chceš Lily vidět naživo, tak máš šanci už 22. listopadu v Praze v klubu Medusa Prague. Totiž slaví své 13. narozeniny svým úplně prvním vlastním narozeninovým koncertem. A nebude to jen tak obyčejné vystoupení. Lily slibuje velkou narozeninovou party plnou zpívání, tancování a hostů. Dorazí Adélka Hesová, Kejvinka a Kiara a společně si po roce zaspívají i písničku Nevolej. A protože narozeninová party potřebuje i trochu kouzel, dorazí také kouzelník Jakub. Takže pokud chcete Lily popřát k 13. narozeninám osobně a zároveň si užít její hudbu, tak 22. listopadu v Meduze Prague klubu v Praze máte šanci. No a teď už si pojďme poslechnout vítězku 318. kola hitparády Rádia Junior Lillian a její No Stress.
1: První místo.

0: No Stress, tak se jmenuje novinka hit parády Rádia Junior z minule od Lilian, které se podařilo katapultovat se na nejvyšší příčku našeho žebříčku a vítězí ve 318. kole. Mega gratulujeme!
1: Soutěž!
0: A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Která zpěvačka z našeho žebříčku připravuje narozeninový koncert na oslavu svých 13. narozenin? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: Jo, ta škola je občas velké trápení.
0: Bea Wolf přichází s novinkou Škola.

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpetuum.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou My 2. A ve 318. kole se singlem No Stress gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Ahoj všichni a krásné dobré odpoledne vám přeje Peťa Ševčík odtud ze studia Rádia Junior. Dneska teda celkem netradičně se mnou, většinou se slyšíme z ranního restartu, jak jste zvyklí určitě, ale dneska opravdu v takové netradiční roli hned vysvětlím. My se už za okamžik podíváme na 58. dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmana, což je taková tradiční přehlídka filmu pro vás, holky a kluky. A nejenom, že si o tom festivalu budeme povídat, ale především my se tam opravdu fyzicky podíváme. A to díky Klárce, která je přímo na místě, tedy konkrétně v Ostrově, v obci, která se jmenuje Ostrov. A odchytne tam celou řadu festivalových hostů. Trošičku mi naznačila, že to bude takový freestyle, že zkrátka bude ve víru festivalu a já ji budu dělat takového, doufejme, zdárného parťáka, ale z toho, co jsme si zatím stihli s Klárkou říct, tak vím, že si budeme povídat určitě s Pavlínou Moskalikovou, členkou poroty v kategorii seriálová a televizní tvorba, tak se dozvíme určitě, jak probíhá takové hodnocení filmů. Určitě se taky vypravíme na interaktivní výstavu pana Tau se synem Otty Hoffmana, který patřil dlouhou dobu mezi velké podporovatele celého festivalu. Ostatně po něm se taky festival později pojmenoval jako festival Otty Hoffmana. Mimochodem, syn Otty Hoffmana se jmenuje Otto Hoffman. Jo, to jste možná nevěděli, mě to taky překvapilo. Psáno ale s dvěma T a s dvěma N. Takže kdybyste náhodou to hledali na internetu. No a rozhodně se dostanou ke slovu i další festivaloví hosté. Prostě, jak jsem naznačil, bude to trošičku freestyle. Co ale rozhodně bude na začátku, jako vždycky klubu, tak to jsou zprávy. Pojďme na to.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Marzovské vozítko vytvořilo nový rekord. Šestikolový přestunu vážící Perseverance přistál na Marsu 18. února 2021 a od té doby pátrá po stopách dávného života. Také sbírá vzorky hornin a půdy pro budoucí zkoumání. Rover za tu dobu urazil na povrchu rudé planety přes 45 kilometrů. Překonal tak rekord svého předchůdce Opportunity, který po Marsu jezdil dlouhých 14 let. Navíc to nevypadá, že by Perseverance v dohledné době skončil. Podle odhadu bude fungovat ještě minimálně několik let. Safari park ve Dvoře Králové má nový přírůstek. Jde o jeden z nejtajemnějších ptačích druhů na světě. Páva konžského objevil v roce 1913 ornitolog James Paul Chapin, když se všiml zvláštního ptačího pera. Trvalo pak ještě 20 let, než dokázal určit, že jde o nový druh. I dnes je páv konžský opředen celou řadou nejasností. Je to totiž velmi skrytě žijící druh, o kterém víme většinu poznatků z divočiny jen díky fotopastem. Do safari parku ve Dvoře Králové nyní získali tamnější chovatelé samičku tohoto druhu a doufají, že se stávajícím samcem vytvoří chovný pár. Ještě slůvko k počasí. Dneska se s přímývajícím odpolednem vyjasňuje a maximální teploty dosahují 13 až 18 stupňů. Zítra bude polojasno až skoro jasno a maximální teploty jen o stupínek nižší.

0: Krásné odpoledne, holky a kluci, jak jsem sliboval, tak dneska míříme na 58. dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. A co je naprosto zásadní, tak přímo na místě v obci Ostrov máme Klárku, která už ví všechno možné. Klárko, seš tam, slyšíme se.
1: Ahoj Péťo, všechny vás zdravím tady z festivalového domu. Vlastně stojím tady na červeném koberci a dívám se, co se děje pod velkou stagí. Tam právě teď tancuje Lucie Hunčárová, která byla několikrát ve Stardance a učí zde přítomné na písničku ze hříšného tance Bachatu. Tak kdo zrovna tady teďko s námi je, tak může zažít třeba tohle, ale stačí jenom vstoupit po červeném koberci dovnitř, do úžasného kulturního domu Ostrově, kde sedí aktuálně herečka paní Žilková Veronika a dává rozhovor pro další médium, které tady je, což je rádio pro neslyšící, no vlastně televize pro neslyšící. A musím říct, Péťo, že tady se toho děje strašně moc, protože je tady spousta sálů, promítají se tam nejrůznější seriály premiérové, které teďko běží televizi, promítají se tam premiérové pohádky, třeba Princezna stokrát jinak. Promítají se tady i další úžasné projekty jako Generace Nika, což jsou děti, se kterými si za chvilku budeme povídat, které sem přijeli z Ukrajiny a vlastně natáčí tam svoje vlastní filmy. Takže Peťo, opravdu já nevím, kam dřív skočit.
0: Ano, je poznat, že na tom festivalu už nějakou dobu seš, že už si jako něco zažila. Tedy od kdy, že tam seš?
1: Festival začal v neděli slavnostním zahájením a trvá až do pátku. A já jsem přijela v pondělí, kdy už jsem večer moderovala 3 hodiny odtud. Bylo to naprosto super, protože jsem měla možnost vyspovídat nejrůznější zajímavé festivalové hosty. A potom jsme si povídali o záhadě 4. oříšku v pohádce 3 oříšky pro Popelku.
0: 4. oříšek tam
1: byl,
0: jo?
1: Ano, tam byl 4. oříšek. A ten 4. oříšek byl v tom, že vlastně scénář k této pohádce vlastně napsal někdo, pan František Pavlíček, který v té době nesměl vlastně psát scénáře. Bylo to v 70. letech. A tak místo něho podepsala scénář k pohádce 3 oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou paní Bohumila Zelenková, která je tady na festivalu. Je to scénáristka dramaturgině České televize.
0: To je teda pořádný oříšek.
1: Vlastně jsme rozkrývali vůbec jakoby pozadí celé této doby. Tak musím říct, že pondělní vysílání bylo naprosto úžasné. No a pevně věřím, že i to dnešní bude hodně zajímavé, protože máme toho připraveného opravdu hodně. A hlavně po 19. hodině se společně vypravíme do na zdejší radnici, kde je výstava o panu Tau, protože pan Tau, to je vlastně jedna z hlavních postav Oty Hoffmana, po kterém je celý tento festival pojmenovaný. Mm-hmm. Pan Ota Hoffman, to už si určitě říkal, je scénárista a spisovatel, teda byl, už bohužel není mezi námi, ale pozor, je tady jeho syn, se kterým si právě budeme o panu Tau povídat. A nejenom o panu Tau, protože pan Ota Hoffman je autorem i dalších úžasných filmů pro děti, ať už to jsou Návštěvníci, Lucie Postrach ulice nebo Chobotničky z 2. patra. Takže já myslím, že dnešní vysílání bude opravdu zajímavé.
0: Těch informací je celá spousta. Já jsem si říkal, že v tom úvodu jsme si mohli povídat, Klárko, trošku víc osobněji ve smyslu, jako já vím, že na tom festivalu se toho děje strašná spousta, ale mě by zajímalo, co ty a festival. Stihla jsi nějaký film?
1: Stihla jsem filmy, které jsem moderovala, protože vlastně já jsem tady zároveň i jako festivalový moderátor, takže jsem včera odmoderovala 2 seriály představení pro publikum, byly tady středoškoláci a děti z 2. stupně základních škol a byl to seriál Filtr, který běží na České televizi a taky seriál Boží plán, který aktuálně běží na Nově, takže na to jsem se mohla podívat a potom děti zpovídali herce, kteří jsou v těchto seriálech. No a taky jsem se podívala na krátké filmy Generace Nika. A ty tady dneska mám, takže si je dneska taky ještě vyspovídám. Takže, Peťo, jasně, lítám tady ze sálu do sálu, moderuju tady na pódium hlavním. Teď jsem si na sebe navlíkla tadyhle to speciální zařízení přenosné, díky kterému můžu zpovídat hosty odkudkoliv a tak. Takže je to divočina, ale je to fajn a jsem ráda, že i Radio Junior může mít díky tomu takhle zprostředkovanou atmosféru z festivalu.
0: A ještě když se vrátím k těm filmům, které jsi viděla, nebo seriálům, dokázala by si zahrát na takovou porotkyni, protože víme, že na těch filmových festivalech to funguje tak, že vždycky je tam nějaká porota, poměrně jako úzce vyhraněná, třeba porota, která hodnotí jenom seriály, pak je tam porota, která hodnotí jenom dramata a podobně. Tak kdyby jsi měla zahrát na takovou porotkyni, kolik bys dala hvězdiček z pěti třeba? Jakože pět hvězdiček je top, tak bych to chtěla říct.
1: Tomu, co jsem viděla.
0: Tomu, co jsem viděla.
1: Všech pět všem. Ale možná ještě víc hvězdiček bych teda dala dětem z krátkých filmů Generace Nika, které opravdu natáčejí na Ukrajině, kde je aktuálně válka a vlastně si tam vytváří svoje vlastní filmy a my jsme měli možnost se na ty jejich filmy podívat a zároveň nám holky podívaly i o té situaci, která na Ukrajině je z jejich pohledu, z jejich každodenního života. Takže tomu bych dala asi, nevím, milion hvězdiček.
0: To si myslím. Klárko, my jsme si mezi tím, co běžela v rádiu písnička, stihli říct, že už za okamžik nás čekají první hosté. Naznačila bys jenom, kdo to bude, než si dáme písničku?
1: Ano, první hosté budou, nechci říct naši konkurenti, to vůbec, takhle, jako jasně, jsou to i naši konkurenti, jo, protože jsou mladí, jsou dynamičtí, mají svoje vlastní rádio, to rádio se jmenuje Dětské rádio Mělník a už tady dokonce drží i mikrofon u mojí pusy, takže za chviličku jsem zvědavá, jestli si vyspovídám spíš já je, anebo jestli si vyspovídají oni mě. Tak pustíme si teda písničku a
0: uvidíme, co se stane.
1: Klepu se, protože jsem zvědavá, jaké otázky si na mě děti z Dětského rádia Mělník připravili.
0: Tak jo, za okamžik.

0: zač.
1: Přátelé, vracíme se na 58. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, kde je taky Klárka Nováková. Před chviličkou jsme naznačili, že s ní už je tam i dětské rádio Mělník a já jsem zvědavý, co se právě teď bude dít. Klárko, seš tam?
2: No já ti řeknu, co se právě teď děje. My tady stojíme ve vestibulu na červeném koberci, teda já už si teda na něj takhle ještě přestoupávám. No a nejenom, že mám mikrofon, díky kterému mě můžou slyšet holky a kluci že jo, přes rozhlasové vlny a ty, Péťo, ale mám tady ještě jeden další mikrofon, který je namířený k mojí puse, protože
1: ověnčená mikrofony.
2: Úplně, ano, přesně, tohle přesně se nahrává dvojmo. A ten mikrofon v ruce drží jeden sympatický kluk, řekni mi, jak se jmenuješ?
3: Já jsem Fanda z dětského rádia Mělník.
2: Kolik je ti let, Fando?
3: Je mi 13, začínal jsem vlastně rádio v mých 10.
2: No a potom tady máš ještě kámoše, jak pak se jmenuješ ty?
4: Já jsem Filip Šesták z dětského rádia Mělník a začínal jsem před 2 lety.
2: No a my už jsme tady, já si teda fakt připadám jak na nějaké tiskové konferenci, protože je to strašně vtipný, jak oba dva tady přendáváme mikrofony si k puse.
1: Vzájemně.
2: Kluci, ano, přesně tak. Kdy jste se sem dostali, jste tady úplně od začátku a co všechno jste tady zažili na festivalu?
3: Tak my jsme tady vlastně byli i minulý rok s tím, že jsme tady byli ještě s jednou naší kámoškou a nebyl tady vlastně náš vedoucí. Protože vlastně nemohl, něco mu do toho skočilo a tenhle rok jsme tady jako my po druhý, ale Martin tady s náma, to je náš vedoucí, tak tady s náma, no s rádiem je tady po několikátý už. My jsme tady vlastně, jak dlouho?
5: No, myslím si, že dětské rádio Mělník je tady na festivalu po 6., jestli se nepletu. Já jsem tady s rádiem po 3.
2: A Martin příjmením?
5: Beníšek.
2: Takže máme tady i Martina. No a jak často odtud vysíláte? Jak vlastně vypadá vaše práce tady na festivalu?
3: Tak my normálně, když jedeme na nějakou akci, tak většinou nevysíláme, ale tenhle rok jsme si řekli, že to zkusíme, takže jsme vlastně včera, my vysíláme každý úterý od 6 do 7, tak jsme si zbalili techniku nahoře vlastně nad jevištěm, tak jsme si postavili takový provizorní studio a od tam teď jsme zkusili vysílat. Dali jsme půl hodinku dohromady.
2: Koho pak jste vyspovídali během vaší půl hodinky?
4: Během naší půl hodinky nic, ale děláme každý den minimálně 2 rozhovory nebo vstupy. Dnes jsme měli jednu anketu z filmu Skřítek nový začátek. A ještě jeden rozhovor s paralympionikem.
2: Výborně, takže je vidět, že to máte nabité. Složili jste svoje půlhodinové vysílání. Je něco, co vás tady pobavilo na festivalu nebo zaujalo? Co je tady takový ten největší zážitek pro vás?
3: To, že tady nejsme sami jako dětský média, že tady je spousta i dětských televizí a třeba i Rádio Kulíšek, nebo vy. A to, že tady je spousta zajímavých hostů, že se tady dá vytvořit vlastně jakýkoliv program, jakýkoliv rozhovor z čehokoliv, z jakýhokoliv filmu.
2: Co se ti líbilo, o čem jsi natáčel?
3: Tak my většinou děláme jako... Natáčeli jsme ty rozhovory a nahrávali, ale my jsme si řekli s Filipem tady, že bychom mohli zkusit jako něco jako vlog, že prostě bychom natáčeli jako svůj nějaký pobyt tady.
2: No a jak ten váš pobyt vypadá, kdybys to popsal posluchačům Rádia Junior? Já jsem tady teda jako dospělá redaktorka, že jo, Českého rozhlasu, ale jak to vypadá z pohledu dětí?
3: Tak my vlastně začínáme asi den tím,
2: že jdete na snídani.
3: To jo, potom si normálně vyčistíme zuby a jdeme, zvalíme si věci, přijdeme semka, tady máme místnost vypůjčenou, kde si většinou dáme věci a jdeme na film. Potom se rozdělíme vlastně na 2 skupiny, že jedna jde ještě na další film, většinou ještě mezi tím nahráváme rozhovor a já pak zůstanu v té místnosti, kterou nám předělili a většinou stříhám ty rozhovory z toho a nebo plánuju dál, pak se na ten film vrátím. Potom jdeme na oběd, pak vlastně přijdeme, buď to děláme nějaký rozhovor ještě, nebo jdeme na film, pak to se stříháme, buď to jdeme na nějaký akce, nebo prostě něco, pak jdeme většinou do krámu,
2: koupit si nějakou svačku, jo.
3: Na večeři a na ubytování, kde buď to většinou stříháme ještě, nebo připravujeme na další den rozhovory a co vlastně budeme říkat a pak jdem spát.
2: No, Peťo, viď, mají to hodně nabitý tady děti z dětského rádia Mělník, že jo?
1: Neuvěřitelně. A já jsem si říkal, že si máte takhle nabitý program, tak kolik těch filmů jste viděli?
2: Petra by zajímalo, kolik jste viděli filmů?
3: Jivado, no.
1: A co bylo tak nejlepší teda?
3: Určitě si myslím bylo.
4: No, tak kolem 5 plus 1 seriál.
2: A který se vám líbil nejvíc?
3: To je hodně těžká otázka, já jsem s tou pamětí na ty filmy tak jako trošku špatně, protože dneska zrovna jsme měli s naším vedoucím konverzaci s Martinem o tom, o filmech, který jsme viděli a takhle. A já jsem se 3x splet a řekl jsem prostě, že jsme dělali rozhovor z nějakého filmu v nějaký den a bylo to úplně špatně. Za mě byl asi nejlepší ten, který jsme viděli dneska. To Filipe byl, jestli bys nám řekl.
4: Byl to film Neporazitelní a bylo to právě s tím paralympionikem. Bylo to o parahokeji a bylo tam takový... Bylo to natočený podle skutečné události, myslím, před 7 lety. Říkali, že se to stalo a používali tam záběry právě i z toho hokeje. Bylo to moc hezky udělaný.
2: Tak to jsou zážitky kluku a já jim naprosto rozumím, protože člověk jako reportér z nějakého místa prostě přijde, musí do té hlavy okamžitě dostat informace k té dané věci a potom zase jde na další a musí ty věci předtím vypustit, aby zase mohl do té hlavy nabrat něco jiného. Takže je pravda, teda Péťu, že když ses mě před chvilkou ptal, s kým jsem vysílala v pondělí, tak vlastně už to taky nemůžu dát úplně všechno
1: je to dávno.
2: Dohromady. Je to prostě dávno a mezi tím se tady toho stalo opravdu hodně. Kluci, ale něco, na co byste se chtěli zeptat mě, anebo třeba i našeho moderátora Petra Šivčíka, který taky se mnou začínal na Rádiu Junior už před 13 lety. A jsme stále rádi, že můžeme takhle pro vás vysílat.
3: My bychom vás možná využili, my tenhle rok slavíme 10 let našeho rádia, jestli byste nám nepopřála vlastně do živého vysílání a my to i nahráváme, jestli byste nám nepopřála něco k 10 rokům, aby jsme to pak mohli použít třeba do našeho vysílání příštího.
2: No a to je teda velká, jak to říct, velká
1: zodpovědnost,
2: čest pro mě. A velká zodpovědnost, ano, přesně, Péťo. Je to velká zodpovědnost. A co já bych vám popřála? Já bych vám popřála, aby vás to pořád bavilo, tak jako nás na Rádiu Junior, ať už jsem to já, Klára Nováková, nebo Petr Ševčík, který zrovna vysílá taky se mnou speciální vysílání z Ostrova nad Ohří. Abyste byli stále tak nadšení, když k vám přijdou hosté do studia, mohli se jich ptát na zajímavé otázky a dostali se třeba i takhle do terénu a třeba si zkusili i zamoderovat na nějakém festivalu, což se i nám kolikrát stává a jsme šťastní, že máme vlastně ty lidi, pro které vysíláme před sebou, že je vidíme, že to není jenom takové to, když člověk sedí v rádiu, ve studiu a nevidí ty, pro které vysílá. Tak to bychom vám přáli, abyste se v tom klidně i našli. No a třeba, abyste se jednou stali našimi kolegy v Českém rozhlase na Rádiu Junior. Tak to je takové moje rychlé přání, které ze mě vystřelilo právě teď. No a určitě vám popřeje něco i Petr Ševčík.
1: Já jsem měl samozřejmě, Klárko, mezi tím spoustu času si to přání rozmyslet. Takže já bych to pojal velmi jednoduše. Já bych popřál k těm 10 letům, abyste byli stále tak skvělí jako my.
2: No, Peťo, no tak to teda...
1: Omlouvám se, to že... prostě fantazie mě zavedla dneska daleko.
2: Jo, je to úžasný a doufám, že vás to baví. Baví vás to vysílat v rámci dětského rádia Mělník a chtěli byste se věnovat práci moderátorů a redaktorů profesionálně?
3: Tak určitě jo, já jsem vlastně začínal s tím, že mě bavila práce s technikou a dostal jsem se k moderování, dostal jsem se i na takovýhle akce a určitě jako, jestli by se nabídla příležitost, tak bych v tom pokračoval rád.
4: Mě to taky baví, já jsem se vlastně od moderování ve vysílání rovnou, tak jsem se dostal k videu, my vysíláme i s videem a baví mě to, tohle jako mně přijde super ty akce a tak jako se mi to líbí.
2: Tak vám držíme moc palce, ať se vám daří a budeme se těšit na další spolupráci Rádia Junior a Dětského rádia Mělník. Ještě se nám představte, kdo tady s námi dneska mluvil.
3: František Rosman.
4: A Filip Šesták.
2: A všechno to natáčel pan vedoucí.
5: Martin Beníšek.
2: Přejeme vám hodně štěstí a jdem si pustit další písničku.

0: Krásné odpoledne, přátelé, posloucháte Klub Rádia Junior, dneska s Peťou Ševčíkem u mikrofonu. Ovšem, já jsem tady ve studiu, ale tu hlavní práci, tu nejtěžší práci, dneska odvádí Klárka Nováková, která je přímo v Ostrově na festivalu Oty Hoffmana. S Klárkou jsme se slyšeli před chviličkou a společně taky s dětským rádiem Mělník, ale jak Klárka naznačila, tak dneska to bude jeden takový velký freestyle. Hosté se jí tam budou neustále střídat prostě podle toho, koho zrovna odchytí, a já jsem velice zvědavý, koho odchytila tentokrát. Kláry, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, Péťo. My jsme se právě teď přesunuli z ruchu velkoměsta, teda spíš maloměsta Ostrova, zvenku dovnitř. A mám tady u sebe delegaci filmu Generace Nika, o kterém jsem už mluvila, režiséra a scénaristu Vojtěcha Heniga. Ahoj, Vojto.
2: Dobrý den, ahoj.
1: A potom taky Alici Mirovskou, kterou máme tady, a je to spoluautorka tohoto projektu.
3: Ahoj.
1: No a s vámi je tady spousta naprosto úžasných, sympatických, krásných slečen. Holky, pojďte se mi představit, jak se jmenujete?
4: Maria,
5: Karina,
6: Káťa,
7: Jasmína.
1: No a holky k nám přijeli z Ukrajiny, protože tam měli možnost s Vojtou a s Alicí natáčet nejrůznější filmy. Ten projekt začal kdy, Vojto?
2: Je v různých městech, jsme ho dělali v Peti, a teďka jsme teda zrovna v Záporoží, právě předtím v létě jsme byli v Sumách, předtím Čuhyjev, předtím Charkov a Cherson, a začali jsme v létě v roce 24.
1: No a jak to probíhá? Ty vlastně přijedeš na místo nebo společně s Alicí a teď dáváte, řeknete, kdo chce, může si natočit film.
2: Tak vzhledem k tomu, že právě teďka jsme tady v Ostrově na festivalu, tak já to třeba uvedu na příkladu Ostrova. Akorát naštěstí není blízko jako válečné fronty. Prostě přijedeme do Ostrova, najdeme tady nějaký jako mladý lidi, většinou náctiletý, jako od 12 do 18, 19. Pak tady strávíme přibližně měsíc a půl až dva. Děláme různý filmový workshopy, kde se společně nějak učíme, jak zacházet s kamerou, jak natočit nějaký solidní zvuk, nějaké základy herectví, že potřebujeme nějaký námět a nějaký scénář. A vlastně během tady těchto workshopů sami ty účastníci si dělají scénář, který je jako odráží jejich životy, je to vždycky na nějakých reálných událostech, no a pak si víceméně sami, nebo co nejvíc sami, si natočí svůj krátký hraný film právě podle těch reálných událostí.
1: Holky, jaké to pro vás bylo, když jste se dozvěděli, že můžete se zúčastnit tohoto projektu a začít natáčet filmy?
2: Jak se bylo, no, čemu vy přiněli účast v takovému projektu, že vy chtěli zavždy snímat ty film, nebo se prostě bylo prosto tak? Čemu vy zacikavili?
3: Я зацікавилась цим проєктом, тому що вже дуже давно хотіла зв'язати своє життя, свою кар'єру саме з кінематографом або театром.
2: Jasmína říká, že vlastně to byla nějaký její sen už dlouhou dobu se nějakým způsobem zapojit, ať už k filmu nebo k divadlu.
6: Я подалася на проект, коли побачила афішу, то прям одразу, оскільки я дуже з дитинства люблю акторську майстерність, і в мене є невелика мрія стати акторкою.
2: Káťa se vlastně zapojila hned, jak když viděla tu reklamu nebo to oznámení, a ano, i ona má z dětství nějaký jako takový pozitivní vztah k herectví a chtěla si to zkusit.
5: Я також з дитинства мріяла пов'язати своє життя з акторством. Ну і також це була дуже класна можливість познайомитися з новими людьми і відволіктися від буденності.
2: Karina říká, ano, taky jsem si chtěla nějak vyzkoušet herectví, a zároveň pro mě to byla jakoby možnost najít si nějaké nové přátelé, nové kamarády, což jí trošku jakože odvleklo od těch hrůzné války, které jsou každodenní.
4: Ну, я взагалі займаюся творчістю, але я мала мрію спробувати себе в акторстві і глянути, зрозуміти, як це знімати фільм. Ось, і тому цей досвід для мене безцінний.
2: Marečka říká, že je jako velmi kreativní sama o sobě a tohle to, že je jako další nějaký směr vyzkoušet se jako herečka, zkusit si tady tu pozici herečky.
1: My jsme vlastně s holkama měli dneska dvě projekce, protože tady to v Ostrově na festivalu vypadá tak, že přijíždí sem každé ráno spousta autobusů plných dětí, děti z místních škol, družiny, přicházejí si sem podívat na nejrůznější filmy, seriály a tak dál. A děvčata vlastně přišly prezentovat svůj film, vlastně své filmy, které natočily společně s vámi před obrovským sálem puberťáků, kolikrát tady byli kluci z střední průmyslové školy. A v podstatě i když přišli do kina a smáli se a legrácky a tak dál, tak potom, co zhlédli film z prostředí Ukrajiny, kde právě teď probíhá válka, válka probíhá už od roku 2022, tak najednou z toho byli trošku všichni opaření a začali jsme řešit vůbec, jak dopadá tento konflikt na děti, které na Ukrajině žijí, a to, že je honí drony, to, že se musí skrývat, aby je třeba nezasáhla nějaká střela, zažívají na denním pořádku, musí utíkat do krytu, nemůžou chodit do školy, protože je jenom online výuka. Jenom vlastně dostat se ven, koupit si něco k jídlu, je věc, která se musí neuvěřitelně plánovat, aby náhodou člověk nebyl zasažen nějakým dronem, který je honí. Takže úplně běžné věci, jako sejít se venku s kamarády, zajít si do přírody, zajít si někam do restaurace, se stává naprosto obtížným úkolem a vlastně život ta ohrožujícím úkolem.
2: Je to tak, ale teda to, co bylo tady dneska, tak my máme několik těch krátkých hraných filmů různých skupin a dneska tady vlastně byla premiéra toho filmu ze Sum, jmenuje se to What We Do in Sumy, je to takové jako žánr mockumentary a mně přijde jako hrozně důležitý, že oni pak mají možnost být tady holky, ten štáb, který to vytvářel, chodíme s nima po školách, po festivalech a mně přijde jako hrozně důležitý, že jako ty jejich čeští vrstevníci mají jako možnost poznat, že jsou vlastně úplně stejný, řeší jako velmi často úplně stejný problémy, akorát prostě jako tyhle holky žijou jako v současnosti v úplně jiný realitě. Přesně to, co se popisovala, že jako každé větí z domu neustálí prostě poplachy, neustálej, ten zvuk sirény prostě není příjemný a je velmi častý a každému je jasný, že se něco může stát. Neznamená to, že bychom tam jako běhali mezi výbuchama, ale znamená to, že dost často tam prostě něco přiletí třeba do těch Sum a to riziko je prostě zvýšený. A je to čím dál tím víc nepříjemnější, protože je to víc a víc. A mně se jako líbí, že i přes tu hodně šílenou situaci dokážou ukázat, že si ten život umí nějakým způsobem užívat, že v tom dokážou natočit film, který je možná trošku jako černá komedie, ale že je tam pořád přítomný ten humor. Mně přijde hrozně důležitý a takový trošku jako motivační, že vlastně OK, nemáme všechno, zároveň si trošku uvědomíme, co je třeba pro nás důležitý a i přesto, že to není jako nejvíc sluníčkový, tak si ten život umíme užívat, to mi přijde jako hodně dobrá message.
1: Holky jsou teďko tady u nás v Česku. A na jak dlouho sem přijeli, jak dlouho tady ještě budou, co máte v plánu?
2: Je to 10 dní a kromě tady tohle skvělého festivalu a vlastně premiéry What We Do in Sumy, tak nás čeká spousta škol, většinou v Plzni a pak samozřejmě nějaký takovej jako program, třeba dneska odpoledne jsme byli tady na Klínovci, když jsme měli trošku volno, a tak jsme tam jako šli na louku a Karina se ptala, a tady jsou miny nebo ne? Tak vlastně takovýhle jako velmi obyčejné věci, které jsou pro nás asi úplně normální, obyčejný, tak si jako hrozně užívají.
1: Je pravda, že během debaty se středoškoláky jsme vlastně řešili i zážitek tady jedné ze slečen, že včera šli jste venku a najednou letělo letadlo. A jí to vlastně vyděsilo, protože když na Ukrajině tam vlastně nelítají letadla, je to bezletová zóna, ale vlastně když něco letí, tak to může být právě dron, který může vybuchnout. Takže je vidět, že vlastně přece jenom to napětí stále v těch dětech stále je i tady, ale jsme moc rádi, že holky se aspoň tady vlastně u nás můžou těch 11 dnů oddychnout a zažít i prostě nějaké české specialitky, které se tady dějí. A holky dneska ochutnaly smažák. A jak jim chutnal?
2: Odtud na vás pytání na smažák. Co vykušali se vodně na oběd? Smažený sýr? Vso, rozkažete, co vám podobalo, co smačno bylo a čemu?
5: Duže smačno. Kraší fast food, jaký je jíla. Duže klasno.
2: Je to jako, bylo, Karina říká, že to hrozně chutnalo a že je to jako lepší vlastně než ty fast foody, což je jako hodně velká poklona.
1: Jasně, než hamburgery a podobně, hranolky a tak dál.
2: Přesně tak. Takže i tyhle ty jako vlastně malý věci jim dělají jako ohromnou radost.
1: Co se vám tady u nás líbí, co vás třeba překvapilo, zaujalo?
2: Co tobě kaže cenu nejcikavější, co tebe možná zdivilo trošky, nebo surpriz, nebo podobalo se?
4: V Plzni.
7: No, na festivalu.
1: Nebo v Česku.
2: Vlastně v Čechy, možno skazat.
3: Vzahalí v Čechy, vzahalí za кордоном, мене дуже дивує те, що немає ніяких звуків дронів, чи повітряної тривоги, чи чогось такого. І це дуже приємно.
2: A tak Jasmíně se hodně líbí, že tady vlastně nejsou ty zvuky té války, že tu nejsou právě ty sirény. Ta siréna je jako velmi pronikavý, dost odporný zvuk, že tu nejsou zvuky těch výbuchů. A Marička nám chtěla taky dodat.
4: Також я б хотіла додати, було дуже приємно мені взагалі за цю поїздку і за сьогоднішній фестиваль, те, що ну, особисто я відчула дуже велику підтримку з боку наших однолітків чеських і загалом з боку чеських людей.
2: A Marička se hodně cení to, že vlastně tady cítila i během toho festivalu i předtím velkou podporu od vrstevníků. A i vlastně in general jako od českých lidí, ale jako od těch vrstevníků, že vlastně jim dostalo hodně velké podpory, tak se toho cení.
1: Klukům se i hodně, teda holky líbily. Jsem tam se bavila s nima po skončení projekce. Přišli se potom na ně podívat i na autogramiádu, jo. I taky vím, že si na holky vzali Instagramy a už je hledali, protože vy máte Instagram generace Nika, takže už to všechno projížděli a je fajn, že holky můžou mít i normální takovéhle teenagerské zážitky tady z Česka, kdy si můžou aspoň pár slov prohodit s klukama, co tady jsou a kteří vlastně taky mají o ně zájem.
2: Přesně tak, na Instagramu Generation Nika, takže to nás tak nějak spojuje. Často se stane, že si třeba začnou nějak komunikovat, ať už přes Instagram s těma jako vrstevníkama, co tady potkají, pak v těch školách, nebo někdo si tam začal psát jako v online hrách, protože přišli na to, že prostě paří stejnou online hru a to je přesně to ono, protože najednou jako zjistí, že jsou úplně stejný, protože prostě paří stejnou hru. A to je to, co mi přijde hrozně důležitý. A mimo to se pak ty český děcka rozvíjí. No hele, já když jdu tady jako si koupit do krámu prostě chipsy, tak se musím jako schovat před dronem. A vlastně pro ně je to jako hrozně normální, protože to trvá dlouho. A nic moc jiného jakoby neznají.
1: A během besedy nastal i takový silný moment, kdy vlastně jedna z dívek se rozplakala na pódiu a jedna zase našich středoškolaček vyběhla na pódium, protože ji chtěla obejmout. Takže je vidět, že tady jakoby došlo i k hodně silným okamžikům během toho festivalu.
2: Jo, to je vlastně skvělý a stalo se nám to něco takového úplně poprvé. Já se tady můžem se zeptat Zlaty na to, jaký to bylo. Co ty vyčuvala, koli ty tam rozpověděla svou historii? I tam děvčina skazala, oj, mě neduže žal, já prostě chci tě obnět. Co ty vyčuvala, co to dla tebe značit?
8: Для мене це було дуже приємно і відчулась підтримка. Просто було приємно, що людина зрозуміла, що це для мене якась така тема трогательна. І вона захотіла мене підтримати, і потім взагалі весь зал вирішив мене підтримати. Це було неймовірно приємно, тому що люди розуміють те, що в тебе приблизно відбувається.
2: Zlata říká, že vlastně jí bylo hrozně příjemný ta jako míra té empatie, že vlastně ta holka to pochopila a udělala jako to, co naprosto asi ani někdo nečekal, ale že jí vlastně poskytla takovouhle podporu a pak to nakonec cítila jako od všech ostatních lidí. A je to jako to, je to, čeho si cení téhle podpory. No. Bylo to, myslím, poté, jak vyprávěla ona, že ho dělala v kavárně a Zlata je teda z Chersonu, to je na jihu Ukrajiny. Je to přes řeku Dněpr od ruských pozic. Řeka Dněpr je trošku jako širší než prostě Labe, je to tam nějaký 2-3 kilometry, ale pořád je to prostě ohromně blízko. A Zlata tam pracovala v kavárně, chodila do kavárny na brigádu v neprůstřelném vestě a s helmou a s detektorem dronů, protože to je taková jako povinná výbava prostě téměř všech civilistů v Chersonu, že se prostě musí takhle chránit, nosí sebou škrtidla a věci jakoby na první pomoc, protože těch dronů tam lítá hrozně moc a je to opravdu takhle jako lidské saf.

0: Celé ještě přijdu na autogramiádu. Já mám pocit, že tam nějací kluci slibovali, že přijdou potom na odpolední autogramiádu.
1: Так, у мене була невелика можливість поспілкуватися з хлопцями. Взагалі, дуже приємні хлопчики, дуже чемні, ведуть себе дуже гарно і дуже бояться затронути якусь неприємну тему, тому що розуміють, що нам зараз дуже складно.
0: Ano, Dorina říká, že teda měla možnost se trošku popovídat s českýma studentama, myslím z průmyslovky, a jako, že byli dobrý, že byli jako, jak to říct, spořádaní, ale že se jí hodně líbilo, že byli trošku jakoby opatrný a trošku jako citliví, aby se nedotkli nebo neotevřeli nějaký jako hodně citlivý téma, tak to cení.
2: Ještě něco, co by holky chtěly třeba říct do rádia, protože mají teďko příležitost něco říct posluchačům Rádia Junior Českého rozhlasu.
0: Děvčata, jak chcete šos dabavity, skazat šos sluchačám Rádia Český rozhlas Junior, co je suspelný mluvník, jméno dla pidletek, to zaraz je možlivost zlata, tady by ráda něco dodala?
3: Мені дуже подобається спілкуватися з чеськими підлітками і дуже приємно розуміти, що в нас такі є спільні вайби, і хотілося б більше з вами спілкуватися.
0: Zlata si hodně cení toho, že má možnost si nějak jako povídat s českýma vrstevníkama, vrstevnicema a že cítí, jako, že vajbujou a že by chtěla, jako, aby těch možností měla co nejvíc.
2: A Zlata vlastně teďko bude vlastně žít v Česku?
0: Bohužel ta situace v tom Chersonu bezpečnostní je až tak jako moc zlá, že v současné době je v Praze Zlata. No. A tamhle Jasmína by ráda něco dodala?
2: Takže já běžím za Jasmínou s mikrofonem.
4: Já skážu maximálně krátko, prostě цінуйте моменти свого життя всі, якими б вони не були поганими чи хорошими.
0: Jasmína říká, dodám to, řeknu velmi krátce, ceňte si a važte si všech momentů, který máte, a važte si jich, protože je vlastně i jedno, jestli jsou hezký nebo nehezký, ale je důležitý si jich vážit.
1: Я б хотіла загалом дуже подякувати за таку шалену підтримку.
0: Марічка хоче подякувати за підтримку, який се їм тоді достава.
5: Я приїхала з дівчатами з України, супроводжуючи їх як мама однієї із учасниць цього проєкту. І дуже хочу подякувати проєкту за те, що вони дійсно нас дуже підтримують. За ті декілька днів, які ми провели з дівчатами в Чехії, я вперше за довгий час побачила їхні посмішки, їхні щасливі обличчя. Дякую проєкту Ніка.
0: Tak a ty, Helena, co by jako dospělý doprovod, tak vlastně chci poděkovat projektu a tady festivalu a všem, s kým jsme přišli do kontaktu, říká, že vlastně po dlouhé době vidí na holkách, které že občas vídají v sumách, tak po dlouhé době na nich vidí prostě nějakou radost, to, že můžou trošku jako blbnout a užívat si a usmívat se.
2: Co vás teďko čeká, protože je to 11-denní pobyt tady u nás v České republice. Co holky čeká teď?
0: Tak teď vlastně tato skupina máme hodně program v Plzni. Budeme obcházet poměrně hodně škol. My v těch školách pracujeme trošku jinak, než je možná zvykem u těch filmů. Neděláme to, že bychom pustili film a pak se zeptali, máte otázky. Je to poměrně takový jako intenzivní program, kde je různě rozdělujeme do skupinek po 4-5. A je to takový jako komornější, mnohem osobnější prostředí, takže jako ta komunikace tam vypadá daleko, daleko jinak a je to trošku, neděláme jako velká čísla, neděláme s hodně studentama, děláme poměrně jako s malýma skupinkama, ale myslím o to asi nějakým způsobem kvalitnější a o to mají větší možnost se nějak věnovat jeden druhýmu a trošku se pochopit a poznat.
2: Moc vám držíme palce, aby projekt dál pokračoval, samozřejmě v tom dobrém, aby se natáčely skvělé filmy, aby děti měly možnost se takhle zúčastnit všeho, abyste si užili i následující dny tady v Česku a budeme rádi, když vás zase přivítáme ve vysílání Rádia Junior. A já jsem moc ráda, že tady s náma děvčata byla. Pojďte holky jenom říct svoje jméno a rozloučení do rádia.
4: Мене звати Ясміна і пока-пока.
6: Марія.
7: Каріна, агой.
8: Катя, дякуємо. Пока, гудбай.
9: Мене звати Дарина, до побачення.
10: Злата, па-па-па-па.
11: Мене звати Галина. Чекаємо наступних зустрічей з вами.
2: Tak my moc děkujeme, já moc děkuju tady Vojtovi a taky Alici, kteří celý projekt generace Nika si vzali pod svá křídla a podívejte se určitě na Instagram a najděte si i vysílání jednotlivé filmy, protože jsou opravdu silné, ale zároveň i zábavné, zároveň se tam člověk dozví o holkách a budete si je moc prohlídnout na vlastní oči, protože holky tam byly herečky, byly tam kameramankami, byly tam scény, scénaristkami, byly režisérkami. Tak tolik prozatím z Ostrova nad Ohří, Péťo.

0: Ok, kluci, posloucháte odpolední Klub Rádia Junior a ani tentokrát, protože je středa, tak jsme nezapomněli na síťovku Teresky Rašové, tentokrát na téma sociálních sítí, tak přeju fajn poslech.
1: Síťovka. Ahoj a čau. Tentokrát z mojí tašky síťovky čouhají různá čísla. Třeba 13, 15 nebo 16. Víte proč? Dneska chci mluvit o tom, od kolika let jsou v jakých zemích dětem povolené sociální sítě. V září roku 2026 totiž Evropská komise předložila návrh tzv. EU Kids Act, ve kterém navrhuje tohle. Děti do 13 let by měly mít úplný zákaz vlastních účtů na sociálních sítích. Děti od 13 do 14 let by mohly mít tzv. Mini účty, které by spravovaly a kontrolovaly přímo rodiče a kde by byl limit na screen time maximálně 1 hodinu denně. A teprve až děti nebo spíš už teenageři od 15 let by měly mít možnost založit si na sociálních sítích vlastní účet. Zatím jde ale jen o návrh, který není schválený. Jak se vám tento návrh líbí? A víte, že v České republice už od roku 2019 platí pro založení vlastního účtu na sociálních sítích věková hranice 15 let? Mladší děti k založení účtu potřebují souhlas rodičů a do 13 let si ho nesmějí založit vůbec. Ve skutečnosti se tahle pravidla ale moc nedodržují. Stačí při zakládání účtu na sociální síti uvést, že jste starší a účet si založíte v klidu i sami. To by se mělo změnit a věk by se měl dokládat pomocí nějaké speciální aplikace. A jak to zatím vyřešili v jiných zemích? Austrálie zavedla jako vůbec první země na světě na konci roku 2025 kompletní zákaz přístupu na sociální sítě pro děti mladší 16 let a to bez jakýchkoliv výjimek. Platformy jako TikTok, Instagram nebo YouTube nesmí dětem pod 16 let účty vůbec zřídit. V Malajsii mají od června 2026 děti do 16 let zakázáno mít účet na velkých platformách, které mají nad 8 milionů uživatelů. V Indonésii od března 2026 platí zákaz přístupu nezletilých do 16 let na vysoce rizikové platformy a sociální sítě. V Brazílii musí být od března 2026 účty uživatelů mladších 16 let povinně propojené s účtem zákonného zástupce. Ověřování věku tady probíhá pomocí ID, tedy nějakého průkazu totožnosti, nebo skenování obličeje. Ve Francii platí od 1. září 2026 zákaz vytváření nových účtů pro děti do 15 let a od ledna 2027 dojde k plošnému mazání nebo blokování stávajících neověřených účtů. V Turecku začne zákon zakazující sociální sítě dětem mladším 15 let platit od 1. listopadu 2026 a ve Velké Británii bude podobný zákon se zákazem do 16 let platit na jaře roku 2027. Zakázali by sociální sítě do určitého věku žáci 8. třídy Natálka, Josef nebo Karolína, které jsem potkala v Jičíně? Jako první odpovídala Natálka.
2: Já asi ano, já ještě nemám Instagram, já jsem čekala, až mi bude 15, že se ho stáhnu, takže určitě.
1: A tobě je teďka kolik?
2: Teďka mi je 14, takže ještě rok.
1: A co na to Josef?
3: Každýho věc, když mu tam vyskakou blbosti, tak to je jeho věc, když ví, že mu to škodí, tak to má nechat.
1: Takže ty sám používáš sociální sítě nějak rozumně?
3: No, od 14 jsem se stál Instagram a to je všechno.
1: A co tam třeba sleduješ?
3: Můj sport, BMX, to je všechno.
1: A co na to Karolína?
4: No, podle mě každá věc má svoje pro a proti, ale myslím si, že to je taky k něčemu dobrý, ale zároveň nás to taky docela dost ovlivňuje. Ale myslím si, že už by to bylo asi hodně těžký si představit život bez sociálních sítí.
1: Co třeba ty konkrétně sleduješ na sociálních sítích?
4: Tak jako všechno možný, různý jako ponaučení a různý rady do života. Třeba ohledně vztahů a tak.
1: A co bys poradila třeba posluchačům Rádia Junior, kteří jsou mladší než ty? Třeba když jim je 10, tak máš pro ně nějakou radu, jak třeba používat sociální sítě, když už tam třeba jsou?
4: Ať si hlavně dávají pozor na to, co tam dávají, protože i já sama, když jsem byla mladší a dávala jsem na sociální sítě fotky, tak toho teďka docela dost lituju.
1: A jakou věkovou hranici pro založení účtu na sociálních sítích byste zvolili vy? Zavedli byste nějakou? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka, a nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, přátelé, jsem rád, že i tentokrát posloucháte Rádio Junior. Dneska je to vysílání takové dost speciální, protože já jsem tady hezky v teple, ve studiu, naprosto v pohodě a veškerou práci dneska obstarává Klárka, která se opravdu hodně otáčí konkrétně na dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hoffmana, který probíhá právě v těchto dnech v obci, která se jmenuje Ostrov. No a jak naznačila, tak je zkrátka ve víru toho festivalu a neustále potkává nové a nové lidi, nové a nové hosty. Takže jsme si povídali před chviličkou třeba s dětským rádiem Mělník a s jeho moderátory a reportéry mladými. Taky jsme probrali seriál Generace Nika, který popisuje skutečné příběhy lidí, kteří žijí na Ukrajině, zemi, která je zmítána válkou. Je opravdu velmi náročné téma, ale potřebné. No a co určitě nás bude ještě čekat, tak to je povídání s Pavlínou Moskalikovou, která je členkou Poroty v kategorii seriálová a televizní tvorba, takže určitě se dozvíme, jak takové hodnocení filmu vůbec probíhá, kolik filmu vůbec musí porotce zhlédnout, což je pro mě taky dost zajímavá představa, že bych musel za jeden den vidět třeba 5-10 filmů. No, dozvíme se to. V každém případě řeč bude také o interaktivní výstavě pana Tao se synem Oty Hoffmana, který se jmenuje Otto Hoffman, psáno s dvěma T a s dvěma N na konci, takže i o tom si budeme povídat, ale to až po 19. hodině teda, mimochodem. No a co je tady hned teď přímo, tak to jsou samozřejmě zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Marzovské vozítko vytvořilo nový rekord. Šestikolový přes tunu vážící Perseverance přistál na Marsu 18. února 2021 a od té doby pátrá po stopách dávného života. Také sbírá vzorky hornin a půdy pro budoucí zkoumání. Rover za tu dobu urazil na povrchu rudé planety přes 45 kilometrů. Překonal tak rekord svého předchůdce Opportunity, který po Marsu jezdil dlouhých 14 let. Navíc to nevypadá, že by Perseverance v dohledné době skončil. Podle odhadů bude fungovat ještě minimálně několik let. Safari park ve Dvoře Králové má nový přírůstek. Jde o jeden z nejtajemnějších ptačích druhů na světě. Páva konžského objevil v roce 1913 ornitolog James Paul Chapin, když si všiml zvláštního ptačího pera. Trvalo pak ještě 20 let, než dokázal určit, že jde o nový druh. I dnes je páv konžský opředen celou řadou nejasností. Je to totiž velmi skrytě žijící druh, o kterém víme většinu poznatků z divočiny jen díky fotopastem. Do safari parku ve Dvoře Králové nyní získali tamnější chovatelé samičku tohoto druhu a doufají, že se stávajícím samcem vytvoří chovný pár. A ještě k počasí, dneska se s přibývajícím odpolednem vyjasňuje a s přibývajícím večerem a maximální teploty dosahují 13 až 18 stupňů. Zítra bude polojasno až skoro jasno a maximální teploty jen o stupínek nižší.

0: Olka, kluci, celý tento týden probíhá v Ostrově, v obci Ostrov, dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. My máme jakožto Rádio Junior tam svého zástupce, ale perčeno zástupkyně, konkrétně Klárku Novákovou, se kterou se slyšíme celý dnešní Klub Rádia Junior. Klárko, ahoj.
1: Ahoj, Péťo.
0: My už jsme stihli probrat celou řadu věcí. Já jsem to tady naznačil našim posluchačům před malým okamžikem, že jsme si povídali s dětským rádiem Mělník, s generací Nika a že vlastně ty se necháváš unášet tím festivalovým proudem. Kam tě to zaválo teďka?
1: No, teďko zrovna s námi se chce vyfotit ještě rádio, dětské rádio Mělník, tak pojďte se klidně vyfotit. A zároveň tady beru i Lucii Hunčárovou, která přijela jako zastupce České televize. Tady totiž je každý den i taky pro někoho nebo pro nějaké médium třeba vyčleněn. A dneska je pro Českou televizi a proto tady máme Lucku Hunčárovou, která je úžasnou tanečnicí ze Stardance, které já jsem držela vždycky ve Stardance palce, protože je uvěřitelně sympatická a tancovala i jako se sympatickýma tanečníkama, ať už to byl Emanuel Ridy třeba, že jo?
2: Ano, Lukáš Pavlásek, hezký dobrý den, a nebo Pavel Řezniček, herec.
1: No a právě, že Lucka je teda učila všechny ty choreografie, viď?
2: Ano, přesně tak. Já jsem, no, ano, tanečník je choreograf, trenér, psycholog a ještě to musí samozřejmě odtančit a vlastně vymýšlet tak, aby to všechno vyšlo, aby to vlastně všechno klaplo při tom přímém přenosu, no.
1: No a dneska tady máš za úkol roztancovat všechny návštěvníky festivalu Oty Hoffmana v Ostrově nad Ohří.
2: Ano, bude to trošku pro mě těžší úkol, protože je tady teda dost lidí, ale je tady hodně zábavy, hodně stánku, tak já doufám, že si se mnou někdo přijde zatančit a že se nebudou lidé a děti ostýchat.
1: Já myslím, že určitě přijdou, protože jsem se dívala na tvoje první vystoupení, tam byla bachata a to bylo z úžasného filmu Hříšný tanec, ta písnička, kterou já naprosto zbožňuju, že jo, je tam baby, která neumí tancovat a přijde Patrick Swayze a začne jí učit tančit a ty kroky všechny. Já, když jsem byla malá, tak jsme na to s kamarádkou koukali každý den, když jsme přišli ze školy, tak buď na Hříšný tanec nebo na Pomádu. A předpokládám, Lucko, že ty si na to koukala asi taky.
2: Ano, to je můj oblíbený film. Samozřejmě a i ta písnička, já vím, že už dnešní děcka to třeba neznají, ale ta písnička je pomalejší, Hungry Eyes se jmenuje.
1: Možná i Péťa najde, Péťo, zkusíš najít Hungry Eyes.
0: To si píš, Klárko,
2: taková romantická, pomalá a dá se na to tančit ta bačáta před tím velkým třeskem, než tam vždycky nám jakoby rychlou muziku, učím to i v kurzech, jak děti, tak latinu pro ženy vlastně a všichni si to tak jako pochvalujou, no.
1: Takže to je Lucka Hunčárová, která se tady na pódiu právě teďko střídá i se svým kolegou Honzou Adámkem, který tady děti učí AZ kvíz, teda lépe řečeno má pro ně různé kvízy z AZ kvízu.
2: Ano, ano, a musím říct, že některé otázky, měla jsem i problém, teda poslouchám to a říkám si sakra.
1: Co tě překvapilo?
2: No byla tam otázka na Perský záliv, což je teda aktuální téma, tak to mě teda překvapilo. Pupeční šňůra tam byla taky, zajímavý to orgán, ani bych to nenazvala orgánem, ale ano, je to orgán. Takže jo, jako docela těžší otázky, no, pro děcka.
1: To jsem zvědavá, jestli když ty si takhle soutěžila s Honzou, tak jestli potom on bude s tebou tancovat. Už jste se na tom domlouvali, že by si taky střihnul nějaký taneček?
2: Já jsem to teda zkoušela, ale Honza se úplně netvářil. Je mi to líto, jo, protože já to tak mám koncipovaný jak pro děcka, tak i pro dospěláky a myslím si, že by mu to prospělo, ale myslím si, že ho nezlomím.
1: Já jsem zvědavá, jestli ulovíme i kluky z dětského rádia Mělník, jestli by si dneska šli zatancovat s Luckou Hunčárovou, která tady bude za chvilku učit salzu?
2: Ano, karibský tanec salzu, ano.
1: Tak co kluci, zkusíte to taky?
3: My jsme to tady zkoušeli před tím prvním vstupem naším a my teď to zrovna nevyšlo, že my si jdeme pro fotku a pak jdeme vlastně na ubytování stříhat další věci.
1: Jasně, takže teď to nebude, ale můžete se s náma vyfotit, pojďte, rychle to vyblejskneme, Péťo, takhle úplně v přímém přenosu.
0: Já musím říct, teda Klárko,
1: stavíme.
0: Mě strašně mrzí, že tam nejsem s váma, protože já bych se salsu strašně rád naučil. Jo, a teď mě to jako fakt mrzí, že nejsem zrovna s váma v Ostrově, protože salsa patří k těm tancům, které jsem se chtěl vždycky naučit. Salsa a samba, jo, tady ta jako rychlá latina, kde si myslím, že se člověku dost lehko může stát takové to, že se ti zapletou nohy a je potřeba na to opravdu mít vlastně jako fyzičko. To by mě docela zajímalo, jestli jako člověk může tančit, aniž by měl fyzickou kondici, že musíš být fakt jako fyzicky na tom dobře, abys to utančil.
1: Kolega právě Petr se ptá, jestli člověk musí mít kondici na to, aby vlastně mohl tancovat, aby utančil salzu a tadyhle všechny sambu a podobně.
2: No, nejprve ne, ono se to dá tak jako, když to řeknu laicky, odšlapat, ale potom, když byste tam chtěli dávat postupem času veškerou tu techniku a ty další pohyby pánve a hrudníku a tak dále, tak ona ta kondička vlastně roste, aniž chcete. Takže jo, potom ano, nejprve ne, ale potom ji vlastně máte.
1: A Luci, kdybys nám řekla nějaký svůj zážitek ze Stardance nebo ze zákulisí?
2: Ze zákulisí, ano, ano. S Lukášem Pavláskem, když jsme tančili valčík, tak já jsem tam dala hodně zvedaček, protože jsem se chtěla vyhnout tomu tanci, nám to úplně tanečně moc nešlo. A když mě v té jedné zvedačce zvedl, tak naproti nám jel steadicam, to je ta kamera pohybující se s člověkem. A já jsem tu hlavu od toho steadicamu, což je obrovský zařízení, měla asi 3 cm, takže jsem ráda, že jsem to přežila. Jen tak těsně mě to jako lízlo a žiju. Takže to bylo trošku o pusinku, jak se říká, no.
1: Říká Lucka Hunčárová, my moc děkujeme za rozhovor a budeme se těšit zase na tvoje nejrůznější workshopy a všechny věci, co děláš. A tady přišla paní Veronika Žilková, kterou taky samozřejmě zastihneme tady.
4: Jen tak procházím.
2: Má taky zkušenosti se Stardance.
4: Veronika. No ano, já mám taky zkušenosti se Stardance, mě vyhodili jako první, ale... No to je krásný. A teď máme s Miluškou Bittnerovou Blonde Dance, takže všichni vypadlíci k nám jdou do ranní talk show v pondělí. A teď jsme tam měli v pondělí výtvarnici kostýmu, která je skvělá. Letošního. Ne, ne, ne. Letošní je a teď jak Kateřina Šlechto... No teď Kateřina. Říkejme jí Kateřina. Která sama dřív tancovala závodně, takže ty kostýmy dělá úžasně, že když se zatočí třeba Zára Sandeva, tak ještě 3 vteřiny za ní se točí sukně.
1: Říká úžasná Veronika Žilková, která je slavnou herečkou. Zrovna teď děláme rozhovor do živého vysílání Rádia Junior. Takže se rovnou zeptáme, abyste našim posluchačům připomněla, dětským posluchačům, v kterých pohádkách vás mohli vidět?
4: No tak já tady je rádio pro neslyšící děti, který se tak na mě dívali, jakože vlastně nevědějí, kdo jsem a chtěli se mnou dělat rozhovor. A když jsem se jim připomněla, že 12 měsíčků jsem ta zrzavá macecha, tak ode mě odskočili. Báli se, že budu stejně zlá. Ne, to je žert. Takže 12 měsíčků je taková klasika, jinak v televizi opakujou často. Teď jsem se zrovna dívala, že minulý týden opakovali pohádku, příští týden budou dávat naši paní Lišku. No a jinak my všichni školou povinní, který už 40 let vlastně pro děti je takový jediný výchovný seriál od dospívání, o 8., 9. třídě.
1: A tam jste hrála vlastně paní...
4: Já jsem hrála slečnu.
1: Slečnu, jasně, jasně, samozřejmě, já si to pamatuju. Ano, přesně tak, mladou slečnu, do které byl zamilovaný...
4: Karfíkovou, ano, Karfík, takzvaně Karfíkovou milou. Jmenovala jsem se Jana a byla jsem taková jako držinářka, skupinová vedoucí. Ale ten Karfík, ten hlavní učitel, to my jsme byli ten pár, no... Takže tak.
1: Tak moc děkujeme za to, že jsme vás takhle chytli tady na červeném koberci. A ještě něco, co byste chtěla vzkázat posluchačům Rádia Junior?
4: No tak já bych přála jim, aby je skvělý, že vůbec někdo poslouchá rádio. Já rádio miluju, je to skvělý, protože se to dá právě poslouchat, když třeba běháte, nebo něco cvičíte, nebo venčíte psa, nebo čekáte na autobus, tak se dá do sluchátek pustit rádio. Takže jsem moc ráda, že posloucháte rádio. No a k sobě bych vám ještě řekla, podívejte se na tele, dávaj to na OnePlay, uvidíte, jak se dá i prostýma slovama živit.
1: Říká Veronika Žilková, kterou jsme tady zastihli na červeném koberci. Máme tady taky Lucku Hunčárovou, které děkujeme za rozhovor. Ostádem.
2: Já tež děkuju a přeju vám hlavně zdraví a hodně příznivců samozřejmě.
1: No a já jsem zvědavá, jestli Petr teďko pustí Hungry Eyes z Hříšného tance, o kterém jsme si tady povídali.
0: Samozřejmě,
2: ano, no bylo by to fajn, bylo by to super, protože to je krásná písnička, no, takže možná si vzpomenou na tento kultovní film.
0: Podařilo se mi to, Klárko. Je tady tady dokonce u nás ve studiu několik písní s tímto názvem, tak dalo mi to chviličku práci, než jsem našel tu z Hříšného tance, ale podle mě je to jednoznačně tahle. Pojďme si vychutnat.

0: Tak s touhle písní jsme si připomenuli Stardance a Luci Hunčárovou, se kterou jsme se slyšeli před chviličkou z dětského filmového festivalu Oty Hoffmana. Tam máme naši redaktorku, reportérku, moderátorku Klárku Novákovou, která opravdu prošla úplně celý festival, je tam už od pondělí a má celou řadu zážitků, které nám v průběhu dnešního odpoledne už stihla částečně říct, ale co se bude dít teď, to nám musí prozradit právě ona. Já trošku tuším, ale Klárko, je to na tobě.
1: Ahoj Péťo, já už tady mám paní Moskalíkovou, která je úžasnou scénáristkou. Možná ji znáte i díky četnickým humoreskám, které natáčela jako režisérka po svém tatínkovi, panu Moskalíkovi. A to není všechno. Paní Moskalíková zároveň byla i v Hollywoodu a na to všechno se jí chci teďko zeptat, protože mě to přijde naprosto fascinující. Hezký den.
2: Dobrý večer, dobrý večer.
1: Já jsem si vás takhle ukořistila, vy tam zrovna jste na nějaké besedě, že jo, tady na festivalu Oty Hoffmana.
2: No ano, my se bavíme tam o večerničkách a zajímavý je, že prostě já, jak jsem vlastně dcera svého tatínka a jak mě vždycky bral do těch studií už od malých let, tak já si vlastně pamatuju, jsem se narodila v roce 1960, což ty děti ani nevědí, že existovalo to minulý století. A takže já si jako vlastně pamatuju, jak se ještě natáčely ty staré večerničky a tak, takže je to pro mě docela zajímavý.
1: Co natáčel váš tatínek?
2: Myslíte jako za celý život?
1: No třeba odkud by ho nebo z čeho by ho mohli znát děti? Už jsme řekli ty četnické humoresky, ale dělal třeba i někdy nějaké filmy pro děti?
2: No tak já si myslím, že jeden z nejkrásnějších filmů v naší České republice je film Babička, dvojdílný, s paní Kurandovou a s Libuškou Šafránkovou.
1: Oboženě Němcové, že o mládí této slavné spisovatelky.
2: Ano, já bych doporučila všem dětem a juniorům, aby se jednou tu Babičku aspoň přečetli a definitivně se jeli podívat do Babiči na údolí, protože to si myslím, že je krásný odkaz, literární odkaz naší jedny z našich největších spisovatelek. No a tak to třeba bylo tohleto, že jo, jinak panoptiku městka pražského možná znají děti, ale jako děti vlastně budou znát Třetího prince, že jo. Děti budou znát Třetího prince s Libuškou, taky s Libuškou Safránkovou a s Pavlem Trávníčkem. A kromě toho on dělal hodně inscenací.
1: No a vy jste byla jeho dcerou, samozřejmě. Měla jste možnost už jako dítě právě trošku tátovi radit a říct, hele táto, já si myslím, že tady v té pohádce by to mělo být tak a tak. Nechával si od vás radit nebo vůbec?
2: No tak já si myslím, že já jsem taková ani jakoby nebyla, protože mě spíš zajímalo, jak mu to hrozně dobře šlo. On byl strašně talentovaný, tak spíš bylo zajímavý sledovat, co dělá. A já jsem teda jako dítě samozřejmě si užila nejvíc, když jsem tam přišla na ten plác jako s ním, protože mě hodně bral a tam byli všichni ty herci a teď jsem v té maskérně, jsem se tam mohla nalíčit, jo, a učesat, tam mě nějaký učesali nebo tak, nebo občas jsem si ji zahrála samozřejmě. Ale to bylo jako hezký, že vlastně toto prostředí bylo zajímavý.
1: Vás to potom inspirovalo k tomu, že jste se taky rozhodla, že se budete chtít věnovat filmování a váš tatínek to vůbec nevěděl?
2: To je pravda, no, ale takhle, já jsem vždycky psala, já jsem byla dobrá jako v tom psaní, no a já jsem vyhrála nějaký i ceny a chodila jsem na anglickou školu, takže já jsem byla i jako prostě zdatná v té angličtině, no a tak jsem jako si myslela, že to nějak jako využiju v rámci, hlavně já jsem byla známa jako klavíristka, to je na tomto zajímavý, to se moc jako neví, ale já jsem vyhrávala československý soutěže jako za Československo. A víte, kdo tam, to by zajímavý, jako se mnou tam byl Leoš Svárovský, který dneska jako prostě dirigent České filharmonie a kdo z herců jako byl velmi dobrý v piánu, to je zajímavý, kdo jsme taky soutěžili, byla Zuzanka Bidžovská.
1: Takže to jsou vaše zážitky nejenom z filmového placu, ale taky z hraní na klavír. Ale pozor, potom jste se najednou ocitla v Americe, v Hollywoodu. A měla jste možnost opravdu se dostat do těch filmových ateliérů a studií?
2: No tak já jsem se tam ocitla kvůli tomu, že já jsem po roce 90 odjela, abych mohla dopsat Dobrodružství kriminalistiky, který byl další seriál, co jsem psala. No a protože tady bylo hodně archivů, se otevřelo a tak dále a člověk nemohl jako úplně se soustředit a já jsem měla hodně známých takhle prostě v Hollywoodu, tak jsem se rozhodla, že prostě půjdu tam psát. Ale já jsem jako neodešla, že tam budu, já jsem prostě tam jela jenom, že tam bylo hezký počasí, že se mi líbilo to sluná Kalifornie a že v tu dobu byl jako prostě zima tady, že jo. No a jak jsem samozřejmě tam byla, jak jsem dělala tu svoji práci pořád pro Českou televizi, tak samozřejmě vždycky mě vzali do nějakých studií, jako chceš se jít podívat tady a tam. Takže já jsem se samozřejmě podívala do všech studií, kterých je hodně po Los Angeles vlastně.
1: No a potom následoval příběh jako z Hollywoodu, protože vy jste se v tom Hollywoodu zamilovala.
2: No, já jsem se tam zamilovala samozřejmě a teď jsem vlastně nevěděla, protože já jsem zase měla odjet nazpátek, no tak jsem se rozhodla, že to možná zkusím a když to nedopadne, uvidíme, jako no a nakonec to teda bylo 30 let, my už jsme teda rozvedení, ale máme se rádi, no a bylo to moc fajn.
1: No a to byl taky vlastně člověk od filmového fochu, jestli to tak říkám správně.
2: No tak my jsme měli to společného jako několik věcí. Za prvé, můj otec byl jako docela známý režisér a jeho otec byl docela známý producent. On produkoval filmy třeba jako Charlesa Dickense nebo filmy, které jsou docela známý. Dokonce dostal i Zlatý globus, tatínek. No, takže my jsme měli tohle společný, potom vlastně i to, že on vyrost v Anglii, takže on nebyl úplně typický takový Američan. No a pak jako on vlastně se živil jako tím, že hledal jako dobrý talentovaný scénáristy a ty potom prosadil do televize nebo do filmu. No a tak my jsme měli i takovýto společný téma.
1: Na čem třeba teďko pracujete, nebo co jsou nějaké další projekty, kterých jste se zúčastnila a které by mohly zajímat právě posluchače Rádia Junior, děti?
2: No tak já asi za svůj nejdůležitější projekt, na kterým pracuji, ale už teda 3 roky, je film o panu Josefu Wagnerovi, který byl známý tím, že vlastně, já bych neřekla, založil zoologickou zahradu ve Dvoře Králové, ale on ji vlastně jakoby rozšířil, že vlastně ta zoologická zahrada se stala takovou jakoby kolíbkou všech zvířat, který se potom vrací zpátky do Afriky, což se mu jako podařilo. A tak je to vlastně film o něm a to je to jako těžký příběh samozřejmě, ale myslím si, že děti, který všichni se chodí podívat do zoologické zahrady, i když pro vás je asi daleko teda Dvůr Králové, ale definitivně on tam vlastně založil to safari, že? Takže to je moc hezký. Takže to je takový ten největší příběh, pak mám dvě komedie, o kterých píšu a teď jsem právě tady, protože jsem se rozhodla, že bych měla pokračovat v té pohádce, co mám jako připravenou, nemám to ještě dopsanou, ale jako pracuji.
1: A je to tajemství, nebo se dá malinko naznačit? Já vím, že ono je to někdy takový začarovaný, že člověk jako nechce naznačovat, ale úplně jako malinký kousíček naznačení, na co bychom se mohli těšit?
2: No tak asi je to romantický, jsou tam pohádkové bytosti.
1: Je tam nějaká princezna?
2: Není tam princezna, ale je tam láska a je to, myslím, že na tom je hezký, že to má i takový jako hezký morální podtext a doufám, že tam bude hezká čeština a že tam budou i hezký písničky.
1: Říká paní Pavlína Moskalíková solo. A já bych se chtěla ještě zeptat na to, protože vy tady nejste jenom jako festivalový host. Vy jste tady i jako porotkyně seriálu. Tak jaké jsou vaše zážitky z toho, co jste tady viděla a máte už nějakého favorita? Já vím, že nesmíte prozrazovat, ale jaké to je být tady festivalovou porotkyní?
2: No, je to velmi příjemný, byli jsme 3, protože to je jako malá sekce, hodnotili jsme, měli jsme k dispozici 4 seriály, ze kterých se to vybíralo a myslím si, že každý měl něco do sebe. To, co jsme jako bojovali nejvíc s tím, že on byl každý určený jako jiný cílově jako skupině, jo? Že tam ten rozdíl byl dost veliký, široký, takže to byla taková ta největší, ten oříšek to prostě rozhodnout, ale já jsem ráda, že jsem se zúčastnila, že to bylo fajn, já jsem poznala Evu Čiškovskou a potom, jo, moc hezký to bylo, no, takže doufám, že se sem zase vrátím a jsem ráda, že se takhle že já jsem vám chtěla poděkovat, protože zaprvé je to moc hezký město, ostrov, město Líbor. Dneska jsem se šla podívat i kolem na ty historické památky, ale za druhý, že to vlastně děláte pro ty děti a v neposlední řadě prostě já jsem byla velmi, my jsme byli s panem Otto Hoffmannem, jako mý rodiče jsou sousedi, takže já znám pana Hoffmanna od svých, jako od svého dětství. A já jsem ráda, že ten odkaz toho pana Taua a prostě vůbec těch dětských filmů, který vlastně pan Otto Hoffmann nastolil, že prostě se v tom pokračuje. A to je opravdu pro mě čest, že jsem tady můžu být.
1: Říká Pavlína Moskalíková. No a o panu Otto Hoffmannovi, po kterém je pojmenovaný celý festival, si budeme povídat i po 19. hodině. A to přímo s jeho synem. A budeme si povídat o těch naprosto neskutečných filmech, jaké jsou třeba Pan Tau, ale taky Chobotnice z druhého patra, Lucie postrach ulice a Návštěvníci, naprosto fantastický sci-fi seriál, který já zbožňuji a vždycky, když běží v televizi, tak se na něj koukám. A ještě k tomu, Péťo, si zajdeme na výstavu pana Tau, která tady v Ostrově nad Ohří je. Takže já teďko vypnu speciální zařízení kolek, přenechávám to tobě, nasedáme do auta a jedeme na výstavu o panu Tau.
0: Věřím tomu, že se uslyšíme po 19. hodině. Co ty na to, Klárko?
1: Ano, a když ne přímo z výstavy, tak třeba z auta, kde zrovna pojedeme, aspoň to bude o něco dobrodružnější.
0: Máte to daleko? Mám se bát?
1: Máme. Ne, to dáme, hele.
0: Zvládnete
1: zase
0: to.
1: Ostrov není obrovský, na to, abychom to nestihli, ale když tak, to bude hodně dobrodružný.
0: Dobrá, tak na to se budeme těšit a já přidám, že teď už máme 6:30, což znamená, že před námi je další část čtení na pokračování, dneska čtvrtý díl z pěti, takže míříme do finále z cyklu Kluci netančej. Je to seriál, který je z prostředí baletu a tak byste si možná řekli, že hlavní postavy budou hlavně holky, ale ne, budou to kluci. Tak přeju fajn poslech.

0: Chcete vědět, proč už pro mě Saša nikdy nebude Furie? Tak já vám to řeknu. Peklo ve škole trvalo celý 3 týdny, co jsem nacvičoval na soutěž. O přestávkách jsem musel mizet do šaten, protože s klukama se ve třídě nedalo vydržet. Mizely mi sešity a když se objevily, byly tam sprostý nápisy a růžový obrázky. Když jsem se šel jednou převlíkat na tělák, v tašce jsem našel místo svého černého trika takový růžový s volánkama. A místo tepláků jsem tam měl něčí sukni, taky růžovou. Takže jsem na tělák radši nešel a mám další neomluvenou hodinu. Tělák byl bez tak od té doby, co na mě prasklo, že tančím k nesnesení. Kluci mě nechtějí do svého týmu při vybice a nutí mě hrát s holkama. Tělocvikář Macek je na mě fakt hnusnej. Přitom jsem nejrychlejší ve třídě a vyhrávám v běhu i ve šplhu, ale jako ten baleťák prostě už nemám šanci.
1: Jdi si radši někam dělat tu svoji zumbu, Tomislavo,
0: pořvával na mě posledně Honza. Jenže to už na mě bylo moc. Tomislava se jim naštvala a strhla se rvačka. Tomislava se nepoznávala, rozdávala rány hlava nehlava. Macek byl chvíli pryč, takže hned nezakročil. A mezi tím už Honzovi tekla krev z nosu, David se držel za břicho a Adam se svíjel na zemi. To asi od Tomislavy nečekali. Blbý teda bylo, že Tomislavu z těch rozdaných ran začala bolet ruka, ale bolest se přihlásila až potom. Představte si, že já jsem si z té rvačky skoro nic nepamatoval. Probral jsem se, až když do tělocvičny běh Macek jak maratonec a roztrh nás.
1: No Tomáši, co to má být?
0: Zeptal se, jak kdyby v životě neviděl pranici. Pak začal řešit tu krev z nosu.
1: 3 na 1, kluci, a to se nestydíte.
0: Obrátil se pak Macek k mýmu překvapení na kluky. Tomáši, ty se seber a jdi do šatny. Řekl mi přísně, ale měl jsem dojem, že v jeho hlase slyším uznání. Já jsem na sebe ale pyšnej nebyl. Prát se je největší pitomost, co jsem mohl před soutěží udělat. Ruka mě začínala pěkně bolet. A pak, zčista jasná bylo to hned další týden, se jednou místo výtvarky stal zázrak. Tak děti, dneska budeme mít výchovu dramatickou. Přišla nás navštívit lektorka ze soukromého baletního studia, paní Alexandra Kondratěnko. Poví vám něco o baletním umění. Hezky poslouchejte. A ty buď Honzo sticha, nebo půjdej za dveře.
2: A do třídy, věřte tomu nebo ne, vcupitala naše Furie, teda Saša. Málem jsem dostal infarkt. Na sobě měla kostým černý labutě z Labutího jezera po mý mámě. Vím, že to byl na 100% von, protože máma ho má celý věky schovaný vzadu ve skříni vedle svatebních šatů. Takže, Saša vchází k nám do třídy. Na nohou má černý špičky a na hlavě černou labutinku. A v ruce drží nějakou tlustou složku. Ve třídě se rozhostí naprostý ticho. Jenom holky vzdychají, jak je ta paní krásná. Furie je totiž i nalíčená a vypadá jako úplně jiná Saša. No, teda vlastně vůbec nevypadá jako Saša. Říkám si, teď si mě vytáhne k tabuli, abych spolužákům něco předvedl. Třeba piruetu nebo základní pozice. A já se oběsím na šňůře od mapy Evropy. Ale Furie, to byste nevěřili, dělala, že ve třídě vůbec nejsem. Milé děti, já přišla vám ukázat, jak krásný balet. Vedu školu balerína pro chlapce a děvčata, kteří rádi chudbu a pohyb a chtěli by naučit klasický tanec.
1: Kluci, netančej!
0: Zařve Honza ze zadní lavice a dívá se mi přitom zpříma do očí. Nos má ještě trochu hnědomodré, jak se mu probarvila terána od Tomislavy. Naše účast se hned chystá Honzu okřiknout, ale Saša ani nehne brvou. Že kluci netančí, chlapče? Jen se pojďte všichni podívat. Holky se hned nahrnou okolo Saši a kluky tam Úča dostrká. Ta složka, kterou Saša přinesla, je plná fotek tanečníků z různých slavných souborů z celého světa.
1: Má jich pořádnou sbírku.
0: Tanečníci, a já myslím teď muže, jsou zvlášť úžasní. Oni musí být nejenom silní, aby uzvedli svoji taneční partnerku, podívejte tady na té fotografii, ale také ládní. Přitom je balet obrovská námacha, ale na nich to nesmí být poznat.
2: Mrkej na ty svaly, Honzo.
0: Zapíchká já prst do Ondře Vinkláta, kterýho měla Saša na poslední fotce. To je solista našeho národního baletu v Praze, pokývala hlavu. Ráda bych vám něco promítla. Zatáhněte rolety, děti.
2: No, Saša si ochočila celou třídu. pouštěla z videa nejnáročnější choreografie, solisty i sbory. A přitom ani jednou nezmínila mý jméno.
1: Za to holky na mě uznale koukaly a 2 hodiny uběhly jak voda.
2: Já teď už musím rozloučit, protože já připravuji děti z našeho souboru na soutěž, která je už pondělí. Ale kdyby ktokoliv z vás chtěl začít chodit do balétu, může se už od září přihlásit. Co třeba ty tam vzadu?
1: A ukázala na Honzu.
2: Ty máš ideální postavu? Chlapce mi zvlášť fitáme. To víte, děti, i rodiče věří třeba i tomu, že kluci netančej.
1: A Saša na špičkách opustila třídu. Myslím, že ji miluju.
3: Začala jsem z té soutěže mít pěkný strach, ačkoliv jsem se na ní tolik těšila. Tomova maminka mi ušila kostým Klárky na míru. Visel nažehlený na ramínku v sále. Hned za ním Tomu v kostým louskáčka s jeho visačkou. Vůbec všechny kostýmy už byly připravený na soutěž, jenom ty naše ještě nebyly zazipovaný v obalu. Hlavní duet jsme o víkendu nacvičovali totiž už jenom my 2 a zabalit jsme si měli sami. Tom přišel včas a bez mamky. Mám pro tebe něco, zašeptal. Je to jenom maličkost, pro štěstí. A vytáhl z kapsy červený pytlíček. Brzy měl v obličeji úplně stejnou barvu. Děkuju, strčila jsem si ho rychle do kapsy. Taky pro tebe něco mám a předala jsem mu svůj balíček. Taky se hned nepodíval, co v něm je. Ale vám řeknu, že v tom mým balíčku bylo černý taneční triko. Na zádech je namalovaná tanečnice a za ní tanečník, jaký drží kolem pasu v arabesce. To jsem udělala barvičkama na textil. Mohl by ho nosit ve škole na tělák, no ne? Dali jsme se do práce, ani jsme nemluvili. Napřed s rozpakou a soustředění a potom únavou. Po 2 hodinách jsme se svalili na baletizol jako 2 pytle s cementem a jenom dejchali. A v tom mě Tom chytil za ruku. Maličko jsem tu jeho stiskla, ale pak jsem se mu vykroutila. Trošku syknul, ale já jsem ho přece tolik nezmáčkla. Já jsem se popral, víš. Praštil jsem 1 kluka ze 3. Asi 5. Teda víc kluků. Já vím, blbý, ale přísahám, že jsem to předtím v životě neudělal. Trochu mě ta ruka bolí, no. Hlavně to jsem ti neříkej, Saše. Ona by se naštvala, že jsem tak pitomej a zraním se před soutěží. Zlobíš se? Co bylo pak, to vám vykládat nebudu. Vůbec jsem se nezlobila. Jo, a asi byste chtěli vědět, co jsem dostala od Toma. Tak ten dárek od mýho kluka, ne že se budete smát, byla sponka do vlasu. S motýlkem. Rozbalila jsem si ji hned cestou domů.
2: Kristýnka mi dala dárek, když jsme měli tu poslední zkoušku. Já jsem taky pro ní něco měl. Koupil jsem to ve večerce. Vůbec jsem se nemohl rozhodnout, kterou sponku vzít, ale nakonec se mi líbila taková s motýlkem. Ve sponkách se teda moc nevyznám, ale prodavačka uhádla, že je to dárek a dala mi k té sponce úplně zadarmo takovou červenou taštičku. Dárek od Kristýnky jsem si rozbalil až večer v posteli. Nevím teda, kam bych si to tričko s namalovanýma tanečníkama tak asi mohl vzít, abych nebyl trapnej. Možná bych se mohl vyhecovat a schválně si ho oblíct na tělák. Kluci už se mi teď nesmějou, zvlášť když zjistili, že umím roštěp i pro vás jako Jean-Claude Van Damme a že se přitáhnu na tyči, kolikrát chci.
1: Viděl jste bicáky, Karle? Valil v oči Hanza a vohmatával mi rameno.
2: Jo, a Kája už zase sedí se mnou v lavici. Držím ti palce, teda vám oběma i s tou tvojí Kristýnkou.
1: Pošeptal mi v pátek před soutěží, kdy jsme šli z oběda.
2: Jak to mohl vědět?
3: Sotva rozlepím oči, je pondělí. Den soutěže. Tak jo, v 8 máme být v opeře. Soutěží se v 5 kategoriích a přijedou soubory a jednotlivci z celé republiky. Mám husí kůži a stažený žaludek. Máma mě nutí do kaká, ale mě nejde polikat. Snažím se v pokojíčku protáhnout a v duchu si opakuju choreografii. Máma mě češe a lakuje mi účes, až slzím. Co ty kruhy pod očima? Špatně si spala? Ukáž, trochu ti to zamaluju make-upem. Určitě to vyhrajete, matlá mi make-up pod oči. To mám nejradši. Tuhle cizí jistotu, že já něco vyhraju. Já vyhrát nepotřebuju. Mně stačí, když budu na jevišti s Tomášem a když mu nic nepokazím. Když se nesesypu. Navíc máma baletu nerozumí. Má ráda rok.

0: V noci jsem nemohla spát. Každou chvíli jsem se budila s tím, že padám nebo zapomínám kroky. Teď mám z toho nevyspání těžký ruce i nohy a tepe mi ve spáncích. To je snad poprvé, co bych šla radši do školy než na balet. Máma mě vyprovází k výtahu, dál už jedu k opeře sama. Jen co vyjdu před dům, zahlídnu Toma. Jak mohl vědět, kde bydlím?
1: Dobře jsem se vyspal a ráno v pohodě nasnídal a trochu jsem si u toho čet. Čtu hlavně dobrodružný příběhy. Díky soutěži mám na celý den omluvenku do školy. A to se mi hodí hnedka dvakrát, poněvadž jsme měli psát písemku z matiky. Máma kroutí hlavou, jak můžu být tak klidnej, ale mě teda nervujou úplně jiný věci než nějaká soutěž. Když jsme to s Kristinkou perfektně natvičili, ne? Povídám s plnou pusou. Necpi se tolik před vystoupením, nebo mi Saša vynadá. A víš co? Běž Kristýnce naproti. Radí máma a já vidím, že se jí trochu třesou ruce. Kubelíkova 17. Budu na vás moc myslet. Mámě se lesknou v oči. Hlavně se nezraňte. Máma totiž na tu soutěž nemůže, musí pracovat. Pevně jí obejmu a jdu. Jedu pro Kristýnku jako velkej a cestou si čtu detektivku Svěřte případ Kalovi. Nenápadně jsem si ji strčil do batohu. Ruka mě už bolí jenom trošku. Teda, aspoň si to namlouval.
2: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web Radio Junior.cz

Krásné odpoledne, holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já si dovolím připomenout jednu důležitou věc. Zítra končí online přihlášky do dalšího ročníku Zlatého oříšku. Pokud jste o této soutěži ještě nikdy neslyšeli, tak přidám, že o celonárodní soutěž, která vyhledává a podporuje mimořádně nadané aktivní a úspěšné děti ve věku od 6 do 14 let. Co je na té soutěži opravdu velmi unikátní, je, že nemá pevně stanovené kategorie. Zkrátka, nesoutěží se v jedné věci. Zapojit se může kdokoliv, kdo má nějaký talent, nadání nebo se něčemu intenzivně prostě věnuje. Takže může to být nějaký sport, může to být nějaká umělecká činnost, vědecká, nebo třeba pokud máte nějaké zajímavé projekty nebo společensky prospěšné věci, tak rozhodně i takové věci mají své místo právě ve Zlatém oříšku. A jinak přidám, že taková motivace je opravdu velká, protože jednak je to velký zážitek a jednak kteří získají sošku Zlatého oříšku, tak získají i nemalou finanční odměnu, to je 20 000 korun, jakožto podpora vašeho dalšího rozvoje. A ještě možná přidám jednu informaci, a to, že mezi držitele Zlatého oříšku patří opravdu zvučná jména, mezi nimi je třeba David Navara, vítěz z roku 1998, kdy byl vyhlášen Zlatý oříšek vůbec poprvé. Dneska je David Navara dlouhodobě nejlepším českým šachovým velmistrem a reprezentantem a vlastně začínal ve Zlatém oříšku. Nebo lépe řečeno, podle jeho slov se začal učit šachy už v 6 letech a to sám z učebnice. No, prostě neuvěřitelný člověk. Nebo třeba můžete znát také jméno Lukáš Vondráček, ten je vítěz z roku 1999. To je světově uznávaný klavírní virtuos, který začal hrát už ve 2 letech a už ve 4 měl své první vystoupení. No a do třetice jméno Filip Salač, toho bych asi ani představovat nemusel. Pro nadšence do motosportu je to jako jasná volba. Úspěšný český motocyklový závodník, který v současnosti reprezentuje Českou republiku v prestižním seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů v kategorii Moto 2. Tak to je vítěz z roku 2009. Zkrátka, třeba i pro tyhle lidi byl Zlatý oříšek takovým jako úvodním popíchnutím, že to, co dělají, dělají asi dost dobře. Takže možná to budete právě vy, kdo v tom dalším 28. ročníku zaboduje. Takže do zítra, do 15. října, je možné podat si přihlášku do této soutěže. Tak to ještě zvažte.

Krásné odpoledne nebo podvečer už v tuhle chvíli. Holky a kluci, dneska jsme se prostřednictvím Klárky Novákové mohli podívat na dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana, už 58. ročník. Já jsem v netrpělivém očekávání toho, že se nám Klárka za chviličku ozve, ale když už jsme u toho tématu filmu, mám pro vás jednu skvělou perličku, a to konkrétně o filmu Hledá se Nemo. Pokud jste neviděli, rozhodně doporučuji, je to fakt sranda. Ale věděli jste, že animátoři v tomhle filmu něco schválně zkazili? Hned prozradím. Animátoři vlastně chtěli, aby voda v tomto filmu vypadala naprosto realisticky. Studovali odrazy světla, vlnění i to, jak se ve vodě vznáší nečistoty. A povedlo se jim to naanimovat tak dokonale, že když první ukázky ukázali testovacímu publiku, tak se lidi mysleli, že se dívají na skutečné záběry do oceánu, do kterého jenom někdo vlepil ty kreslené rybičky, kreslené postavičky. Což vlastně je dost problém. Jako vypadalo to prostě až moc reálně. Což k animovaným postavičkám úplně nesedělo, že? Režisér tak musel animátorům přikázat, aby tu úžasnou grafiku vlastně schválně pokazili a udělali ji víc pohádkovou, aby diváci věřili, že jsou v animovaném světě. Mimochodem, všichni animátoři povinně museli absolvovat kurz potápění a biologie mořských živočichů, aby se na to dobře připravili, což vlastně ve výsledku bylo pěkné, ale vzhledem k tomu, že to museli částečně tak trochu schválně zkazit, možná až nadbytečné. No, tolik jedna filmová perlička, když nám vyzbyde čas, tak stihneme ještě jednu, ale teď ještě Echo Smith a Cool Kids.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer všem přeje moderátorka Klára Nováková a pozor, tentokrát nejsem ve studiu Rádia Junior, ale jsem na 58. dětském filmovém a televizním festivalu v Ostrově nad Ohří, který jen tak mimochodem je festivalem Oty Hoffmana. No a právě o Otu Hoffmanovi si dneska budeme povídat, a to s jeho synem, který se taky jmenuje Ota, spíš vlastně Oto, protože tatínek byl Ota a vy jste Oto. To s dvěma T, že jo? A Hoffman s dvěma N. Krásný podvečer.
2: Krásný večer, milí posluchači.
1: Možná někdo z vás teďko netuší, kdo to pan Ota Hoffman byl, ale já pevně věřím, že když řeknu jména filmů, které vznikly díky jeho scénářům, tak budete hned tušit, kdo to je. Tak třeba natočil pana Tau, toho úžasného pána s Černou buřinkou. Další seriál od něho byl třeba Návštěvníci, kdy jsme se díky němu mohli přenést do budoucnosti až do 25. století. A taky třeba natočil Chobotničky z druhého patra nebo Lucie postrach ulice a spoustu dalších filmů a seriálů, které vznikly díky jeho scénáři. Pan Otto Hoffmann určitě řekne, co dalšího ještě táta natočil.
2: Těch filmů a seriálů je ještě mnohem víc. Třeba, já nevím, jestli znáte Mis konce světa, což bylo zase takový seriál z horského prostředí, nebo film Odysseus a hvězdy, pohádka pana Annette War, což je takový spíš horor, možná se u toho bojíte, možná, že ne, já nevím, co znáte, nebo Malá mořská víla. Jsou další filmy, které natočil teda mnohem dříve a ty asi neznáte, jako je Králíci ve vysoké trávě, Útěk, Brankář bydlí v naší ulici, Pohádka o staré tramvaji a tak dále. Já bych mohl tady trávit prostě mládí v podstatě, abych vám vyjmenoval všechno, co táta napsal.
1: To je přesně tak, protože opravdu pan Ota Hoffman je nesmírnou legendou české kinematografie a právě i díky němu se vlastně dětský film a dětské seriály dostaly na tu špičku. Do té doby vůbec nebylo běžné, aby tvorba pro děti byla takhle skvěle vytvořená, skvěle natočená, skvěle napsaná, jak jsme se bavili společně předtím. Dřív tam byly nějaké Papundekly a tak dál. A tatínek, když začal psát scénáře a natáčet je s panem režisérem Jindřichem Polákem, tak se rozhodli, že děti nebudou šidit a že to všechno udělají pořádně od podlahy s velkou parádou.
2: Je to přesně tak a právě pak se to zalíbilo i pánům teda v zahraničí tyhle ty filmy a navázali velkou spolupráci s německou společností WDR, Westdeutsche Rundfunk, a díky ní právě vzniknul ten seriál, slavný seriál Pan Tau. A pro vaši informaci, my jsme se přemístili sice do Ostrova, ale nejen tak do jednoduché nebo prostě jen tak nějaké místnosti nebo jedného místa, ale my jsme teďkon na Staré radnici, kde právě probíhá krásná výstava k tomuto nádhernému seriálu.
1: No a my si to tady společně všechno prohlédneme a vy nám, holky a kluci, klidně můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 a zeptat se třeba na něco, co vás zajímá, pana Otto Hoffmana, a třeba nám říct, jestli znáte pana Tau, jestli znáte Návštěvníky, jestli znáte Chobotničky z druhého patra, Lucie postrach ulice. A jestli to neznáte vy, tak třeba to zná vaše maminka nebo táta a taky klidně vám můžou poradit třeba i nějakou otázku. Na co byste se chtěli pana Otto Hoffmana zeptat? A ještě vám musíme prozradit jednu vtipnou záležitost, protože my tady nejsme sami. Máme tady i jednoho zvířecího kamaráda.
2: Ano, mám tady svého pejska Garyho, protože je to taková naše rodinná tradice, že vždycky jsme měli pejska a ve všech filmech prakticky a seriálech, tak druhou hlavní postavu v těch seriálech hrála postava psa.
1: Takže i díky tomu vlastně tatínek vlastně využíval i to, co se dělo asi okolo vás doma. A i vy sám jste se stal několikrát námětem do filmů, o kterých psal tatínek scénář, nebo do kterých psal scénář, že jo?
2: Ano, je to tak. A někdy jsem byl takovým inspirativním bodem, spíš teda ne já, ale moje průšvihy, které jsem měl. A jedním takovým průšvihem bylo třeba to, že, nebo ne, ne průšvihem přímo, ale inspirací při psaní knížky Útěk, která byla přeložena asi do 17 jazyků. Táta využil zápisy do mé žákovské knížky. Dneska asi už žákovské knížky nemáte, ale my jsme je tehdy měli. A tam nám učitelé zapisovali různé jako maléry, co jsme provedli, známky, a rodiče pak museli podepisovat ty známky doma. Dneska už je to všechno online, tam to bylo všechno na papíře tehdy. No a táta použil ty zápisy z té mé žákovské knížky, jako podrážel spolužákům nohy, vykřikoval sprostá slova a podobně. Ne, že byste to dělali, abyste se stali slavným, ale já stále to beru dneska tak, že jsem hrdý na to, že jsem pomohl tátovi k té slavné knížce, která byla přeložena asi do 17 jazyků.
1: Tak i takovéhle zážitky a historky z dětství může mít syn slavného scénáristy a spisovatele, který byl Ota Hoffmann. My jsme právě teď na jeho festivalu v Ostrově nad Ohří, kde od rána do večera probíhají nejrůznější projekce filmů, seriálů. Jsou tady porotci, kteří z toho vybírají to nejlepší. Je tady spousta doprovodného programu a tento festival začal v neděli a trvá až do pátku a jsme moc zvědaví, kdo na 58. ročníku festivalu Oty Hoffmanna zvítězí. Ale to se dozvíme až v pátek. Teď je tady čas hlavně pro pana Tau, kterému bychom chtěli věnovat následující vysílání. Tak si pojďme pustit písničku z pana Tau.

0: Tak to byla nádherná písnička z filmu Pantau, k jemuž scénář napsal Ota Hoffmann. My jsme právě teď dokonce i na výstavě Pantau a já myslím, že asi všichni tušíte, jak Pantau vypadá. My tady stojíme přímo u jeho kostýmu. Je to pán, který má černou buřinku, že?
1: No, má černou buřinku, má frak, deštník, černý deštník a takovou dandyovskou kytičku v klopě.
0: Jasně, protože to byl takový pan gentleman, takový elegán, který chodil tím světem s deštníkem. Ten se mu taky občas hodil, když třeba potřeboval od někud seskočit a dokonce se dokázal i zmenšovat a zase někde objevovat a ten Pantau plnil dětem přání a to tak, že...
1: Zaklepal na buřinku a lehce s ní pootočil.
0: A když s ní lehce pootočil, tak najednou se něco stalo. Co se třeba stalo? Co dokázal vykouzlit Pantau?
1: Ježišmane, toho bylo tolik. Já opravdu teď jste mě zaskočila tohle s tou otázkou, ale...
0: Co třeba slona nebo nějaká zvířata, nebo dokázal?
1: Já si vzpomínám na tu krásný díl první série, kdy jsou Vánoce a je tam kapr Albert, který začne mluvit, protože Pantau samozřejmě nechce, aby skončil na pekáči. Takže neskončí na pekáči a pan Sovák, který, já nevím, jestli znáte herce Sováka, to byl slavný herec, který hrál v celé řadě jiných filmů, tak jde na něj s paličkou a je naprosto zaskočený, když teda ten kapr z té vody na něj začne mluvit.
0: Ano, toto všechno dokázal pan Tau. Pojďme si jenom říct, v které době vlastně se natáčely filmy o panu Tau.
1: První série se začínala točit v roce 1968 na podzim a na jaře roku 1969 a předtím právě vznikla taková ta nepříjemná záležitost, že sem vtrhli vojska, tehdy se říkalo spřátelených armád, ale jak vám můžou teda vtrhnout vojska spřátelených armád, proč by to dělali, když by byli spřátelení. No a byl to trošku problém, protože to bylo financované druhou stranou, západoněmeckou stranou a oni byli zděšeni, že teda teďkon financují vlastně něco na druhé straně hranice, co vlastně neví, jak dopadne, protože kolem nás jezdily ruské tanky.
0: Ale naštěstí to, aspoň toto, dopadlo dobře, že vlastně se mohly natočit filmy o panu Tau. A těch filmů dohromady bylo opravdu hodně. A možná nám k tomu víc řeknou sami autoři, takzvaní tatínci pana Tau, kterými byl jak váš tatínek, pan Otto Hoffmann, tak Jindřich Polák, který se ujal režie a taky scénáře. Tak pojďme si pustit první ukázku.
2: Fakt je ten, že celá ta historie s panem Tau kouzelným začala před 15 lety, když jsme s režisérem Polákem pracovali na úplně jiném filmu a vždycky o přestávkách jsme si povídali o tom, co jsme prožili jako kluci. I když jsme každý bydali úplně jinde, zjistili jsme, že mnoho věcí se nám stalo podobných a že jsme prožívali stejná dobrodružství, měli jsme stejné sny a občas jsme potkávali podivného kouzelného pána a ten se objevoval a pomáhal nám, když jsme se ocitli v nesnází, když nás honila domovnice, prostě když se něco takového dělo. No a tak, když jsme se na to vzpomněli, pak už stačilo jenom to zapsat a natočit. No a tím vlastně naše historie začala.
3: Těch dílů pana Tau je celkem 33. 33 dílů, 15 let spolupráce této trojice, 15 let moc hezkých vzpomínek, a musím říct si 15 let dost tvrdé práce. Ale nakonec na tu práci člověk trošku zapomene a zbývají ty hezké vzpomínky. A jedna z nejhezčích je na spolupráci s národním umělcem Janem Werichem. Jana Wericha nyní uvidíte spolu s ním s malou Veronikou Renčovou. Myslím, že dneska už to může být maminka, protože od té doby uplynulo moc a moc let. Ve scéně, kterou jsme natáčeli v našich milovaných jižních Čechách, nedaleko Hluboké, a ve které Jan Werich hraje bohatého pána, který má moc peněz, ale velice málo času na svoji malou vnučku. A ta vnučka mu říká, dědo, bylo by to krásné, kdybychom jednoho dne, místo abych si mě připravil nějakou kouzelnou cestu kolem světa, za moc peněz, moc služebnictvem, kdyby to byla taková úplně jednoduchá cesta na rozvrzaném žebřiňáku, kdyby jsme jezdili po téhle krásné zemi a někde by jsme třeba spali ve stohu a někde by jsme ukradli jabko a někde by jsme zaspívali při harmonice a nakonec v této písničce k tomu ke všemu dojde.
4: My jsme dva tuláci.

0: A tohle byla nádherná ukázka z filmu Pantau. Slyšeli jsme pana Wericha, úžasného herce, a taky paní Renčovou v roli malé Klaudie. A my shodou okolností, protože jsme na výstavě pana Tau, stojíme u jejich kostýmu s panem Otto Hoffmanem, synem pana Otty Hoffmana, který napsal scénář k těmto nádherným filmům. Co byste nám řekl právě k těmto kostýmům a taky k účinkování Klaudie a pana Wericha?
1: Já bych řekl asi to, že když se táta dozvěděl, že pro natáčení několika dílů pana Tau získal pan režisér Polák pana Wericha, tak měl tak obrovskou radost, protože pan Werich byl pro něj obrovská legenda. Byl to člověk, který byl opravdu velice schopný, natočil spoustu krásných pohádek, jak Sůl nad zlato, nebo Jednou jeden král a tak dále. A takže, jak říkám, prostě byl úplně nadšený a honem se vrhnul teda do práce. A ještě bych vám chtěl říct jedno, že když můj táta psal, tak dialogy, to znamená to, co si povídají ty lidi mezi sebou, nebo ty herci, co si povídají mezi sebou, tak u toho psaní a klapání do kláves psacího stroje, tak si přeříkával na hlas a moduloval ten hlas do takového tónu vlastně toho herce, o kterém věděl, že tu scénu bude hrát. Takže já jako malý dítě jsem měl vedle neustále nějaké povídání, jako samomluvu vlastně, a jako pak už jsem to teda nevnímal nebo tak, ale měl jsem takový úkol, stálý úkol, že tehdy se muselo psát do psacího stroje, nebyly žádné počítače, a do toho psacího stroje se to vložil teda jeden papír, pak nějaký průklepáky, aby bylo několik kopií, a já musel rovnat vlastně ty papíry tak, aby to tátovi měl, aby to měl připravené na hromádce, protože když se mu něco nepovedlo nebo se mu to nelíbilo, jak to napsal, tak to zmuchlal do ruličky a večer pak pod ním byla plná taková hromada ruliček.
0: Takže to byl opravdu úkol sbírat ruličky, možná i, aby to teďka mohl napsat, protože je pravda, že tehdy nebyly počítače, nebyl internet, opravdu si musel člověk sednout k psacímu stolu, který tady máme taky, a máme tady i tatínku v psací stroj, my se k němu hned dostaneme, ale ještě když jsme tady u těch nádherných kostýmů, tak vidíme vlastně kostým pana Wericha, o kterém jsme si už tady povídali, a vy ho určitě znáte, tohoto skvělého herce, třeba z filmu Císařův pekař, Pekařův císař, kde hrál pekaře a císaře, anebo jako krále z filmu, který se jmenoval Byl jednou jeden král a je o pohádce Sůl nad zlato. Ale je to teda, když se na to tak podívám, tak to vypadá opravdu jako kouzelné kostýmy, teda ne kouzelné, pohádkové, jako kdyby to byl král a tady princezna Klaudie.
1: Je to tak, a pan Viola, který teda se tak jmenoval, ta postava v tomto seriálu, tak byl takový bohatý magnát, který mi vyráběl hračky pro děti. No, ale Klaudie to trošku těžce nesla, protože stále se věnoval té práci a nevěnoval se jí. Takže táta vymyslel, že pak vyrazí spolu na cestu kolem světa, kde jim pomáhal teda pan Tau při té cestě, protože zažívali různá dobrodružství a tak. Ale prosím vás, to je všechno. V televizi, když tak, můžete si to pustit. Je to tam uloženo v české na ČT. A budu strašně rád, že teda znovu oživíte tuhle ty postavičky a že vám něco přinesou.
0: A já bych to tak viděla jako naprosto parádní filmový večer, třeba s babičkou a s dědou, že až budete u nich doma, takže si to najdete na i vysílání, pustíte si pana Tau a pak si budete moc povídat o tom, jaké to vlastně bylo, protože pro ně to bylo něco fantastického. Tehdy nebyl internet, YouTube, miliarda různých youtuberů, kteří všude něco přidávají každý den. Tehdy se na to jako čekalo a všichni byli nadšení, když se do kin dostal další díl pana Tau. Umím si představit, že byly fronty na lístky, protože celé Československo chtělo vidět pana Tau, všech 33 dílů a filmů.
1: Ano, byly vlastně tři nezávislé série, celkem teda těch 33 dílů a plus ještě nakonec teda natočili jeden celovečerní film, který se jmenoval Pantau, jenom Pantau, kde už vlastně Pantau ani nehrál, ale hrál tam ten slavný herec, který teda tu postavu pana Tau hrál, tož byl Ota Šimánek, já nevím, jestli to víte, že teda tenhle pán, který se narodil na pultu lékárny v Třešti, jak se traduje, tak tenhle ten pán hrál pana Tau a možná budete překvapeni, možná ne, ale tomuto pánovi chodili z celého světa, protože ten seriál se prodal do celého světa, tak mu chodili dopisy, které byly adresované panu Tau a pošťáci už věděli, kde pan Tau bydlí, takže to nosili na Vinohrady panu Šimánkovi do bytu a tam teda pan Šimánek zdvořile všem se snažil odpovědět i do toho zahraničí, aby teda je ty děti potěšil.
0: No a my si teďko pustíme další ukázku a tentokrát, jak vlastně vzniklo jméno pana Tau. A dozvíme se to díky rozhlasovému vysílání z roku 1983, kdy podobný pořad, jako je teďko pro vás Klub Rádio Junior, tak tehdy byl pořad Domino, ve kterém se to vlastně dětem vysvětlovalo. A teď si můžeme opět poslechnout ukázku a bude, myslím, mluvit zase váš tatínek.
2: Ale jak vznikl pan Tau, jak našel jméno? Tady to trochu zavinilo zbytky klasického vzdělání, kdy jsme si říkali alfa, beta, gamma, delta a došli jsme tedy k písmenu řecké abecedy Tau. A zvláštní věc byla ta, že později se ukázalo, že ten název Pan Tau nikde ve světě nepřekládají. Pan Tau, pokud se hraje v jiných zemích, tak nikde mu neříkají Monsieur Tau, Herr Tau. To české pan tam zůstává. Čili pan Tau je taková trochu jako mezinárodní značka.
3: Je to celé jméno vlastně. A ještě jsem se chtěla zeptat, Tau znamená taky něco jiného, než jenom to řecké písmeno?
2: To jsme netušili tehdy ještě, ale ku podivu jsou to většinou něžná jména, jako je třeba Raní rosa, rosička, nebo se romantická jména, je to kotvový řetěz. Takže myslím, že ta volba byla šťastná.
0: No já jsem úplně teďko zděšená, protože vůbec netuším, co je ten kotvový řetěz, o kterém váš tatínek, Ota Hoffmann, mluvil ve vysílání pro děti.
1: Víte, já jsem trošku na rozpacích, protože já vám řeknu tajemství. Tohle už byl marketing. Víte, co je to marketing, aby se prodal ten díl. A ten z ty povídání, jak vzniknul pan Tau a jméno pana Tau, si táta tak trošku vymyslel. A to tajemství nesmíte opravdu nikomu prozradit, protože tady by se na mě táta moc zlobil, kdyby to se teda věděl, že jsem prozradil to tajemství. Ale to jméno pan Tau nemá vůbec žádný význam. A vymyslela ho u kávy moje máma. A řekla ho tátovi, jemu se to moc zalíbilo a přines ho panu Polákovi. A tak se narodilo vlastně jméno pan Tau a postava pan Tau.
0: Takže zatím stojí jako vždy žena, maminka.
1: Ano, stojí zatím moje máma.
0: A je to venku. Takže maminka může za to, že je pan Tau a že vlastně tuto jeho jméno znají lidé po celém světě a mě to nedá, ale pane Hoffmane, můžu si tady zaťukat?
1: Můžete, můžete.
0: Tak já si jdu tady zaťukat na ten slavný, doufám, že to slyšíte. Ještě víc, musím. Máme tady přesně tak psací stroj, na který jsme si teďko tady společně zaťukali a přesně do těchto jednotlivých písmenek, které tady jsou, tak ťukal i váš tatínek a vyťukal tam všechny ty filmy, jako jsou Návštěvníci, což je teda seriál, Lucie Postrach ulice, bavili jsme se o tom taky Chobotničky z druhého patra a pan Tau, který letos slaví taky výročí, že?
1: Ano. Ten slaví 60. výročí, protože před 60 lety vlastně byla natočena první epizoda s panem Tau. A tam ta historie je docela zajímavá, protože tu tu první sérii zafinancoval slavný režisér italský, nebo producent Carlo Ponti. Já nevím, jestli vám to slovo, nebo to jméno něco říká, ale jeho žena byla Sofia Loren, která byla krásná a velice úspěšná ve filmu, a on potřeboval jenom snížit daňový základ, tak vlastně zafinancoval v té době dva filmy. Jeden byl ten pilotní díl teda pana Tau, a druhý díl, který zafinancoval, je Hoří má panenko Miloše Formana.
0: Tak děkujeme i takhle do Itálie panu režisérovi, že vlastně mu přišlo tak naprosto úžasné to, co se děje u nás v Československu, jaké filmy a dětská tvorba tady vzniká, že se rozhodl věnovat i peníze na to, aby to mohlo být. A musím říct, že my jako Češi, Čechoslováci musíme být pyšní na to, protože já vím, že máme tady opravdu unikátní dětskou tvorbu, filmy a seriály, které nám závidí celý svět.
1: Je to tak, všechny tyhle ty filmy a seriály byly prodány do zahraničí nebo financovány vlastně ze zahraničí, zejména teda z německy mluvících zemí, a hrají se dodnes teda v Německu, hrají se dodnes ve Švýcarsku, v Rakousku, ale i ve Francii, a tam neříkají panu Tau pan Tau, ale říkají mu Messie Rosé.
0: Mně to tak přijde, že vlastně čeští tvůrci mají takový laskavý humor. V těch českých pohádkách obecně to nejsou úplně takové ty krváky a jsme schopni tam dostat i ten vtip. A možná proto mají české filmy a československá kinematografie takový úspěch v zahraničí.
1: No určitě ta dětská tvorba měla teda velký úspěch a zaznamenala teda řadu ocenění na řadě festivalů a různých teda televizních soutěžích, a nepochybně je to zlatý fond teda české kinematografie, který dodnes, já myslím, pobaví, a možná to můžete zkusit a uvidíte, že vás to zaujme.
0: My si pustíme písničku a poté vám hned prozradíme, proč jsme se zrovna teď postavili u takového krásného dřevěného koně, který vypadá, jako kdyby před chvilkou byl na nějakém kolotoči.

0: V klubu Rádia Junior vás zdraví moderátorka Klára Nováková, taky pan
1: Ota Hofmann, dobrý večer.
0: A my právě teď stojíme před krásným koněm dřevěným a není to náhoda, že nám zrovna teď dozněla i písnička z jednoho slavného seriálu, který taky napsal váš tatínek. Jmenuje se Návštěvníci a určitě ho znáte, cestuje se tam z budoucnosti do současnosti, možná to tady ještě probereme. No a právě i v tomto seriálu a i ve spoustě dalších filmech se častokrát vyskytují kolotoče a koně, kteří na těch kolotočích jsou. A jeden takový kůň je tady taky na výstavě v Ostrově nad Ohří. A mě by zajímalo, proč.
1: No, takový tátův neuskutečněný sen bylo jezdit po světě s kolotočem. Takže sice se mu to nepovedlo a k jeho 50. narozeninám máma nevěděla, jaký dárek mu dát a nechala na Barandově panem architektem Labským vyrobit jednoho krásného koně a on měl pak obrovskou radost.
0: A měli jste ho teda doma na zahradě nebo...
1: Ano, měli jsme ho ne doma, ale na chalupě na zahradě.
0: Na chalupě na zahradě. A kolik vám bylo let, když vám takhle tenhle koník přistál na zahradě? Jestli jste ještě jako měl tu touhu si na něj sednout, anebo jestli už jste byl natolik velký, že už to bylo jenom jako je, táta dostal koně.
1: Ne, to už jsem byl velký, to už mě bylo nějakých 25.
0: Tak to už jste si na něm nesedl, na koně nesedl a nepovozil se. Tak to je skvělé, že i takovýhle artefakt máme tady na výstavě pana Tau v Ostrově nad Ohří. Jak dlouho bude tato výstava otevřena, aby se na ní mohli třeba i posluchači Rádia Junior přijít podívat?
1: Tahle výstava bude otevřena ještě, myslím, týden nebo dva týdny v listopadu.
0: Je tady i spousta dalších úžasných věcí a hlavně spousta buřinek. Těch je tady opravdu hodně, protože, jak jsme říkali, pan Tau vždycky dvakrát poklepal na hlavu a zaznělo tadam, tadára, tadá, ano. A hned se stalo nějaké kouzlo, se objevilo, něco se přihodilo. Ještě něco, na co byste tady chtěl upozornit na té výstavě?
1: No, jsou tady taky multimediální panely, kde si můžou poslechnout jednak písničky, povídání mého táty, povídání pana Šimánka, toho herce, který hrál pana Tau, a ty jsou nesmírně zajímavé a hezké. A je tady spousta plakátů, spousta fotografií z natáčení a myslím, že to, pokud si to dáte do souvislosti s tím, co zhlédnete, protože určitě si to dáte jako domácí úkol teď zhlédnout teda seriál pana Tau, nebo možná to zase Česká televize znovu nasadí teda do vysílání, výbuch, já nevím, každý rok nebo obrok minimálně to pan Tau běžel, teďkom běžel, myslím, dost nedávno. No a tak vám tyto fotografie a plakáty připomenou to, co jste viděli.
0: No a my si můžeme teďko poslechnout i pana Tau, jak zněl, protože máme tady připravenou další ukázku. Ale co já si vlastně vybavuji z dětství, když jsem se na pana Tau dívala, on ze začátku vlastně nemluvil, že jo? Že byl jako němý pan Tau.
1: Ano, pan Tau byl vlastně němý dokonce. On nikdy nemluvil. Mluvil akorát v těch posledních dílech, teda to bylo už od Zvířka nečaruji, tenhle v tomhle z tom díle, kdy ho na pionýrském táboře tehdy děti začaly mluvit a bylo to v souvislosti taky se slonem Bimbo, který tam byl a ten nějak vzdoroval.
0: Tak si pojďme poslechnout ukázku a bude to herec Otto Šimánek, který stvárnil pana Tau.
2: Rozhlasový klub dětí Domino otevírá své dveře pravidelně v okamžiku, kdy vám většinou škola končí. I dneska už škola skončila, takže si o ní můžeme jenom povídat. Co myslíte, děcka, musí se pan Tau také učit i dneska?
3: Tak kdo říká, že musí, tak ten má pravdu.
2: A teď se nebudu ptát pana Tau, ale herce Otto Šimánka, jestli se musel hodně učit, když začal kamarádit s panem Tau.
3: No tak musel jsem se učit, tak zaprvé jsem se naučil řídit autobus, protože mi tam naložili taky děti a já musel na ně dát pozor, já jsem se nemohl někde vybourat s dětskama, že? A spoustu jiných věcí jsem se musel učit, musel jsem se naučit i zacházet ze zvířátky a skamarádit se se slonem, to vám je taková práce, se skamarádit s tím Bimbem, já mu musel strčit ruku do tlamičky, to mě řekl ten ošetřovatel toho slona, že jedině tak se s ním mohu skamarádit, tak jsem mu strčil ruku do tlamičky a v tom jsem dostal strach. Je, tak já přijdu o ruku, přeci pan Tau nemůže mít jenom jednu ruku. A už jsem jí chtěl dát zpátky a najednou jsem si vzpomněl, co já jsem se učil ve škole. No, že tedy ten slon, masonerat, on je bíložravec. A tak jsem tam tu ruku nechal, neukous mi jí. A tak jsem se skamarádil, protože já jsem mu vlastně chutnal. On ke mně přivoněl, ano, chutnal jsem mu a tak jsme se skamarádili a chodili jsme spolu. Taky mi několikrát stál na noze, ale to je jenom 500 kilo, že vážil. To nebyla žádná váha. To se dá. A oni mají takhle prsty nad sebou, že sloni, vlastně takhle mají takové poschodí a když šlápne, tak se to všecko pomalonku takhle zmáčkne. Jako péruje to, že? Takže když položí tu nohu, tak to je jako když vám spadne na nohu třeba deka. Najednou takhle. Tak to máte ještě čas takhle krásně dát nohu pryč a teprve přijde ta velká váha toho slona, takže já jsem se nebál o tu nohu a tak jsem mu klidně nechal, ať si stojí taky na mých. Když tedy neumí stát na svých.
0: Tak to byl pan Otto Šimánek, herec, který stvárnil postavu pana Tau ve všech 33 dílech tohoto úžasného seriálu, který si můžete určitě najít na České televizi v vysílání a podívat se na to. No a my jsme se bavili o tom, že pan Tau ale nebyl jediným z těch kultovních filmů a seriálů, které tatínek natočil, nebo vlastně ke kterým napsal scénář. Pak tam byla spousta dalších. Které jsou vaše další srdcovky od táty?
1: No, moje naprostá srdcovka, potom myslím, že to je to nejlepší, co táta kdy napsal, a to jsou Návštěvníci, takže pojďme si povídat o Návštěvnících.
0: Tak můžem, už jsme slyšeli i písničku. Já si to pamatuju, Návštěvníci, expedice Adam 84 a vím, že Návštěvníci vlastně byla taková čtyřka z budoucnosti z roku 2484, kdy vlastně hrozilo, že na naší planetu, že se naše planeta střetne s meteoritem.
1: S kometou, že se střetne a protože tam byl takový historik, to byl akademik Richard, tak přišel s námětem, že nositel Nobelovy ceny Adam Bernau kdysi vymyslel, že je možno přemisťovat celé kontinenty a celé světy vlastně. A tato výprava má za úkol získat teda ten sešit, kde zaznamenal ty skvělé formule, matematické formule, které by toto přesunutí teda umožnily.
0: No a já si to pamatuju jako dnes, když jsem to viděla, opravdu oni se dostali z budoucnosti sem k nám, v podstatě asi do roku 84, že jo, a zažívali to, co se tady děje. A přinesli si určité věci z té budoucnosti. A co třeba takové amarouny?
1: A já jsem je teda bohužel neochutnal, tyhle z ty amarouny, a herci, kteří je ochutnali, kteří měli teda tu možnost, tak říkají, že to je tajemství a že se to nesmí prozradit. Stejně tak se nesmí prozradit, co je to, jak humidovali, protože taky humidování bylo, teda mluvil jsem o tom s paní Dádou Patrasovou a řekla, že to je teda tajemství. Ale co mě se strašně líbí na tomto seriálu, že tam jsou ukázány věci, které v té době vůbec neexistovaly, ale dneska jsou normálně běžnou součástí našich životů. Každý z vás, nebo skoro každý, nevím, máte mobil. V té době to byla nemyslitelná věc. Mobil bylo neznámé slovo, telefonovat se šlo, bylo možno pouze z telefonu po drátě, ale mobilem vůbec ne. Neznámé, nikdo to neznal. Potom třeba oko jedna, oko dvě, to byly takové ty miniaturní kamerky, které tam sledovaly teda ten pohyb těch návštěvníků a hostů teda v tom hotelu, jestli si vzpomínáte, tak ty dneska jsou běžnou součástí každého počítače a sledují teda náš pohyb a podobně a tehdy taky něco nemyslitelného, jo, jo.
0: To si pamatuju, jak vlastně takový v podstatě špendlík si to třeba přidali na oblečení a nebo na botu.
1: Na botu, ano, tož byl ten, zase ten for, který vymysleli teda s tou botou, že potom ten hotelier tam chodil a ty záběry byly docela takový zajímavý.
0: Kde to táta bral vlastně tady ty nápady, co bude v budoucnosti?
1: Já opravdu nevím. Mě fascinuje to, že opravdu co si vymyslel, protože tehdy si to vymyslel, takže to dneska existuje. Že to je jako skutečnost. A bylo to před pár lety, mně připadá trošku, protože těch věcí je samozřejmě daleko víc ještě, které v jednom filmu vymyslel 3D skener, ve zpívající počince to byla taková miniaturní vysílačka, která to je ještě daleko dávno, než teda vznikly tyhle ty filmy, kdy tohle to vymyslel. Mně tak trošku připomíná Žila Verna.
0: To je pravda. Ano, tatínek. A četl takhle různé sci-fi? A jak hodně četl? Asi měl velkou knihovnu. Měl inspiraci i odjinud, koukal na zahraniční filmy, anebo většina věcí fakt přišla z jeho hlavy?
1: No, sci-fi měl moc rád, protože už říkám, napsal předtím několik teda takových prací. Jedno byla Clown Ferdinand a raketa o dětech, které se dostanou vlastně s clownem do takové rakety a letí do vesmíru. To byl jeden ten příklad. A sci-fi měl strašně. Já si pamatuju, že mě dokonce teda tak nějak navigoval v tom čtení, abych teda to sci-fi taky nějak začal chápat a tak. A jednou mě přenesl nádhernou knížku, kterou napsal Clark, C.C. Clark, která se jmenovala Měsíční prach a se slovy to si musíš přečíst tohle.
0: Říká pan Otto Hoffmann, syn Otty Hoffmana, který, jak už jsme říkali, je tvůrcem pana Tau, i když to teda byla maminka, která vymyslela jeho jméno. Teď si povídáme o návštěvnících. Já si pamatuju třeba z návštěvníků i krtkování, kdy se auto z budoucnosti že ho najednou probořilo a pod zemím krtkovalo a vynořilo se zase někde jinde, kde byla potřeba. A taky si pamatuju, že jsem měla taky ve Zlíně na Zlínském filmovém festivalu rozhovor s panem Borisem Mastníkem před lety. A ten povídal o tom, protože to je trikař, jak vlastně ty návštěvníky natáčeli. A tehdy nebyly ještě takové ty složité počítačové triky. Ale třeba když chtěli udělat něco jako nějakou základnu z budoucnosti, tak použili cedníky. Cedník to je vlastně věc, kterou možná najdete doma u mámy v kuchyni. Když tam nalijete, třeba dáte si tam, já nevím, těstoviny, tak prostě jakoby člověk to může před, nebo jak bych mohl popsali cedník, no takový sítko v podstatě. Takže takový různý sítka a cedníky a to vlastně vytvořilo tu atmosféru té budoucnosti toho roku 2484. Jo, takže i takovéhle neuvěřitelné věci se děly a to nejenom ve filmu Návštěvníci, ale samozřejmě i třeba ve filmech o formelácích, což zase bylo z Lucie Postrach ulice, že jo? To byly takový lezoucí postavičky. Klidně nám to přibližte.
1: No, samozřejmě tyhle ty tvůrci Jindra Polák a Otto Hoffmann tak strašně rádi dělali kombinaci hrané tvorby a animované tvorby a ty formuláci, to bylo zase o dívce nebo o malé holce, která se nudí na prázdninách a potřebuje nebo hledá teda nějak kamarády a všichni jsou někde pryč a tak dále. No a ukradne tabulku s formelou v obchodním domě.
0: Což je Modelína?
1: To je Modelína, ano. Přesně tak. A ta ožije.
0: Takže ožije Modelína a jsou to najednou její kamarádi. A podobně je na tom i další film, což jsou Chobotničky z druhého patra. To je vlastně taky taková, ono to vypadá taky jako oživlá Modelína.
1: A to zase našla nějaká expedice, která dělala průzkum podmořského dna. A ta Modelína dokázala absorbovat energii a vznikla z toho taková zápletka potom, která se promítla vlastně do dvou pokračování. Jedno bylo Chobotnice z druhého patra a druhá část byla Veselé Vánoce vám přeji jako Chobotnice.
0: Ano, a tam taky byli dva sourozenci, že jo, kteří se skamaráděli právě s těmi, s touto hmotou, kterou si mohli vymodelovat do toho, co se jim líbilo. Oni si ji zrovna vymodelovali do těch chobotniček, ale samozřejmě tadyhle ta kouzelná magická hmota se mohla přeměnit do čehokoliv jiného. A taky tam bylo velké napětí, protože tuto hmotu chtěli získat nějací vědci, protože by jim pořádávala tu energii. Takže to bylo hodně dobrodružné a já můžu za sebe říct, že zase vám to, holky a kluci, doporučuju se podívat na tento film. Zase s mamkou, s tátou, ty to určitě znají z dětství a já, když to běží někde v televizi, tak si to taky nenechávám ujít.
1: Já obdivuju na tátovi jeho fantazii, protože díky ní máme vlastně tyhle ty nádherné seriály a nádherné filmy. A já zejména obdivuju to, že to, co si vymyslel, tak vlastně se skutečně teda stalo. A jediný, co teda zbývá ještě dovymyslet, a to myslím, že zbývá na těch holkách a klucích, který teda teďkon dorůstají a se teda na to musí

0: táta měl životní poslání a tím bylo rozdávat radost, rozdávat potěšení, rozdávat dobrou náladu a dát na chvilinku zapomenout tátovi, mámě třeba na berní úřad, vám zapomenout na tu sardel z matiky, kterou jste dostali včera. A tohle je taková, to bylo jeho poslání, životní poslání. Takže vážení posluchači, buďte tak laskaví, dejte mu znovu šanci, ať teda vás potěší, protože on bude potěšen taky, i když už mezi námi není.
1: Festival Otty Hoffmanna právě vždycky připomíná nejrůznější filmy. Tento rok je to Pantau, ale my jsme si povídali, že až bude 59. festival Otty Hoffmanna za rok, tak se budete věnovat dalším filmům, které se tady znovu zpřítomní, možná bude opět výstava. Co chystáte?
0: To já nesmím prozradit. Teďkon, mám to prozradit? Dobře. Tak trošku plánujeme, že jsou nějaká výročí filmu Odysseus a hvězdy a jestli to nevíte, jestli ten film neznáte, tak je to vlastně o návštěvě mimozemšťana kocoura Odysseja, který se vypraví vlastně někam do hvězd a vrátí se na zemi po mnoha a mnoha letech vlastně synovi otce. Je to ve dvou časových rovinách natočený a tenhle ten sci-fi seriál zase, nebo sci-fi film je opravdu moc pěkný a taky ho vřele doporučuji.
1: Tak na to se můžeme těšit příští rok na festivalu Otty Hoffmanna, který trvá tady v Ostrově nad Ohří tento rok až do pátku. V pátek se dozvíme, kdo vyhrál, jak už které filmy jsou nejúspěšnější seriály a i další tvorba. Já vám moc děkuji za rozhovor v klubu Rádia Junior a budeme se těšit na další povídání třeba zase za rok tady v Ostrově nad Ohří.
0: Moc krát děkuji a srdečně pozdravuji.
1: Říká Otto Hoffmann, který napsal taky úžasnou knihu, kterou si můžou třeba přečíst vaši rodiče a ta se jmenuje?
0: Tenkrát na Barrandově.
1: Protože tatínek vedl skupinu na Barrandově, která právě tyto filmy pro děti a mládež natáčela. Loučí se s vámi i moderátorka Klára Nováková. No a už předávám slovo našemu kouzelnému skřítkovi Hajajovi, aby vám odvyprávěl nějakou hezkou pohádku.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jsem tu s další pohádkou ze seriálu Sladké a slané cestování. Kdo by si občas nedal rád zmrzlinu? Ale zkoušeli jste ji někdy sami vyrobit? Jak se Emilka přesvědčí, není to tak jednoduché. Kdo chce vědět, jak na to, ať si poslechne dnešní pohádku, která se jmenuje jednoduše Zmrzlina.

0: Dobrý večer, děti. Láska hory přenáší. A zároveň taky láska prochází žaludkem. Je tedy logické, že láska k jídlu přenáší nejen hory, ale taky louky, moře a celé státy. Emilčina láska k jídlu je tak velká, že ji dokonce dokáže přenést v čase. Díky lásce ke zmrzlině teď Emilka cestuje 300 let do minulosti, do krásného, horkého a slunného Řecka. Emilka má před sebou velký modrý nápis na bílém domě. Uprostřed léta servírujeme mražené občerstvení. Mražené občerstvení? Tak to jsem ještě nikdy neslyšela, pomyslí si Emilka. Ale tady to asi musí být populární, protože u malého okýnka pod nápisem stojí velmi dlouhá fronta lidí. Všichni jsou oblečení do sukní, i pánové. Oblečení je proužkované a letní. Je tu opravdu velké letní horko a Emilka nemá sílu dělat cokoliv jiného, než si odevzdaně stoupnout do fronty a doufat, že tohle mražené občerstvení bude podobné její nejoblíbenější mangové zmrzlině. I když je její nejoblíbenější mangová, občas je to pistáciová nebo jiná oříšková a někdy se zas může utlouct po malinové s čokoládou. Ale v tenhle horký letní den bude vděčná za jakoukoliv zmrzlinu. Dobrý den, prosím vás o zmrzlinu. Objedná si Emilka u mladého kluka, který stojí za kasou.
1: Zmrzlina? Co to je? To tady neprodáváme. Máme ochucený led. Na sladko nebo na slano?
0: To je zklamání. Ochucený led nezní tak lákavě jako třeba sorbet nebo smetanová zmrzlina, že jo? Ale co se dá dělat? Tak jeden ochucený led na sladko, prosím. Emilka ochutnává tohle mražené občerstvení ve stínu nejbližšího fíkovníku. Upřímně, není to žádná pecka. Led chutná jako obyčejný led. Jen místy Emilka narazí na kousek nějakého ovoce. Nebylo to vyloženě špatné, ale její chuť na zmrzlinu to vůbec neuspokojilo. Fronta před okýnkem se zapadajícím sluníčkem postupně zmenšuje. Když už tam nestojí vůbec nikdo, odhodlá se Emilka a znovu se zeptá, jestli opravdu nemají zmrzlinu.
1: No nemáme. Už jsem vám říkal, že ani nevím, co to zmrzlina je.
0: Ale jestli chcete, můžu poprosit majitelku podniku, aby vám to vysvětlila osobně. Alexandro, pojď sem prosím tě, máme tady nespokojenou zákaznici.
2: Majitelka podniku vyběhne k okýnku a podívá se překvapeně na Emilku.
0: Prosím? Nespokojená? Jak je to možné? Přece uprostřed léta servírujeme mražené občerstvení, ukazuje na nápis nad okýnkem a pokračuje. Všichni v létě milují něco, co je ochladí a ještě si pochutnají. Nikdy jsem nezažila nespokojeného zákazníka.
2: Emilka se začne trochu stydět.
0: Já tomu věřím. Jen jsem se těšila na zmrzlinu a ten ochucený led prostě není tak dobrý jako normální zmrzlina.
2: Alexandra nevěří svým uším. O zmrzlině nikdy nic neslyšela, což jí připadá zvláštní, protože je to profesionálka v oboru mražených sladkých potěšení. Ale je to také odvážná a chytrá kuchařka, nijak jí to nezastraší a dojde jí, že tahle Emilka jí může naučit něco nového. Milá Emilie, mohla bys mi vysvětlit, jak se tahle tvoje zmrzlina vyrábí a kde jsi ji poprvé ochutnala?
0: Ale tohle bohužel Emilka neví, protože zmrzlinu už zná tak dlouho, že si nepamatuje, kde ji ochutnala poprvé a doma ji nikdy nevyráběla. Vím jenom, že zmrzlina může být ovocná nebo smetanová a taky, že v ní nejsou takhle velké kusy ovoce. Je to spíš taková směs, něco jako studený krém.
2: Aha, víš, zítra je tu soutěž o nejlepší mražené občerstvení a já bych si strašně přála vyhrát. Abych se konečně zapsala do dějin gastronomie. Kdybych zde mohla lidem představit zmrzlinu jako první, bylo by to úžasné.
0: Protože Emilka věděla, jaké to je chtít zmrzlinu, rozhodla se, že profesionální kuchařce mražených potěšení Alexandře pomůže.
2: Celou noc společně experimentují s ovocem, čokoládou, vejci, mlékem a spoustou ledu. Emilka ochutnává různé varianty rozmašírovaného ledu s cukrem, čokoládou a ovocem, ale zmrzlina to není. Je to moc hrudkovité, promiň. Proč je ta soutěž pro tebe vlastně tak důležitá? Víš, chtěla bych si otevřít ještě jeden stánek s mraženým občerstvením a výhra v téhle soutěži by byla skvělá motivace. Kdybych vyhrála, lidé budou věřit, že u mě najdou to nejlepší a já bych konečně vydělala dost peněz na sladké a slané cestování. Každý holt nemůže cestovat za jídlem jenom díky představivosti. To je jasné i Emilce. A kam bys chtěla jet? Vyzvídá Emilka. Alexandře zazáří oči a začne vyjmenovávat všechny země, kde je moře a slunce a kde by se chtěla kulinářsky inspirovat a nazbírat nové recepty. Já taky miluju cestování a jídlo. Naprosto ti rozumím. Tuhle soutěž musíš vyhrát, rozhodne Emilka, a tak Alexandra dál experimentuje s ledem a Emilka ochutnává. Už je to mnohem lepší, mělo by to být ale smetanovější a pořád je to, já nevím, málo zmrzlinovité. Bez spánku a bezradná začne Alexandra pobíhat po kuchyni. Mísu se zmrzlinovou směsí má položenou v dřevěném vědru plném ledu, aby krém zůstal chladný. Vezme do ruky balík soli a napřáhne se nad zmrzlinovou směs. To snad ne, sůl do sladkých potěšení přece nepatří, zakřičí na ní Emilka. Alexandra se lekne a upustí balík soli přímo do dřevěného vědra s ledem. Co jsem to provedla? Začne se kuchařka hroutit, ale Emilka si všimne, že zmrzlinová směs začíná konečně tuhnout a rychle se pustí do míchání. Podívej, tohle je pořádně zmrzlá zmrzlina. Do soutěže zbývá už jen chvilka, protože Emilka s Alexandrou v kuchyni strávili celou noc a tak Emilka míchá co nejrychleji. Míchá i po cestě na soutěž, zatímco Alexandra na káře tlačí celé vědro s tím velice mrazivým slaným ledem a míchá i pod pódiem, na které mezitím Alexandru pozvali. Když přijde ten správný moment, podá jí Emilka zmrzlinu, aby ji mohli porotci ochutnat. Jejich reakce jsou ledové, ale to se ukáže jako dobré znamení, protože vítězkou soutěže se nestává nikdo jiný než expertka na mražená potěšení Alexandra. Emílie, bez tebe bych to nikdy nedokázala. Tady, tohle je recept na naši zmrzlinu, který jsem pro tebe napsala, abys na mě nezapomněla. Na tvou počest po tobě pojmenuju svůj nový stánek. Zmrzlina u Emilky. Díky kouzlu, obrovskému mrazu, který vznikne spojením soli a ledu, ale hlavně díky Emilčinu usilovnému míchání, dostala jejich zmrzlina perfektní konzistenci. A tak se stalo, že to s Emilčinou láskou ke zmrzlině došlo tak daleko, že se zasloužila o úplně první zapsaný recept na výrobu domácí zmrzliny. Dobrou noc, děti.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Znáte pohádku Malý muk? Je o tom, že mocní, bohatí a krásní by nikdy neměli pohrdat těmi malými a ošklivými. Strastiplné příhody osamělého a nepříliš hezkého chlapce na dvoře vznešeného sultána a jeho dcery napsala Jitka Škápíková na motivy pohádky Wilhelma Haufa. Režie se v roce 1996 ujala Maria Křepelková. Účinkují Ivan Trojan, Viola Zinková, Martina Hudečková a další.

0: Všichni sem, naši podesem.
1: Pojď honem, sestro, pospěš si, naše paní nás volá.
2: Mňau, už běžím, bratře. Spěchejme, aby na nás zbylo dost sladké kaše.
3: Mňau.

0: moje drahouškové, moje rozmilé kočičky, moji kocourkové, jen pojďte dál se mými hosty. Přeji vám dobrou chuť. Přátelé, všichni sem kaši ponesem.
1: Mohl bych dostat taky trochu jídla, paní.
0: Ty jsi tu zase? Vás psi nevidím ráda. Jsou s vámi jenom potíže.
1: Dovol mi vejít, paní Ahavzi. Budu tě ve všem poslouchat.
0: Dobrá, pojď tedy dál. Ale musíš slíbit, že necháš moje kočky na pokoji, ne jako posledně. Vždyť je mám jako vlastní děti. Přátelé, všichni sem, kaši ponesem.
2: Salám alejkum, vzácná paní. Zbylo by trochu kaše i pro mne.
0: Kde ty ses tu vzal? Nikdy jsem neviděla podivnějšího mužíčka v tak směšných šatech. A co chceš?
2: Zvala jste všechny na kaši, tak jsem přišel. Mám ukrutný hlad.
0: Musíš být hodně zdaleka, mrňousku, když nevíš, že paní Ahavzi vaří kaši jenom pro své milované kočky. Kdo jsi?
2: Jmenuji se Mukrach, ale říkají mi Malý Muk. Můj otec byl kupcem v sousedním městě, ale minulý měsíc zemřel a zanechal po sobě jenom dluhy. Mohl bych, prosím, taky dostat trochu kaše?
0: Nemohu tě vzít mezi svoje hosty, ještě bys je vylekal. Hlavu máš jako zralou dýni. A co ten mohutný turban, dlouhý kaftan, široké kalhoty? A co ta dýka? Je připásána ona k tobě nebo ty k ní?
2: To, co mám na sobě, je jediné dědictví po otci. Nic víc mi příbuzní nenechali a vyhnali mne z domu. Nezbylo mi nic jiného, než jít do světa hledat štěstí.
0: Ach, ubohý chlapče, jak dojemně mluvíš. Ale nevím, čím bys mi mohl být užitečný.
2: Moc toho neumím. Otec mě nenechal ničím vyučit. Zavíral mě doma, protože se styděl za mou neforemnou postavu. Prosím, jen o trochu jídla a já hned zase půjdu.
0: Nemyslíš si, že ti dám kaši zadarmo. Když ke mně vstoupíš do služby a budeš pečovat o mé kočky, můžeš za to po nich dojídat zbytky kaše. Platí?
2: Budu ti sloužit věrně a poctivě, paní. O Aláhu, jak brzy jsem své štěstí našel.

0: Počkejte, nechte mě. Počkejte, přece už nemůžu. Dost, už dost.
1: Jen do nich, vnuku. Pořádně je prožeň, nedej se.
2: A teď se zahrajeme ještě na slepou bábu, mňau.
0: No stačí, mějte přece rozum.
1: Do nich, vnuku, jen jim to ukáž. Faleš, hola, proladím kočkám.
0: Vidíte ten nepořádek? Co řekne naše paní, až se vrátí?
1: Je to vaše vina, vy kočky. Nemůžu vás ani vystát.
3: Kočičky moje, mý chlupatí přátelé, vaše paní už je tady.
0: U vousu prorokova paní se vrací.
2: Honem všichni do pelíšku, mňau.
4: Ať nic nepozná.
3: Jak pak se celý den měli, mý miláčkové? Allahu mocný, co si to dopustil? Muku, ty jeden budiš k ničemu. Takhle ty si představuješ svoji službu? Co jste to tu vyváděli?
0: Má paní, nehněvej se na mě, já za nic nemohu. To všechno tvoje kočky.
3: Ach, vy moji zlatí mazlíčkové, že vám ten malý Muk ubližoval. Jenom to své paní všechno požalujte.
2: Mňau, ach, naše milá paní Ahavzi, bylo to strašné. My jsme se vás vůbec nemohli dočkat.
4: A jak nám bylo bez vás smutno, mňau.
2: Za všechno může malý Muk.
5: Tolik nás trápil.
1: To není pravda.
3: Ty mlč. S tebou si to vyřídím později. Vám psům stejně není co věřit. Muku, okamžitě uklid tu spoušť. Večer si spolu ještě promluvíme.
6: Vy moje malé kočičí chudinky, vy moje ubožátko, pojďte k večeři.
3: Všechno sníme a Mukovi nenecháme ani trošku.
1: Vybral si těžkou službu, Muku. Paní Ahavzi má ráda jenom svoje kočky, to měj na paměti.
0: A proč k ní tedy chodíš ty, pejsku?
1: Jmenuji se Banu. Věř, nevěř, co si mi nešeptávalo, že u ní potkám někoho, kdo bude potřebovat mou pomoc.
0: Děkuji ti, Banu, ale jak bys mi mohl pomoci? Jdu do světa, abych našel štěstí. Co bys ty, takový malý pes, o něm mohl vědět?
3: Poslouchej mě, Muku. Ten dnešní nepořádek ti promíjím, ale ať se to víckrát neopakuje. Musím na pár dní odjet. Budeš se zatím starat o mé kočky. Každé ráno jim vyčešeš srst stříbrným kartáčem, natřeš ji vzácnými vonými mastmi, k obědu jim uvaříš kaši s medem, prostřeš vyšívané dečky a na noc kočky uložíš na hedvábné polštářky a přikryješ je sametovými pokrývkami. Je ti to jasné?
0: Ano, paní.
3: A teď pojď se mnou. Vidíš ty dveře na konci chodby? Za nimi je moje komnata. Tam smím vstoupit jenom já. Pamatuj si to. Kdyby tě napadlo jen dveře pootevřít, i hned to poznám a těš se pak na mou rakovsku.
0: Takže vyčesat srst stříbrným kartáčem, natřít vonnými mastmi, teď uvařit kaši s medem, prostřít malované misky na vyšívané dečky. Uf, to je služba od božího rána jsem v jednom kole.
1: Ukaž, Muku, pomůžu ti.
0: Pojďte jíst, už je prostřeno.
5: Sladká kaši s medem.
0: Banu, vezmi si víc. Tobě dám dvojnásobnou porci. Ty jsi můj jediný přítel.
1: A ty můj, Muku.
5: Dobrá kaše, dobrá.
2: Sladká.
7: Ale naše paní.
2: Naše dobrá paní.
7: Dej jí Allah pevné zdraví.
5: Vaří kaši lepší.
1: Muku, pojď se mnou. Něco ti ukážu. Pojď už přece.
0: Kam mě vedeš, Banu?
1: Paní je daleko. Ničeho se neboj a otevři tyto dveře.
0: Dveře do pokoje paní Ahavzi, ale to nesmím.
1: Pospěš, než si nás všimnou kočky. Co pak tebe nezajímá,
8: co je uvnitř?
0: Když to paní pozná, stihne mě krutý výpras.
8: Nic jí nevěř. Jak dlouho tě uslibuje odměnu za tvou práci? Nedá ti nic, je zlá a lakomá.
0: Opravdu se tam mám podívat?
8: Ukrývá před tebou nesmírné poklady. Proč by tě jinak nechtěla vpustit dovnitř?
0: Ale já...
8: Na co čekáš? Seber odvahu! Zde je tvá odměna!
0: Tak překrásná síň. Všude samé bohatě zdobené šaty a drahocenné látky. Zlato a šperky. Perel, že je nespočítáš.
8: Jdi dál, dál, Muku. A podívej se ještě sem.
0: Mísy plné zlatých dinárů. Malované nádoby podivných tvarů. Tahle vysokánská váza z křišťálu je ze všech nejkrásnější. Tolik bohatství.

0: co tu chcete vy? Věrně proradné falešné kočky! Počkejte, já vás proženu! Sedm ran egyptských, to je můj konec.
1: Tak, váza je na tisíc kusů, mňau.
2: A to se řekne mňau?
0: Co jste to provedli? Ať už jsem venku! Už tady nemůžu zůstat.
2: Je to moje vina, Muku. To já tě navedl.
0: Musím rychle pryč, než se paní vrátí. Aláh s tebou, Banu.
2: Vezmi mě sebou, Muku. Nemůžu kočky paní Ahavzi ani cítit. Stejně by mi nedali pokoj.
0: Dobrá, Banu. Aspoň budu mít společníka.
2: Budu ti věrně sloužit.
0: Pospěš si, máme málo času.
2: A co tvá odměna?
0: Za to, co jsem provedl, si žádnou odměnu nezasloužím.
2: Něco ti poradím. Vezmi si ty staré střevíce a tam tu vyřezávanou hulku. Poslechni mě, nebudeš litovat.
0: Máš pravdu, mé vlastní pantofle se už rozpadají a hůl se mi bude na cestu hodit.
2: A teď mě schovej do svého kaftanu. Je nejvyšší čas zmizet.
0: Dost, nebo vypustím duši. Prrr, už nevydržím běžet. Co jsem si to jenom obul za střevíce, že v nich musím pořád utíkat a nemůžu se zastavit. Hou, hou, stů.
2: Poradil jsem ti dobře, aby si obul střevíce paní Ahavzi, co? Dokud je budeš mít na nohou, nikdo tě nepředhoní.
0: Snad nejsou kouzelné.
2: No to už si přece poznal a umí toho ještě mnohem víc. Otočíš-li se v nich na podpatku, zanesou tě, kam si zrovna budeš přát.
0: O Aláhu, nesmírný a mocný. A co umí ta hůlka?
2: To se dozvíš později. Napřed vyzkoušej střevíce.
0: Dobrá.
2: Kam bychom se tak mohli podívat? Co třeba do hlavního města?
0: To je nápad. Ať jsme tedy oba i hned v hlavním městě mocné sultánovy říše.
3: Slyšte! Slyšte poselství samotného sultána! Jeho veličenstvo sultán, nejmocnější panovník této říše, která se rozprostírá od východu k západu. Hvězda spravedlnosti, zrcadlo pravdy a propast moudrosti přijme do svých služeb posla rychloběžce. Proto se na zítřejší den vyhlašuje velký závod v běhu. Vítěze tohoto klání učiní mocný sultán poslem svých nejtajnějších a nejnaléhavějších zpráv.
2: Sultánův rychloběžec, jak by se ti líbila taková služba?
0: Mně? Proč se mi posmíváš, Banu? Se svou směšnou postavou se nikdy nemůžu stát panovníkovým poselem, leda tak šaškem.
2: Můžeš, nemůžeš. Nač pak máš kouzelné střevíce? Závod vyhraješ a navíc uvidíš princeznu Amarzu.
0: Ty myslíš, že se na závod přijde podívat i princezna?
2: O tom nepochybuj. Už jsi někdy spatřil opravdovou princeznu?
0: To ne. A moc bych si to přál.
2: Proč tedy váháš?
4: Ať žije mocný sultán Džafar Hasan.
3: Ať žije, ať žije.
5: Já, Džafar Hasan I, nejjasnější vladař a pán této říše, vyhlašuji velký závod v běhu. Nechť se připraví závodníci.
2: Tak jdi už přece. Závod co nevidět začne. Musíš si pospíšit.
0: Ne, Banu. Pojďme raději pryč.
2: V kouzelných střevících poletíš jako vítr.
0: Byl bych všem prosmích.
2: Muku! Podívej se nahoru na tribunu.
0: O, Aláhu. Kdo je to? Nikdy jsem nespatřil takovou krásu. Tajemná růže svůní jasmínu. Ta tvář září jako slunce.
6: Její jas vábí oči a zatemňuje mi rozum.
2: To je sultánova dcera, spanilá princezna Amarza.
6: Banu, zvláštní tíha mi sevřela srdce.
2: Poslední běžecká dráha je volná, neotálej ani okamžik.
6: Nemůžu se vynadívat na tu vznešenou a jemnou bytost.
2: Připrav se na start!
6: Dobrá, poběžím.
7: Podívejte na toho skřeta.
4: Co tady dělá?
1: Teď se taky závodí. Vidíte mi krátké nožky.
7: Ten by mohl hodit leda dělvy.
8: Tatičko sultáne, vidíš toho mrňouska v poslední dráze? Toho bys mohl vzít do služby. Jako šaška.
5: V mé říši může zkusit své štěstí každý. Tiše, dcero. Já, mocný sultán a panovník, prohlašuji dnešní závod za zahájený.
7: Koukej ten Brňo, dostává se do čela. Hledej se,
4: Před je první.
7: Brňo už vyhrá.
8: To je neuvěřitelné. Ten malý mužíček opravdu vyhrá. Tatínku, toho budeš muset jmenovat svým poslem.
5: U Vousu prorokova, to jsem nečekal. Závod skončil a zde je vítěz. Přistup blíže, chlapče. A neboj se, jak se jmenuješ?
6: Jmenuji se Mukrach, ale říkají mi Malý Muk.
5: Zvítězil jsi v čestném zápase. A proto ti právem náleží odměna. Přijímám tě do služby jako vrchního tajného rychloběžce.
8: Tatičku, to snad nemyslíš doopravdy.
5: Dal jsem své slovo, Amarzo. A pak ten človíček se mi docela zamlouvá. Má odvahu. A to se mi líbí. Ode dneška budeš, Malý Muku, žít v mém paláci a dostaneš mzdu 100 dinárů ročně. A budeš stále po mém boku, ctěn a vážen jako můj přední služebník.
6: Děkuji ti, o nejmocnější. Budiš veleben Aláh i jeho prorok, že se mi konečně dostalo toho pravého štěstí.
9: Slovutný velkovezíre, co říkáš té změně, která se znenadání udála s naším dobrým sultánem a pánem?
10: Máš na mysli Hadžibe, jeho nepochopitelný slepý obdiv k tomu trpaslíkovi, který neumí nic jiného než běhat?
9: Tak. O, moudrý velkovezíre, ten přivandrovalý pidimuš nás, věrné služebníky, zcela zatlačuje do pozadí sultánovi přízně.
10: Já bych si dokonce dovolil říci, že jednání našeho panovníka je nemoudré a nedůstojné.
9: Pravdu dí, můj velkovezír. Já sám jsem se již o nejmocnější je mi svědkem, jak si pokoušel našeho sultána upozornit. Ale vše marno. On se v tom skrčkovi doslova vidí a ve všem popřává sluchu jenom jemu. Přiznám se, že jsem a nejen já již pomýšlel i na vzpouru.
10: Buď trpělivý, Hadžibe. Musíme vyčkat, až nám Aláh sešle vhodnou příležitost, která našemu novému rychloběžci zlomí krk. A mám dobré tušení, že ta chvíle na sebe nedá dlouho čekat.
2: Jak jsi spokojen s novou službou, Muku? Líbí se ti život v paláci?
6: Líbí, Banu, líbí. Až moc se mi líbí.
2: Já to vím. Učarovala ti sultánova dcera, co? Všiml jsem si, jak po ní vzdycháš.
6: Jak bych nevzdychal? Je spanilá jako sluneční paprsek a něžná jako květ lotosu.
2: Jestli ovšem nevidíš jenom to, co vidět chceš?
6: Zítra má princezna Amarza narozeniny. Chtěl bych jí dát dárek, ale stále nevím, čím bych ji potěšil. Co kdybych jí daroval svou hůlku? Proč jsi nikdy neprozradil její tajemství?
2: Jsem si čím dál míň jist, že bys ji uměl správně použít.
6: Možná by mi přinesla stejné štěstí jako kouzelné střelíce.
2: Aby tě spíš o štěstí nepřipravila.
6: Tak už mě nenapínej.
2: Tato kouzelná hůlka umí vyhledávat poklady. Jdeš-li kolem místa, kde je v zemi ukryt poklad, hůlka ti sama vyskočí z ruky a třikrát na to místo zaklepe.
6: O, tisícere díky, dobrý banů, to se mi právě hodí. Najdu poklad a složím ho k nohám princezně jako výraz bezmezného obdivu a lásky.
2: Ach, ubohý, hloupý muku, teď vím, že jsem ti neměl nic říkat.

0: Odbyla půlnoc.
1: V paláci jistě všichni spí.
0: Musím ten poklad najít, ban.
1: Prochodili jsme celou zahradu křížem krážem a nikde nic, nejspíš tu žádný není.
0: Ale vypráví se, že když před lety sultánovu říši přepadla nepřátelská vojska, nechal otec našeho panovníka zakopat v zemi obrovskou truhlici plnou zlata a drahokamů. Pak ale padl v boji a nestihl už nikomu říct, kde ji ukryl.
1: Co ti schází? K čemu potřebuješ truhlici zlata?
0: Přinese mi štěstí.
1: Máš dobrou službu. Král si tě oblíbil.
0: Princezna Amarza má tak ráda poklady. Když nejsem krásný, chci být alespoň bohatý.
1: Malý muku, proč raději nechceš být moudrý?
2: Co to bylo?
3: Hůlka ti sama vyskočila z ruky.
0: Že mě to hned nenapadlo. Nejzazší kout zahrady, vysoké stromy, husté křoviny. To je místo pro poklad jako stvořené. O, mocný a spravedlivý Aláhu, přece mě potkalo štěstí. Bábíka je dobře nabroušená. Pomoz mi hrabat, banu.
1: Nešťastný, bláhový muku. Přízeň princezny Amarzy si nekoupíš ani za všechny poklady světa. Amarza má tvář, která probouzí v srdcích lásku, ale její srdce lásku nezná.
0: Ty, který si mi vždycky tak věrně sloužil, mi teď chceš bránit ve štěstí? Hrabej pořádně. Hlína je tvrdá. Víko, staré truhly. Tak přece.
4: Vládkyně má a paní jasná princezno Amarzo, přichází vrchní tajný rychloběžec Mukrach, aby ti v den tvých slavných narozenin složil k nohám vzácný dar.
5: Oh, ten trpaslík, ošklivý se mi, nemůžu se na něj ani podívat.
4: Jak poroučíš, má paní, pošlu ho tedy pryč.
5: Počkej, ať jde dál.
4: Rychloběžec Mukrach prosí o slyšení.
0: Nejjasnější princezno, spanilá růže v sultánově zahradě, paprsku luny na temném nebi, přijmi ode mne tento dar jako výraz mé nejhlubší oddanosti a lásky.
5: Ukaž, stará truhla, co s tím? Dobře, muku, já od tebe dar milostivě přijímám, ale pod jednou podmínkou.
0: Slyším a poslouchám, má paní. Není oběti, kterou bych pro tebe nepodstoupil.
5: Pod podmínkou, že okamžitě zmizíš a nepřijdeš mi na oči, dokud tě sama nezavolám. Rozuměl jsi? Tak běž! Oh, truhlice plná zlata a drahokamů, smaragdy a hyacinty, acháty, samý topaz a samá perla. Jejich třpit zastěňuje sluneční paprsky o polednách, jakoby na tisíce svící rozlilo svůj jas. Tatičku sultáne!
6: Pak Amarzo?
5: Podívej, čím mě obdaroval malý muk.
6: U bousu prorokova malý muk a takové bohatství?
5: Kde k němu přišel? To přece není samo sebou. Buď je to sprostý zloděj, nebo slouží zlým duchům.
6: Mí věrní rádcové, přispějte svému sultánovi dobrou radou, neboť moje srdce zachvátilo strašlivé podezření.
7: Vidíš, o slobodný sultáne, hvězdo spravedlnosti.
8: Zrcadlo pravdy.
7: A propasti moudrosti.
8: My jsme tě varovali.
7: Ale ty zdržel nad mukem ochranou ruku a nechtěl si nám popřát sluchu.
8: Slunce tvé milosti přestalo svítit na nás, tvé oddané služebníky a rádce. A zasypával si svou nákloností jen toho zlosina.
7: Hrál si s naprsou jedovatého hada.
6: Zamiloval jsem si toho hoka jako vlastního syna.
7: A on ti zatím potají vykrádal tvou pokladnici. Kde jinde by nalezl takový poklad?
8: A možná vybíral měšce nás všech.
6: Od počátku měl mou naprostou důvěru.
7: Jsi příliš důvěřivý, dobrý vladaři. Malý Muk dlouhý čas loupěl a kradl, trpělivě střádal svou kořist, aby tě nakonec připravil o trůn.
8: Celý palác si o tom povídá, jen ty o ničem nevíš.
7: V skutku si náš obezřetný sultán dosud nepovšiml, jak jeho vrchní tajný rychloběžec zamilovaně vzdychá po spanilé princezně Amarze.
8: Chce si ji naklonit, vzít za manželku a tebe svrhnout z trůnu.
6: Zadržte, moudří rádcové, příval svých slov. Chci se i hned přesvědčit. Proto povolejte strážce mé pokladnice Archaze.
8: Jsem zvědav, co budeme dělat, moudrý velkovezíre, máli Archaz účty v pořádku.
2: Žádný strach, Hadžibe, obávám se ve svém úřadě leda z čeho, ale tímto plánem jsem si jist. Archaz si zlatem ze sultánovy pokladnice už léta plní svůj vlastní měšec.
8: A náš dobrý sultán nic netuší.
7: Je to, Aláh mi odpusť, důvěřivý hlupák.
9: Ráčil si mě povolat před svůj trůn, sultáne. Slyším a poslouchám.
6: Strážče mé pokladnice Archazy, vždy se stěšil mé důvěře. Nuže, nyní zde pokladnu především otevři. Chci se na místě přesvědčit, je-li vše tak, jak má být.
9: O, nejjasnější milosti, vládce náš, sultáne, teď? Já jaksi nejsem připraven, kdyby veličenstvo ráčilo posečkat ti alespoň do oběda.
6: Nač čekat, otevři pokladnici hned a pospěš!
9: O králi králu, při životě tvé hlavy, nejmocnější je mi svědkem, že jsem nevinen.
6: Což mě stihla slepota? Pokladnice je téměř prázdná.
9: Dovol mi, o nejlaskavější sultán, přednést tvému sluchu vysvětlení.
7: Zde je podán důkaz. Je to sprostý zloděj. Pomalu den pod ní tě okrádal a díval se přitom zpříma do tvých očí.
8: Musí být potrestán tím nejpřísnějším trestem všem podobným lotrům pro výstrahu.
7: Dej mu setnout hlavu.
9: Slitování, všechno náradím, vrátím, ale nechť dojdu zatracení. Tihle dva taky brali.
8: Mlč už, hlupáku, nebo všechno pokazíš.
7: Ano, nejjasnější vladaři. Tento muž, věrný Archaz, je tak dobrý, že by byl ochoten obětovat svoje hrdlo za toho podlého zloděje. Jeho povinností je střežit tvůj poklad a proto chtěl nést i celou vinu. Ale já zde říkám, pravým viníkem je malý Muk.
9: Cože? Kdo? Muk? O, to tedy promiňte. Rozum se mi mate, já myslel, já ničemu nerozumím.
8: Nezoufej, příteli, sečkej a já ti všechno vysvětlím, ale hlavně buď už sticha.
7: Jak bezostišné a proradné je krást a svalovat vinu na poctivého, pravím vám, Archaz je nevinen.
6: Chci vyslechnout malého Muka.
10: Kdo najde malého Muka a předvede jej před sultánův trůn, bude odměněn. Slyšte, panovníkův rozkaz, zajměte bez prodlení malého Muka.
11: Uteč, Muku, dokud je čas. Nic dobrého tě už v paláci nečeká.
12: Přece jsem nic neukradl. Našel jsem ztracený poklad sultánova otce.
11: A kdo ti uvěří? Otoč se na podpatku a přej si být co nejdál od hlavního města.
12: Když mě by, banu, netěšil život, kdybych nebyl princezně nablízku.
11: Zakrátko tě povedou stráže v okovech jako lupiče před sultána a princezna se na tebe bude pobaveně dívat z okna.
12: Panovník je dobrý a spravedlivý.
11: Dá ti useknout hlavu.
12: Chci se před ním hájit.
6: Přistup blíže, Muku, a poslyš žalobu. Vykrádal si pokladnici mocného sultána, aby se s pomocí zlata a drahokamů vetřel do přízně nejjasnější princezny Amarzy. Za to budeš potrestán na hrdle.
12: O věčné slovo stvořitele, jsem nevinen. Ten poklad jsem našel náhodou.
6: Tropíš si blázny?
12: Vykopal jsem ho ze země v nejzazším koutu zahrady. Snad je to ztracený poklad tvého otce.
0: pane.
6: To je nemožné, sám jsem po něm dlouho pátral. Nechal jsem zahradu prohledat kousek po kousku.
5: Buď je to sprostý lhář, nebo čaroděj.
6: Měl bys říct raději pravdu, Muku.
5: Jestli si nevymýšlíš, řekni, podle čeho jsi věděl, kde máš kopat.
6: Měl jsem tě rád. Možná budu mít slitování.
5: Tak mluv, Kat už pozvedá meč.
0: Pohleď, krásná princezno, i ty, můj vladaři. Toto je čarovná hůlka. Ukáže mi, kde je ukryt poklad. Na tom místě mi sama vyskočí z ruky a třikrát zaťuká. To je celé mé tajemství.
5: Ať podá důkaz.
6: Ano, Muku, musíš svá slova dokázat. Poklad, kvůli němuž si souzen, je uložen v této místnosti. Ať tedy hůlka to místo označí. Ne-li, připrav se na smrt.
0: Jak poručíš, můj pane?
5: Je to podvodník. Má nás za blázny.
0: Pohleď, o sultáne. Hůlka mi sama vyskočila z ruky a míří k tvé pokladně.
6: O hrobu Mohamedova. Zázrak. Hůl si našla cestu k pokladnici docela sama. Ano, právě do ní jsem poklad uložil.
0: Zde vidíš, že jsem nelhal.
6: Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že jsi nevinen, Muku. Daruji ti tedy život.
5: Neplýtvej tak snadno svou milostí, otče. Není-li Muk zloděj, pak je zcela jistě černokněžník ve spojení se zlými džiny. Jak jinak by mohl běhat rychleji než kdokoliv jiný?
6: Odpověz, Muku, prozraď také tajemství svého rychlého běhu.
0: Ach, panu, proč jsem jen nedbal tvé moudré rady?
5: Nechť Kat zaváže odsouzenci oči a napřáhne ruku s obnaženým mečem.
0: Povím vám všechno. Tvoje krása, princezno, oslepila mé oči a zatemnila mi rozum. Myslel jsem, že jsi stejně dobrá jako spanilá, ale poznal jsem svůj omyl. Teď už mi na ničem nezáleží. Lépe je obětovat boty na nohou, než hlavu na krku. Vězte tedy, že tajemství mého rychlého běhu se skrývá v těchto střevících.
5: Takové obyčejné obnošené střevíce? Hned mi je dej. Chci je sama vyzkoušet.
0: Jak poručíš, jasná princezno?
5: A teď vyženíte Muka ze země.
6: Vyslechněte nyní sultánův rozsudek. Já, mocný sultán Džafar Hasan I, daruji milostivě malému Mukov život. Kouzelné předměty si však ponechám, jsou tak vzácné, že se nepřísluší, aby je vlastnil obyčejný člověk. Zůstanou uloženy v mé pokladnici. Do západu slunce nechť Muk opustí hranice mé říše.
13: Vyžeňte Muka ze země. Je to rozkaz nejmocnějšího panovníka. Vyžeňte malého Muka.
5: Ty střelíce mi opravdu skvěle padnou.
0: Tady zůstanu. Už neujdu ani krok.
11: Příliš jsi zvykl na kouzelné střevíce.
0: Vysoké fíkovníky vrhají příjemný stín. Voda v jezeře je chladná a průzračná a temně zelený trávník je měkčí než brokátové podušky v sultánově paláci.
11: Nebojíš se dravých šelem?
0: Sotva by mi mohli ublížit víc než lidé.
11: Měl jsi dát na mé rady.
0: Jsem prostě hlupák, banu. Budeme žít tady, uprostřed lesů, jako poustevníci. Do nejdelší smrti už nechci nikoho vidět.
11: Snad se tu nechystáš umřít hladem.
0: Ty si něco ulovíš a pro mne je všude kolem zralého ovoce dost a dost. Podívej na ty lákavé fíky. Hned je ochutnám. Skutečně předčí všechny vybrané lahůdky. Jsou šťavnaté a sladké. Tak, a jsem po obědě. Ještě se napiju z jezera. Banu,
12: Možná jsem přišel o rozum. Z vody na mě hledí nějaký ušatec. Vidíš ho taky?
1: Vidím, ušatce. Sedí na břehu a jmenuje se Mukrach.
12: Uala, ty uši rostou na mé hlavě. To mi ještě chybělo.
1: Snědl si plody kouzelného fíkovníku.
12: Já osel, nic jiného než obrovské oslí uši si nezasloužím. Sám jsem si své štěstí jako osel pošlapal. Nezbývá mi, než do jezera rovnou skočit a utopit se.
1: Na to je vždycky času dost. Nejprve se dosyta najez.
12: Mám jíst další fíky, aby mi uši rostly delší a delší.
1: Je tu dost jiného ovoce. Pohleď na ty krásné, zralé datle.
12: Máš pravdu, Banu. Ať mi po nich naroste třeba sloní chobot, teď už na tom stejně nezáleží. Pověz, Banu, přibyly mi podatlí volské rohy, zaječí zuby nebo snad velbloudí hrb?
1: Skloň se nad jezero a přesvědč se.
12: Uši jsou pryč. Tak, takhle je to. Po fíkách narostou, po datlích zase zmizí. Díky tobě, spravedlivý Aláhu, dal si mi znovu naději. Já to svoje štěstí přece najdu.

0: Co se to děje? Ulice hlavního města jsou vyzdobeny slavobránami z květin a ratolestí. Domy jsou potaženy pestrými koberci a lid jásá a velebí stvořitel.
1: Nebojíš se, Muku, jen tak se procházet po tržišti blízko vladařova paláce. Když tě někdo pozná, stihne tě sultánův hněv.
0: Lehká pomoc.
2: Kupujte zeleninu, čerstvou zeleninu do kuchyně. Artičoky, melouny, dýně, sladké
0: Vidíš
2: ovoce,
0: toho kupce?
2: Sušené
0: tak
2: ryby,
0: dávej pozor.
2: Chléb vělejší než sníh.
0: Salám alejkum, dobrý muži. Vyslechni moji poníženou prosbu.
3: Co chceš, maličký? Snad si nemyslíš, že ti dám něco zadarmo.
0: Chci ti nabídnout svůj kaftán, turban a dýku výměnou za tvoje staré šaty.
3: Přeskočilo ti?
0: Je to dědictví po mém otci a má slušnou cenu.
3: Nezdržuj, odháníš mi zákazníky.
0: Neodmítej, nabízím ti dobrý obchod.
3: Děláš si blázny? Chceš mi dát drahý plášť, turban a dýku za tyhle staré hadry?
0: Potřebuji právě takové šaty, jako máš ty. Vyměníš?
3: Byl bych blázen, kdybych nevyměnil. Jako bys mi dával hřebce za bažanta. Na, vezmi si je, ať ti přinesou štěstí.
0: Aláh tě provázej. A řekni mi ještě, proč je město tak slavnostně vyzdobeno?
3: Ty to nevíš. Všechen lid jásá, protože princezna Amarza si má dnes vyvolit ženicha.
0: Princezna se bude vdávat?
3: Co jsi tak zesmutněl? Snad ses o ní nechtěl ucházet sám.
0: Princezna Amarza se vdává, Banu.
1: To se nám právě hodí.
3: Takového osla jsem jak živ nespatřil.
1: Usaď se sem hned vedle brány do paláce, ať tě sultánův kuchař nepřehlédne. A pospěš si, už přichází.
4: Čerstvé fíky, zralé fíky nakupujte, nejsladší ovoce v celé zemi, výborné fíky.
5: Pohleďme, jak lákavé fíky. Tohle roční dobou jsou v našich krajích velkou zácností. Odkud je máš, cizinče?
4: Jsou z daleké země za devatero horami. Taková lahůdka kuchaři, ta by se hodila na svatební tabuli samotné princezny.
5: Koupím je všechny. Až je předložím ke svatební hostině, sultán mě náležitě odmění.
6: Předstup, kuchaři, a pověz, jaké speciality si připravil pro naše vzácné hosty, kteří se sjeli, aby se mohli ucházet o ruku mé dcery.
5: Pro tuto slavnostní hostinu jsem připravil na 165 chodů vybraných jídel. Jako největší delikatesu si však dovoluji nabídnout čerstvé fíky, lahutku nadýné vzácnou. Mohu je doporučit jako osvěžující předkrm.
6: Máš můj obdiv, kuchaři. Po hostině tě bohatě odměním. Dobrá, začneme tedy fíky. Dobrou chuť. Ó, tak skvělé fíky jsem opravdu ještě nejedl. Souhlasíš se mnou, dcero?
7: Kuchař si zaslouží pochval. Tatičku, mocný sultáne. Povousu prorokovat, co to máš na hlavě?
6: Já nic, ale ty, dcero moje, spanilá princezno, Aláh mě netrestej, ty máš oslí uši.
7: To já ne, tatičku sultáne, ale ty máš oslí uši.
6: Já mám oslí uši, ale tady mají všichni oslí uši.
7: Já také.
6: Jako ráno to na nás nejmocnější poslal. Spoutejte kuchaře, do vězení s ním.
7: Podejte mi zrcadlo. Tatínku, tak přece něco udělej.
8: Slyšte poselství našeho vladaře a pána, mocného sultána Džafara Hassana I. Na panovníka i celý dvůr seslal Aláh, těžkou chorobu. Jděte a všude rozhlašujte, že se hledá zázračný lékař, který bude schopen toto neštěstí odvrátit. Do té doby nechtě město potaženo černým suknem. Zásnuby jasné princezny Amarzy se odkládají na neurčito.
6: Nyní mi raďte, sluhové moji věrní.
4: Nevěš hlavu, o nejmocnější. Jsme na tom všichni stejně. Ale já, mohu-li mluvit za sebe, já už jim již přivykl. Ty ne, Hadžibe?
9: Moudrý velkovezír mi bere slova od úst. Dovolíš-li, o nejmilostivější, já bych celou věc neviděl tak černě. Je nesporné, že se žádný jiný panovník nemůže honosit tak majestátníma oslíma ušima.
4: Dodávají ti výlučnosti, o nejspravedlivější.
9: A zdá se, že i turban ti teď mnohem pevněji drží na hlavě, o nejmoudřejší.
6: Snažíte se mě utěšit, rácové, ale sotva se vám to podaří. Taková ostuda. Všichni urození nápadníci, co se jich sjelo ucházet se o ruku mé nešťastné dcery, odjeli s oslýma ušima. A nikdo si s tím neví rady.
4: Je třeba najít toho pravého doktora.
9: S tím tvojí moudrost, vezíre, ale v celé zemi se nenajde jediný lékař, kterého bychom nevyzkoušeli.
6: Pilulky, zásypy, vonné masti, léčivé oleje, čaje a esence. Vidíte, co je toho všude kolem?
9: A nic nepomáhá.
6: Ubohá princezna Amarza. Jasná hvězda na potemnělém nebi chřadne a usychá. Neštěstí jí proměnilo k nepoznání. Už není zlostná a umíněná, nevzteká se, nechřičí. Jen sedí u zrcadla a tiše pláče. A já? Já bych nejraději také zaplakal.
0: Banu, nemyslíš, že jsme je vytrestali dost?
1: Jen jestli už uši stihli splnit svůj úkol.
0: Musíme jim pomoci.
1: Za to, co ti provedli, by sultán i princezna zasloužili nosit oslí uši na dosmrti.
0: Mstít se jim nebudu. Poznali, jak chutná ponížení a posměch, a to stačí. Ušatému sultánovi i skrčkovi s velkou hlavou a krásnou.

0: Manka budi baba.
1: Jak? Chaka manka budi baba? Vyžaňte ho.
2: Doktor s takovým jménem. Měl bys to přece jen zkusit, tatínku. Možná, že zrovna on je ten pravý.
1: Dobrá, ale jen na tvou přímluvu. A tedy vejde.
0: Tudy, starče. Stojíš před sultánem a jeho dcerou princeznou.
3: Děkuji ti, panáčku. Jsem už starý, chromý, špatně vidím, málo slyším.
1: Takový vetchý chudák. Jaký ten nám může dát lék? Buď vítán, Chakamanka budi babo.
3: Salám alejkum, mocný sultáne. Jak spanilou ti Allah seslal dceru. Je jako vzácná perla, její štrpit velebí velikost stvořitele. Ale copak uši má, jak vidím po tobě.
1: Znáš-li lék na naše neštěstí, pomoz! Neli, zavolám stráž!
3: Nenabídneš starci, aby se posadil? Ano, sem usednu na tvůj trůn. Jak je pohodlný.
1: Jen si tam seď. K čemu je lidu usatý sultán? Jenom pro smích.
3: Vyléčím tě, ale nebude to jen tak.
1: V mé pokladnici teď bydlí leda myš.
3: Peníze nechci. Přesto však můj lék nebude účinkovat, dokud nevyrovnáš všechny své dluhy.
1: Rozumím ti.
3: Držíš-li ve svém majetku věc, která ti nepatří, kterou si někomu neprávem odňal a špatně se mu odvděčil za jeho věrnost, zůstanete všichni navždy ušatí.
2: Ta hůl a střevíce, tatínku, patřili malému Mukovi. Kdo ví, kde je mu konec? Vezmi si je, Chakamanka budi babo.
3: Pěkné střevíce padnou mi jako ulité. A hůlka taky. Dobře se drží v ruce.
1: Kdybys ve světě potkal mužička, který se jmenuje Mukrach, vrať mu je. Vzali jsme mu je neprávem.

mladý rolník v hospodě si dává, po ránu zahrát, ať je veselo. A stará babka řípu okopává, eh, všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět, a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar.

co když synku kolo se ti zláme. Koláč je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá?

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Balet je pořádně náročný. Je to umění a zároveň i vrcholový sport. Spousta holek se chce stát baletkami. Jaké to ale je, když se baletu chce věnovat kluk? Pětidílný seriál Kluci netančej napsala Olga Stehlíková. Režie v roce 2019 Izabela Šenková. Čtou Matěj Havelka, Sofie Louise Branston a další.

0: Chcete vědět, proč už pro mě Saša nikdy nebude Furie? Tak já vám to řeknu. Peklo ve škole trvalo celý 3 týdny, co jsem nacvičoval na soutěž. O přestávkách jsem musel mizet do šaten, protože s klukama se ve třídě nedalo vydržet. Mizely mi sešity a když se objevily, byly tam sprostý nápisy a růžový obrázky. Když jsem se šel jednou převlíkat na tělák, v tašce jsem našel místo svého černého trika takový růžový s volánkama. A místo tepláků jsem tam měl něčí sukni, taky růžovou. Takže jsem na tělák radši nešel a mám další neomluvenou hodinu. Tělák byl bez tak od té doby, co na mě prasklo, že tančím k nesnesení. Kluci mě nechtějí do svého týmu přivybit se a nutí mě hrát s holkama. Tělocvikář Macek je na mě fakt hnusnej. Přitom jsem nejrychlejší ve třídě a vyhrávám v běhu i ve šplhu, ale jako ten baleťák prostě už nemám šanci.
1: Jdi si radši někam dělat tu svoji zumbu, Tomislavo,
0: pořvával na mě posledně Honza. Jenže to už na mě bylo moc. Tomislava se jim naštvala a strhla se rvačka. Tomislava se nepoznávala, rozdávala rány hlava nehlava. Macek byl chvíli pryč, takže hned nezakročil. A mezi tím už Honzovi tekla krev z nosu, David se držel za břicho a Adam se svíjel na zemi. To asi od Tomislavy nečekali. Blbý teda bylo, že Tomislavu z těch rozdaných ran začala bolet ruka, ale bolest se přihlásila až potom. Představte si, že já jsem si z té rvačky skoro nic nepamatoval. Probral jsem se, až když do tělocvičny běh Macek jak maratonec a roztrh nás.
1: No Tomáši, co to má bejt?
0: Zeptal se, jak kdyby v životě neviděl pranici. Pak začal řešit tu krev z nosu.
1: 3 na 1, kluci, a to se nestydíte.
0: Obrátil se pak Macek k mýmu překvapení na kluky. Tomáši, ty se seber a jdi do šatny. Řekl mi přísně, ale měl jsem dojem, že v jeho hlase slyším uznání. Já jsem na sebe ale pyšnej nebyl. Prát se je největší pitomost, co jsem mohl před soutěží udělat. Ruka mě začínala pěkně bolet. A pak, zčista jasna, bylo to hned další týden, se jednou místo výtvarky stal zázrak. Tak děti, dneska budeme mít výchovu dramatickou. Přišla nás navštívit lektorka ze soukromého baletního studia, paní Alexandra Kondratěnko. Poví vám něco o baletním umění. Hezky poslouchejte. A ty buď, Honzo, sticha, nebo půjdej za dveře.
2: A do třídy, věřte tomu nebo ne, vcupitala naše Furie, teda Saša. Málem jsem dostal infarkt. Na sobě měla kostým černý labutě z Labutího jezera po mý mámě. Vím, že to byl na 100% von, protože máma ho má celý věky schovaný vzadu ve skříni vedle svatebních šatů. Takže, Saša vchází k nám do třídy. Na nohou má černý špičky a na hlavě černou labutinku. A v ruce drží nějakou tlustou složku. Ve třídě se rozhostí naprostý ticho. Jenom holky vzdychají, jak je ta paní krásná. Furie je totiž i nalíčená a vypadá jako úplně jiná Saša. No, teda vlastně vůbec nevypadá jako Saša. Říkám si, teď si mě vytáhne k tabuli, abych spolužákům něco předved. Třeba piruetu nebo základní pozice. A já se oběsím na šňůře od mapy Evropy. Ale Furie, to byste nevěřili, dělala, že ve třídě vůbec nejsem.
3: Milé děti, já přišla vám ukázat, jak krásný balet. Vedu školu balerína pro chlapce a děvčata, kteří rádi chudbu a pohyb a chtěli by naučit klasický tanec.
1: Kluci, netančej!
0: Zařve Honza ze zadní lavice a dívá se mi přitom zpříma do očí.
3: Nos má ještě trochu hnědomodré, jak se mu probarvila terána od Tomislavy.
0: Naše účast se hned chystá Honzu okřiknout, ale Saša ani nehne brvou.
3: Že kluci netančí, chlapče? Jen se pojďte všichni podívat.
0: Holky se hned nahrnou okolo Saši a kluky tam Úča dostrká. Ta složka, kterou Saša přinesla, je plná fotek tanečníků z různých slavných souborů z celého světa.
1: Má jich pořádnou sbírku.
3: Tanečníci, a já myslím teď muže, jsou zvlášť úžasní. Oni musí být nejenom silní, aby uzvedli svoji taneční partnerku, podívejte tady na té fotografii, ale také ládní. Přitom je balet obrovská námacha, ale na nich to nesmí být poznat.
0: Mrkej na ty svaly, Honzo. Zapíchká já prst do Ondře Vinkláta, který ho měla Saša na poslední fotce.
3: To je solista našeho národního baletu v Praze, pokývala hlavou. Ráda bych vám něco promítla. Zatáhněte rolety, děti.
0: No, Saša si ochočila celou třídu.
2: pouštěla z videa nejnáročnější choreografie, solisty i sbory. A přitom ani jednou nezmínila mý jméno.
1: Za to holky na mě uznale koukaly a 2 hodiny uběhly jak voda.
2: Já teď už musím rozloučit, protože já připravuji děti z našeho souboru na soutěž, která je už pondělí. Ale kdyby ktokoliv z vás chtěl začít chodit do balétu, může se už od září přihlásit. Co třeba ty tam vzadu?
1: A ukázala na Honzu.
2: Ty máš ideální postavu? Chlapce mi zvlášť fitáme. To víte, děti, i rodiče věří třeba i tomu, že kluci netančej.
1: A Saša na špičkách opustila třídu.
2: Myslím, že ji miluju.
4: Začala jsem z té soutěže mít pěkný strach, ačkoliv jsem se na ní tolik těšila. Tomova maminka mi ušila kostým Klárky na míru. Visel nažehlený na ramínku v sále. Hned za ním Tomu v kostým louskáčka s jeho visačkou. Vůbec všechny kostýmy už byly připravený na soutěž, jenom ty naše ještě nebyly zazipovaný v obalu. Hlavní duet jsme o víkendu nacvičovali totiž už jenom my 2 a zabalit jsme si měli sami. Tom přišel včas a bez mamky. Mám pro tebe něco, zašeptal. Je to jenom maličkost, pro štěstí. A vytáhl z kapsy červený pytlíček. Brzy měl v obličeji úplně stejnou barvu. Děkuju, strčila jsem si ho rychle do kapsy. Taky pro tebe něco mám a předala jsem mu svůj balíček. Taky se hned nepodíval, co v něm je. Ale vám řeknu, že v tom mým balíčku bylo černý taneční triko. Na zádech je namalovaná tanečnice a za ní tanečník, jaký drží kolem pasu v arabesce. To jsem udělala barvičkama na textil. Mohl by ho nosit ve škole na tělák, no ne? Dali jsme se do práce, ani jsme nemluvili. Napřed s rozpakou a soustředění a potom únavou. Po 2 hodinách jsme se svalili na baletizol jako 2 pytle s cementem a jenom dejchali. A v tom mě Tom chytil za ruku. Maličko jsem tu jeho stiskla, ale pak jsem se mu vykroutila. Trošku syknul, ale já jsem ho přece tolik nezmáčkla. Já jsem se popral, víš. Praštil jsem jednoho kluka ze třídy. Asi 5. Teda víc kluků. Já vím, blbý, ale přísahám, že jsem to předtím v životě neudělal. Trochu mě ta ruka bolí, no. Hlavně to jsem ti neříkej, Saše. Ona by se naštvala, že jsem tak pitomej a zraním se před soutěží. Zlobíš se? Co bylo pak, to vám vykládat nebudu. Vůbec jsem se nezlobila. Jo, a asi byste chtěli vědět, co jsem dostala od Toma. Tak ten dárek od mýho kluka, ne že se budete smát, byla sponka do vlasu. S motýlkem. Rozbalila jsem si ji hned cestou domů.
2: Kristýnka mi dala dárek, když jsme měli tu poslední zkoušku. Já jsem taky pro ní něco měl. Koupil jsem to ve večerce. Vůbec jsem se nemohl rozhodnout, kterou sponku vzít, ale nakonec se mi líbila taková s motýlkem. Ve sponkách se teda moc nevyznám, ale prodavačka uhádla, že je to dárek a dala mi k té sponce úplně zadarmo takovou červenou taštičku. Dárek od Kristýnky jsem si rozbalil až večer v posteli. Nevím teda, kam bych si to tričko s namalovanýma tanečníkama tak asi mohl vzít, abych nebyl trapnej. Možná bych se mohl vyhecovat a schválně si ho oblíct na tělák. Kluci už se mi teď nesmějou, zvlášť když zjistili, že umím roštěp i pro vás jako Jean-Claude Van Damme a že se přitáhnu na tyči, kolikrát chci.
1: Viděl jsi bicáky, Karle?
2: Valil oči Hanza a ohmatával mi rameno. Jo, a Kája už zase sedí se mnou v lavici.
3: Držím ti palce, teda vám oběma i s tou tvojí Kristýnkou.
1: Pošeptal mi v pátek před soutěží, kdy jsme šli z oběda.
3: Jak to mohl vědět?
4: Sotva rozlepím oči, je pondělí. Den soutěže. Tak jo, v 8 máme být v opeře. Soutěží se v 5 kategoriích a přijedou soubory a jednotlivci z celé republiky. Mám husí kůži a stažený žaludek. Máma mě nutí do kaká, ale mě nejde polikat. Snažím se v pokojíčku protáhnout a v duchu si opakuju choreografii. Máma mě češe a lakuje mi účes, až slzím. Co ty kruhy pod očima? Špatně jsi spala? Ukáž, trochu ti to zamaluju make-upem. Určitě to vyhrajete, matlá mi make-up pod oči. To mám nejradši. Tuhle cizí jistotu, že já něco vyhraju. Já vyhrát nepotřebuju. Mně stačí, když budu na jevišti s Tomášem a když mu nic nepokazím. Když se nesesypu. Navíc máma baletu nerozumí. Má ráda rock.

0: V noci jsem nemohla spát. Každou chvíli jsem se budila s tím, že padám nebo zapomínám kroky. Teď mám z toho nevyspání těžký ruce i nohy a tepe mi ve spáncích. To je snad poprvé, co bych šla radši do školy než na balet. Máma mě vyprovází k výtahu, dál už jedu k opeře sama. Jen co vyjdu před dům, zahlídnu Toma. Jak mohl vědět, kde bydlím?
1: Dobře jsem se vyspal a ráno v pohodě nasnídal a trochu jsem si u toho čet. Čtu hlavně dobrodružný příběhy. Díky soutěži mám na celý den omluvenku do školy. A to se mi hodí hnedka dvakrát, poněvadž jsme měli psát písemku z matiky. Máma kroutí hlavou, jak můžu být tak klidnej, ale mě teda nervujou úplně jiný věci než nějaká soutěž. Vždyť jsme to s Kristinkou perfektně natvičili, ne? Povídám s plnou pusou. Necpi se tolik před vystoupením, nebo mi Saša vynadá. A víš co? Běž Kristýnce naproti. Radí máma a já vidím, že se jí trochu třesou ruce. Kubelíkova 17. Budu na vás moc myslet. Mámě se lesknou v oči. A hlavně se nezraňte. Máma totiž na tu soutěž nemůže, musí pracovat. Pevně ji obejmu a jdu. Jedu pro Kristýnku jako velkej a cestou si čtu detektivku Svěřte případ Kalovi. Nenápadně jsem si ji strčil do batohu. Ruka mě už bolí jenom trošku. Teda, aspoň si to namlouvám.

0: Rádio Junior.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jí má být.

raději s ním, než doma jsem celý den. Kamarád mi znechuceně tvrdí, že pes kudy projde, tudy smrdí.

podniku. Dodávka se chtěla vyhnout, narazila do značky. Přijedou i záchranáři, už se blíží houkačky. Zapeklitá situace vyvolala paniku. Ve vozovce běhá ovce, skočila tam z chodníku. Chodec

kamenů, vždy krásný se zdámy, můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabřučel od rána, hned sbírají mě med, když kámen se ti jen zvednout chce a

života, když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapky, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej. Však někdy nám ta síla má při tom česání velmi

jen si lehni. Krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přeháníš. A nestrácej čas a mládí své, a nehledej to, co je zbytečné. Kdo oprostí se od všech hloupostí, dál dojde zbaven starostí,

0: co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.
2: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Šmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau.

Pravda bude s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu.

moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau. A kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ta se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: šatou věc, ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

0: Shishati Shreds. Našel šišatou věc. V tom na nebi šišatej.
1: V tom na šišatém nebi.

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

se mě škrábe a jazyk má bílý, nemůžu polovat.

ženou cévu a nervový tik.